svých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

0: prostřednictvím puzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas

A tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka a předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. Pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jihočeskou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout. Stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také s historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho Nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou, abych se

A tohle byla vzpomínka na severočeského nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

srdci pořád mám, středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pan Marvan, nerozesmál mě tak jako kdysi, mám za sebou asi blbej.

0: víte, ono se to houpe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci.

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrásek a skupinu Sakrapes.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedená Jirkou Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se aspoň všiml v námětech a v textech. A každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let napiš, jak se máš, tak pojď.

0: Přátelé, to už bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Slyšte toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
7: Ano, slepě viděla.
6: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
7: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
6: Ano, a pobavíme se.
7: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si čistil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pět?
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohli si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: Ale kdyby jsi ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát.
4: A nechápej mi! Kopel na koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, teď víc na večeře. Lundan! Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsi to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samozřejmě. Samozřejmě, to, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej, my se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál, je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde? Co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: To bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? Co mám dělat? To se mám obrátit v kozle nebo přestat kouřit nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomého popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat v každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska, fůra, nechvědomí!
3: Každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra, popele, na peršanu! maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
5: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky, když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale... jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo, ale bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to takový, obličej, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Nikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní programy.
1: Po představení. Noci, no.
0: No. Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání kota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Jak se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
6: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evien Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
3: Dobrý den.
4: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Tady je Petr z Teplice nad Vendlojí.
3: Dobrý den.
5: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTT Václava Vibru.
3: Díky. Já vás
5: pozdravuji té manželku.
3: Vyřídím rád.
5: A vybírám si Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme moc.
3: Krásný den.
2: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
6: Dobrý dopadne, panové.
3: I vám.
6: Tady vás, Petr Zahloty.
3: Dobrý den.
6: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
2: Ano.
3: Děkujeme.
2: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
7: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
8: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně k uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tihle, to jsi tam žal. Já se nezvyrušil.
7: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
8: Na mě se to všecko jenom zdá.
7: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
8: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně fuk! Rozumíš? Já na to vednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna!
7: Aha, že jsi to už dávno neudělám!
8: Já to jednou udělám! A tebe, to si mám na to! Tebe!
7: Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
8: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
7: Tak to řekni!
8: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
7: Co například?
8: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
7: Ne, já taky ne.
8: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil.
7: Těsnění.
8: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
7: Těsnění, to se nám utěsnil.
8: No, jsem utěsnil.
7: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Doby máme místo tří místností dvě.
8: Ale za to věčně.
7: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
8: Popel! Tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popel, popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
7: Kam jdeš? Tady ten lichu! Rozpory, jo?
9: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit.
10: Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já.
9: Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno veme za svý. Já
10: doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvarkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hovore, nemožíš. Nemožíš. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat.
11: Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. To si mě možný. No, je tam, ale to je tranga. To znamená, někdo něco dělal a nerozpojil to.
12: No to jsem byla já, jak jsem luxovala. No vidíš, že jsem luxovala.
11: My jsme si zaluxovali.
12: Tak to zapni.
11: Co se stalo?
12: No.
11: Počkej, kolik je hodin?
12: Proč? Ty někam jdeš?
11: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
12: No, to jsou pryč, to.
11: Definujeme se.
12: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam. Půvně.
2: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou a vůbec
3: ano,
2: i od vás.
3: Ano, moc, myslím, moc přejeme.
2: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
3: No,
2: nebo máte automatický, robotický?
3: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
2: Jo.
3: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal.
2: Jo, jo, jo. No, tak pak je ta varianta
3: teď
2: robotická.
3: Jsou ty varianty robotické, to bych asi, pokud
2: ovšem potom, co
3: přijde,
2: se psi.
3: No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
2: nadřel.
3: Namakal, no.
2: Jo.
3: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak všecko, neodříkám se, no.
2: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
3: no,
2: se namakal
3: je, jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no, určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešního Humoriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš a koho uslyšíme?
3: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
2: Herectví? No. Tak.
3: A tam byla strašně krátce.
2: To byl jako záskok, nebo... Ne,
3: no takové, já nevím, no asi víceméně...
2: Pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to někoho jiného, nebo prošel na měsíce.
3: Nevím, asi to zkusila, nevím.
2: Necítila se. Někdo to tak má?
3: No, já bych to teda učit nemohl taky asi, no.
2: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
3: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
2: muster?
3: Návod, muster, no. Ono jako...
2: Ale to si asi každý musí nějak přinést,
3: to
2: ne?
3: To si musí každý přinést muster, no.
2: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako lety nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
3: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
2: Jo, hercům
3: ne. Co se týče divadla, to
2: to by mohlo dopadnout, no. Jako nevyžádané rady a s tím nechci
3: ne,
2: nic mít.
3: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
2: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám
3: to
2: se sebou
3: určitě,
2: a se svým životem spokojený,
3: pak
2: může
3: případě,
2: pomáhat
3: ale
2: někomu
3: kde
2: dalšímu.
3: Kde na to brát ten čas potom?
2: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš
3: no
2: čas
3: jo,
2: na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
4: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
5: Ale to je jedno, něco slej.

0: Nemůžu.
1: Můžeš, nemůžeš. Tak něco povídej, ať si popovídáme.
0: Hele, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
2: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
3: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
2: Možná to byla tak malá role, na to byl mistr, že si to nevšiml. Bylo by dost nepravděpodobné.
3: Čurdičku.
2: Při počtu jeho čurdiček.
3: Ne, přibyl do mojich čurdiček.
2: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
2: Tak? Ano, ano, je to tak. A je to pořád?
4: Humoriáda.

Choutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humoriádu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné. Pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý den, tu je Jana Skalica. Zdravím pana Vidru a i pana moderátora. A dala by som si Felixa.
1: Felixe Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska.
2: Den,
1: ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmanna.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko a mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře. Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě to, moc mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vlastně.
2: Ne,
6: hodně,
2: to mě ani nevyčerpává. To je takový, je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání. I vy se mějte, krásně. Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Ne, já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Tak, podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blondák je to.
7: Malej blondák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takový ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: Takže jste to neřekne, člověče.
7: No.
8: A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to je jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
7: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? I to jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, tak
7: sem přijde jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Ne. Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no,
8: ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se,
8: to,
7: tady...
8: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, ne, všem, že
8: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
8: ano.
7: Sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo...
8: Tady.
7: Vlastně obrácení, tady, že jste se narodil.
8: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle...
7: Tak tadyhle, kde je místo? No ono je vlastně tady místo, tady je taky místo. Ono je tady místa předost, co?
9: Ne, kde je místo. Tady, kde stojí místo.
7: A jo, jsem na to místo, na to místo. Ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš co? Jenom základní údaje nebo i něco zvláštního?
2: No,
1: dovednosti,
2: ne, no tak dovednosti taky byly nějaký,
1: jo. No. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi nebylo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mně se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mývalo slepičko nebo koni.

0: jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host. A vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem. A nebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04. Stačí poslat heslo Humor Mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor Mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady Humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete?

0: Ačko,
1: dobrý
0: Bčko.
1: Den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
2: Dobrý den,
1: a přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
0: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
3: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. Tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
4: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
3: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
4: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
3: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
4: Jak rozdělili?
3: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila a odešel bych.
4: Co větře, umíte zpívat?
3: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, abych se to musel zkusit.
4: No, tak si to zkusí.
3: Tak se ho zkuste.
4: Vy.
3: Jo, já, jako ano.
4: Ano, já vám tam dám na varhany A.
3: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
4: Dovolte, jaký N?
3: Já budu zpívat na tý louce zelený.
4: Takže umíte zpívat?
3: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
4: To vyzkoušejte.
3: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
4: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
3: No já mám náhodou školený
4: ale
3: hlas.
4: Ale jděte, prosím vás.
3: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
4: vy
3: se učil.
4: Jste probíral celou teorii?
3: Celou teorii, ano.
4: No ale vidět to na vás není.
3: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
4: Jste zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
5: Na té teorii?
4: No, všem, že ne.
5: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
4: No.
5: Kde například myslíte, že vzniká tón?
4: Maličkost.
5: No tak nemyslíte.
4: To přece v krku, hrdle.
5: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
4: V žaludku?
5: V žaludku.
4: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
5: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
4: Zpěvný.
5: Nebo zpěvný, no.
4: Ale víte, že to slyším poprvé.
5: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
4: Ano.
5: Ty se stlačej a to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
4: Myslíte vzduch.
5: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
4: hlasivka,
5: zachytí.
4: Hlasivka.
5: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
4: Vibrovat odborně, vibrovat.
5: Začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
4: To je zvláštní.
5: No jo.
4: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
5: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Krátka, není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
0: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
2: já daří. Taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
0: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vyškovská nemocnice dnes otevře zrekonstruované dětské oddělení. Měsíc zbývá do začátku závodního víkendu silničních motocyklů v Brně. Hokejová Kometa Brno hlásí další návrat odchovance. Bude za ně hrát Jakub Brabenec. Dnes bude převážně oblačno, později k večeru někde přehánky nebo i bouřky. Teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Vyškovská nemocnice zrekonstruovala dětské oddělení a dnes ho oficiálně představí veřejnosti. Byla to poslední část nemocnice, která dosud neprošla modernizací. Malým pacientům i jejich rodičům poskytnou nové prostory vyšší komfort. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení a originální výmalbu s motivy zvířat. Nechybí zázemí pro personál a herna pro děti. Snížila se ale celková kapacita oddělení, doplňuje ředitel nemocnice Zdeněk Horák.
2: Toto oddělení má 18 lůžek, včetně 4 lůžek intenzivní péče. Dneska rodiče chodí téměř standardně jako doprovod, takže i na ně je to myšleno. A samozřejmě pro nás je prvořadá ta poskytovaná lékařská a zdravotní péče. Nicméně i prostředí přispívá při té hospitalizaci k léčení dětí.
0: Modernizace stála 46 milionů korun. Zaplatil ji Jihomoravský kraj. Do nových prostor se oddělení přestěhuje během několika dní. Čeští zemědělci zvažují, že budou méně hnojit, vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv totiž rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě a pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. To by znamenalo mimo jiné nižší výnosy plodin. Zemědělci proto chtějí po ministerstvu kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Rezort ale říká, že kabinet farmářům pomáhá dostatečně. Do České republiky míří pacient s podezřením na nákazu virem Ebola. Informaci amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Chatová. Pacient je občan Spojených států amerických a po příletu bude přijatý do fakultní nemocnice Bulovka. Podle mluvčího převezou v izolačním boxu za přísných bezpečnostních opatření. Pro české občany podle ní pacient nepředstavuje riziko. Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu silničních motocyklů MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servisy pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách. Pokračuje předseda představenstva Automotodromu Brno Karel Hubáček.
3: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce. Sport.
0: Hokejová Kometa Brno hlásí další návrat odchovance. Od nové sezóny za ní bude hrát útočník Jakub Brabenec. Ten strávil v Brně celou mládežnickou kariéru a před 5 lety odešel do zámoří. Do NHL se ale jako hráč draftovaný Las Vegas neprobojoval. Domů se Brabenec vrací i kvůli stěhování Komety do nové arény, které je naplánované na začátek příštího roku.
4: Je to lákadlo velký pro všechny, ale zase na jednu stranu, když ta nabídka přišla, tak mě lákalo a zahrát si ještě na rondu, protože tam jsem vlastně strávil celé své dětství a zažil jsem tam nejkrásnější chvíle svého života, takže jsem říkal, že si chci ještě zahrát na rondu, než bude nová hala. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, případně až skoro zataženo. Přehánky nebo výjimečně i bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne. Většinou na severu a východě můžou se ale objevit s menší pravděpodobností i jinde. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr čekáme slabý proměnlivý během odpoledne, hlavně na západě přechodně mírný severozápadní a v okolí přeháněk a bouřek může vítr přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky jsou teď po ránu mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž je mírná, i když přechod slábnoucí okluzní fronty, který může znamenat mírné zvýšení zátěže pro chronicky nemocné a starší občany.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy teď pojedete plynulé, nefunkční semafory jsou v Brně v Jihlavské ulici v křižovatce s ulicí na Pískové cestě. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo, je 6 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi ve středu 20. května, svátek dnes slaví Zbyšek, přát i s písničkou budeme tradičně po 8. hodině. No ale písničky ty nás budou provázet už od samotného začátku, takže po zprávách s Věrou Šenbekovou přijde Iveta Bartošová v písničce Láska má je zákon, Kufr nám tady předestře, kapela Olympika, další písničky chystáme. Přejeme vám úspěšný celý den, vypadá to, že bude i příjemné počasí. Užívejte. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut. Dnes je 20. května roku 2026. Dnešek, možná nevíte, je světovým dnem včel. Ty jsou po staletí považovány za jedny z nejpracovitějších stvoření na Zemi. Odborníci po celém světě varují, že jejich počty vlivem činnosti člověka klesají. 20. květen připomíná jejich nezastupitelnou roli a potřebu ochrany. Rovných 95 let by se dnes dožil představitel Mezinárodního družstevního hnutí Ota Karen. Pocházel z Krásna nad Bečvou a za druhé světové války musel spolu s matkou se skrývat v horách u partizánů a brzy se zapojil do protinacistického odboje. Po osvobození vystudoval ekonomii a v 60. letech se stal členem reformního ekonomického týmu tehdejšího místopředsedy Oty Šika. Aktivně se zapojil do Pražského jara a po roce 69 byl proto vyloučen z KSČ a vyhozen z práce. Před 93 lety se v Brně narodil Zdeněk Vašíček, filozof a historik a také prvosignatář Charty 77. Z vězení se mu podařilo propašovat dopis 15 vězňů Světovému mírovému kongresu. Byl napsán na cigaretovém papírku a vložen do falešného voskového zubu a při polibku předán manželce. Narozeniny si dnes také připomíná česká basketbalistka, atletka a trojskokanka Šárka Kašpárková. Narodila se v Karviné a je bronzovou medailistkou z olympijských her z roku 1996 v Atlantě a také mistryní světa z roku 1997. V roce 2008 zemřel Jan Hirt Pokorný, americký architekt pocházející z Brna. Do zahraničí odešel před nacistickou okupací v 39. a v USA se podílel na vysokoškolských kampusech. V New Yorku zrekonstruoval blok skladišních budov z roku 1810. Zapojil se také do života české krajanské komunity a má zásluhu na instalaci Dvořákova památníku, na obnově národní budovy i na vybudování pomníku prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garriku Masarykovi ve Washingtonu. 5:15, to je aktuální čas. Teď už jeden z velmi klasických hitů 80. let, Roxette a Listen to Your Heart. Počasí po písničce. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí a ta první v dnešním vysílání po zprávách s Věrou Šenbekovou v 5 hodin a 18 minut. Sledujeme teploty. Na jihu Moravy ty se aktuálně pohybují v poměrně úzkém rozpětí mezi 6 a 9 stupni Celsia. Na většině sledovaných míst je kolem 7-8 stupňů, těch 6 ve Strážnici, 9 třeba v Brodě nad Dyjí, ve Znojmě, Kuchařovicích, v Troubsku, ale také v Brně, Žabovřeskách i v Brně v centru. Předpověď slibuje ráno menší oblačnost, přes den oblačno až skoro zataženo, na severu a východě přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat a nejvyšší teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia. Slabý proměnlivý vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, v bouřkách může přechodně zesilovat, rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 37 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: stát.
1: Vladimír Mišík v 5 hodin a 23 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jedna z odpůrkyň sjezdu sudeckých Němců si včera dopoledne na zasedání brněnského zastupitelstva přinesla sovětskou vlajku. Státní policie prověřuje, zda nejde o propagaci komunismu. Policisté vyhodnotí i kamerové záznamy. Trestní zákoník v pasáži o postihování propagace hnutí podlačující lidská práva od ledna zahrnuje i zmínky o komunismu. Hasiči včera vysvětlili neobvyklé hemžení jejich vozů v pondělí v areálu zámku Lisice. Integrovaný záchranný systém tam zkoušel zásah při simulované nehodě malého motorového letadla, které po technické závadě při startu z nedalekého letiště Štěchov nouzově přistálo přímo v historické části zámecké zahrady. Při manévru stroj narazil do kolonády, kde se v tu chvíli nacházely desítky návštěvníků, což vytvořilo scénář mimořádné události s hromadným postižením osob. Jako figuranti se do cvičení zapojili studenti blanenských škol. 5 hodin a 25 minut je aktuální čas, zprávy pro vás dnes chystá Věra Šenbeková a ty další tu budou už za 5 minut. Do té doby ještě písničky, vyrazíme na cesty společně s Martou Kubišovou a přidáme také fešáky. Dobré ráno.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Zasedání brněnského zastupitelstva se v úterý zúčastnilo několik odpůrců sjezdu sudetských Němců v Brně. Jedna žena v sále rozvinula vlajku Sovětského svazu. Kvůli podezření ze spáchání trestného činu následně strážníci zjistili její totožnost, informoval mluvčí Jakub Khanem. V Blansku roste počet lidí, kteří využívají senior dopravu. Funguje už rok a zajišťuje ji místní český Červený kříž. Řidiči senior taxi mají více než 200 stálých klientů a od letošního roku je vozí po městě dvěma auty místo jednoho. S permanentkou vyjde jízda na 30 korun a zákazníkům je dotuje radnice. Novou venkovní učebnu dokončili v základní škole Štefánikova v Bojkovicích na Uherskobrodsku. Žáci se tam budou učit především pracovní vyučování a dílenské práce. Využít se ale dají i pro výuku ostatních předmětů. Učebna vznikla ve školní zahradě. Její vybudování přišlo na 3 miliony a 600 tisíc korun. Náklady pokryly dotace z IROP a od Zlínského kraje. Pár sokolů ve Žďárských vrších letos mláďata nevyvedl. Loni se mu povedlo odchovat dvě, letošní tři ale ulovil vír. Ochránci přírody věří, že se sokoly příští rok znovu do rezervace Čtyři palice vrátí. Podle zoologa Petra Mikštajna je na celé Vysočině ještě jedno sokolí hnízdo, a to v areálu Dukovanské elektrárny. Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, lokálně přehánky, někde se může objevit i bouřka, většinou na severu a nebo západě. Večer bude oblačnost a také srážky ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, vítr slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pokud jedete ze Svitav na Brno, dejte pozor u Milonic. Máme tam hlášenou sraženou srnu uprostřed vozovky. O kus dál je pak už nehoda, kde auto srazilo srnu. Je to v připojovacím pruhu u výjezdu z Lelekovic a opatrně také na silnici 152 u Modřic. U výjezdu ze silnice 52 máme hlášenou dopravní nehodu dvou osobních aut a na místě zasahují také záchranáři. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpívala vám Věra Špinarová, je 5 hodin a 39 minut. Moderní, světlé, přívětivé a s obrázky zvířat na stěnách. Tak působí nově zrekonstruované dětské oddělení v nemocnici Vyškov. Byla to poslední část nemocnice, která dosud nebyla modernizovaná. Malým pacientům i jejich dospělému doprovodu poskytne komfort, jaký na starém oddělení neměli. Dnes se slavnostně otevře a odpoledne si ho můžete mezi 13. a 16. hodinou prohlédnout. Pacientům začne sloužit během několika dnů.
1: My jsme tady od středy, máme bronchitídu a máme se tady dobře, akorát to prostředí je starší. No. Ocenila bych asi už v těch nemocnicích něco modernějšího.
2: Hodnotí staré dětské oddělení Lenka Petrová, která je tu s 6měsíčním synem. Celou dobu s ním mohla být na pokoji.
1: Což jsem ocenila, že jsem ho měla při sobě, že nás neoddělí.
3: Problém byl ten jeden záchod, jedna sprcha po všecky. To je tak už středový.
2: Ukazuje původní prostory primář dětského oddělení Pavel Mokroš.
3: Ale ty pokoje nejsou špatný, aj ty sesterny. Kdybych měl nemocnická, budu spat na zemi na karimace.
2: To ve zrekonstruovaných prostorách ve druhém patře budovy A7 nebude nutné. Dětské oddělení se tam přesune během několika dní, říká ředitel nemocnice Zdeněk Horák.
4: Toto oddělení má 18 lůžek, včetně 4 lůžek intenzivní péče. Dneska rodiče chodí téměř standardně jako doprovod, takže i na ně je to myšleno. A samozřejmě pro nás je prvořadá ta poskytovaná lékařská zdravotní péče, nicméně i prostředí přispívá při té hospitalizaci k léčení dětí.
2: Na každém pokoji jsou maximálně 2 lůžka, dodává primář Pavel Mokroš.
5: Většinou je matka nebo otec za dítě, ale když budou větší děti, tak budou třeba po 2 na těch pokojích, abychom to prostě využili kapacitu co nejlépe.
2: Změnila se nějak kapacita tohoto oddělení?
5: Změnila. Měli jsme původně 44 lůžek, teď máme 10 novorozenců a 18 tady, takže se to snížilo, ale on zase ubyl i počet těch dětí hospitalizovaných, počet ovodní doktoři spoustu věcí zvládnou sami a perfektně. Těch opravdu nemocných dětí naštěstí není tolik, ale půl těch dětí, co k nám chodí, jsou psychicky narušení po covidu a spousta dětí bere drogy.
2: Z vybavení oceňuje primář hlavně moderní přístroj na kříšení novorozenců a možnost laboratorního určení počáteční fáze novorozenecké sepse.
5: Když začíná u toho dítě zánět, sepse novorozenská, tak interleukin 6 je první molekula, která se objeví v té krvi. A my ji můžeme detekovat a podle toho se zachovat. Ve fakultě v Brně tuhle tu možnost nemají. Takže nám jezdí tak kvůli oči, že máme u nás ve Vyškově super věc.
2: Pokoje jsou prostorné, prosvětlené a na stěnách je zdobí originální tapety se zvířátky. Na oddělení nechybí ani herna, doplňuje mluvčí nemocnice Šárka Urbánková.
6: Je to vlastně projekt, který byl dělán ve spolupráci s nadací Archa Chantal. Ty obrázky na těch stěnách, tak to je vlastně ve spolupráci s jejich kreativním umělcem. Dělal tady i tu výzdobu těch pohyblivých dřevěných hraček, což jsou originály.
2: Modernizace stála 46 milionů korun, zaplatil ji Jihomoravský kraj. Nové oddělení si zájemci můžou prohlédnout dnes od 13 do 16 hodin. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Zpíval Václav Neckář, je 6:45 minuta. K tomu máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy v rozpětí od 6 do 9 stupňů Celsia, 6 ve Strážnici, 9 třeba v Brodě nad Jih, v Troubsku, v Brně, v Tišnově, Hájku, ve Znojmě, Kuchařovicích a na řadě dalších míst. Jaké čekáme počasí? Ráno menší oblačnost, přes den oblačno až skoro zataženo, na severu a východě přeháňky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat a teploty dnes ještě o něco vyšší než včera, 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 20 km za hodinu, v bouřkách může přechodně zesilovat, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty po 5 hodině, zapadne ve 20 hodin a 37 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut. Za chvíli zamíříme do geometrického středu Česka. Víte, kde ho najdeme? Dozvíte se právě teď v dalším pokračování rubriky Co v učebnicích nebylo. Je tu Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V části bývalého hobby marketu v Boskovicích Charita dočasně vybuduje zázemí pro lidi bez domova. Vinaři můžou hlásit své produkty do nové soutěže nealkoholických nebo nízkoalkoholických vinných nápojů. České hokejisty čeká na mistrovství světa souboj s Itálií. Dnes bude většinou oblačno, můžou se také objevit přehánky, někde i bouřky. Teploty vystoupí až na 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Část budovy bývalého hobby marketu na třídě kapitána Jaroše v Boskovicích město dočasně zapůjčí oblastní charitě Blansko. Ta v přízemí vybuduje zázemí pro lidi bez domova, včetně koupelny, a také tam přesune charitní šatník. Charita tak reagovala na ukončení těchto služeb v boskovickém Reuse centru. První patro pak bude sloužit jejím pracovníkům jako zázemí, pokračuje starostka Jana Sirovátkové z uskupení Změna 22.
4: Jsem za to jako hrozně ráda, že máme místo, kde se tady tyhle ty dva provozy, ať je to šatník, jak je to zázemí, dávají do jednoho prostoru a že se o tady tyto lidi dokážeme nějakým způsobem postarat.
3: Charita bude v části bývalé prodejny fungovat do doby, než tam město přesune knihovnu. Účel zbytku budovy budou radní řešit na dalším zasedání. Maximální povolené ceny pohonných hmot jsou dnes vyšší. Litr benzinu se může prodávat nejvíce za 44 koruny a 71 haléř. To je o 28 haléřů více než v úterý. Na svém webu to uvedlo ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty je oproti úterý vyšší o 15 haléřů, 42 koruny a 17 haléřů. Stát bude maximální ceny každoročně určovat zatím do konce května. O případném prodloužení regulace vláda zatím nerozhodla. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní můžou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky lze posílat do pátku. Soutěž nazvaná Viní a nevinné reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, říká manažer Národního vinařského centra Petr Gondáš.
5: Jsou to vlastně produkty, které oslovují mladou generaci lidí, kteří už tolik nevyhledávají klasické víno, tyto produkty, a ten trh se s nimi čím dál víc rozšiřuje, takže se snažíme zmapovat vůbec ten trh, co se nabízí, a potom i nabídnout ochutnávku vinařům a výrobcům, aby se mohli mezi sebou porovnat mezi těmi produkty.
3: Vítězné nápoje zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně brněnského rodáka, odchovance žďárského klubu hrajícího za Pardubice, útočníka Martina Kauta.
6: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
3: Utkání Česko-Itálie začne v 16 hodin a 20 minut. V úterních zápasech Norové zdolali Italy 4-0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3-1, Maďaři nad Brity 5-0 a Slováci přehráli Slovince 5-4 po nájezdech.
0: Počasí.
3: Dnes bude na Jižní Moravě převážně oblačno, občas až skoro zataženo, odpoledne přeháňky, výjimečně i bouřky, hlavně na severu a východě, s menší pravděpodobností i jinde. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, odpoledne hlavně na západě přechodně mírný. V okolí přeháněk a bouřek může vítr přechodně zesilovat. Biozátěž je pro dnešek mírná. Slábnoucí okluzní fronta ale může mírně zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných a také starších.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Po silnicích Jižní Moravy stále pojedete bez kolon, provoz ale houstne a také se stávají dopravní nehody. Osobní auto srazilo zvěř na silnici mezi Hodonínem a Dubňany. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině, posloucháte středeční Český rozhlas Brno. Je 20. května a kávu vám osladíme společně s Karlem Gottem hned na začátku této hodiny. Láska umí víc, o tom bude zpívat Lucie Vondráčková, další písnička, která nestárne. No a chystáme i počasí. Pavel Kašper u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a hlavně, ať se vám dnešek vydaří. Hezký poslech vám všem.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Jsme rádi, že jste si nás naladili 20. května roku 2026. Vědci z brněnského centra SEJTEC Vysokého učení technického vyvíjí speciální biomateriál, ze kterého lze vytisknout kostní náhrady. Implantát může po úrazech nebo operacích podpořit růst nové kostní tkáně a pak se v těle postupně vstřebat. A díky 3D tisku ho lze také vytvořit na míru každému pacientovi.
1: Tohle to je takzvaný speed mixer, rychlomixer. Co se v něm vlastně mixuje?
2: My v něm připravujeme pastu, s kterou potom tiskneme vzorky na 3D tiskárně.
1: Klára Tušlová z centra CEJTEC VUT mi ukazuje speciální pastu, která funguje jako lešení pro novou kostní tkáň. Podle její kolegyně a vedoucí výzkumné skupiny Lucy Vojtové tělo materiál postupně vstřebá, aby ho nahradila pacientová kost.
2: Je to naše know-how. Základní je takzvaná biokeramika a druhou složkou je voda smíchaná s biomateriálem. My tomu říkáme polymery, je to taková viskózní kapalina vlastně.
1: Takže jsme si teda umíchali kostní pastu a nyní se přesouváme teda k 3D tiskárně.
2: Ano. Tu pastu nadávkujeme do něční stříkačky, tady to můžete vidět. A ta něční stříkačka se potom vloží do té 3D tiskárny a začne to tisknout.
3: Já vám to zapnu.
1: Aby mohli vědci se směsí pracovat, museli vyvinout vlastní 3D tiskárnu, která umí tisknout z injekční stříkačky. Na tom pracuje Přemysl Menšík z CEJTECu VUT.
3: Ten 3D tisk má pro nás tu výhodu, že to je pro personalizovanou medicínu. To znamená, pro každého jednoho pacienta, který to potřebuje, je ten vzorek a ten implantát vytištěný zvlášť.
1: Takže máme speciální tiskárnu, speciální pastu. Právě se tady něco tiskne.
3: V tuhle chvíli připravujeme testovací vzorky, takové malé disky, které mají stejnou strukturu, jako by měly ty skutečné vzorky, které by šly už třeba do pacienta.
1: Je to vlastně takové bioaktivní lepidlo, cement, co využít jako stavební prvek k opravě, aby se třeba ty kosti spojily lépe.
2: Umí vyplnit perfektně defekt a umí způsobit to, že ten defekt proroste novou kostí a vytvoří se vlastně nová kost a ten náš materiál se plně vstřebá v tom těle.
1: Když mluvíme teda o tom defektu, tak co takový defekt může být?
2: Takový defekt může být třeba v lebce, kdy neurochirurgové operují třeba mozek, oni potřebují část lebky vyříznout a potom tu lebku tam vrací zpátky.
1: U podobných zákroků dnes lékaři často sahají po kovových nebo plastových náhradách. Brněnští vědci ale chtějí nabídnout jiný přístup. Implantát, který poškozené místo dočasně vyplní, podpoří růst nové kosti a postupně se sám vstřebá. Podle Vojtové může najít využití i v dalších částech těla.
2: Máme teď jeden projekt, kde opravdu lepíme ty kosti. Děláme to na ovcích. V druhém projektu se snažíme dávat antibakteriální materiál, aby tam nevznikal zánět, nebo pokud tam je, tak ho naopak vyléčit. A nebo děláme projekt na dotvoření horního patra, kdy jsou rozštěpy třeba u dětí.
1: Výsledky zatím výzkumníci otestovali pouze na zvířatech. Od běžného využití v nemocnicích technologie stále dělí roky vývoje, klinických testů i náročného schvalování.
2: Čekáme na přiznání světového patentu, tak abychom potom případně mohli prodat licenci nějakému investorovi nebo firmě, která to bude chtít opravdu uvést na trh, bude chtít zafinancovat ty klinické testy, které budou stát ohromné peníze.
1: Vědce tak čeká ještě dlouhý legislativní proces. Do té doby chtějí technologii dál posouvat. Od regenerace kostí až po léčbu poškozených měkkých tkání. Z Brna Marek Jensl, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 17 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 6 a 8 stupni Celsia. V Brně, Tuřanech a Brně Žabovřeskách se teplota blíží 9 stupňům, ale tradičně mezi 6 a 7 teploty spíše klesají. Jaká je předpověď? Ráno menší oblačnost, přes den oblačno až skoro zataženo, na severu a východě přeháňky nebo i bouřky, večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. No a v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 37 minut. Dobré ráno.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Naším hostem v poradně pro zdraví bude ve středu 20. května fyzioterapeutka Soňa Chovancová. Zaměříme se na lymfatický a žilní systém dolních končetin, na cviky, které prospějí našim nohám, podpoří správný tok lymfy a také na vhodná opatření proti křečovým žilám. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Legendární prasklý bachor na vlnách Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 24 minut. Už téměř 20 let působí v Kuřimi smíšený pěvecký sbor K-dur. V repertoáru mají různé popové, klasické, ale i lidové písně. Pro sbormistrini Anastáziu Hart jsou zajímavým místem pro vystupování kostely, protože tam se člověk musí hodně soustředit na zvuk, popisuje. Působení ve sboru ale není jen o zpěvu. Přátelství je tam, řekla bych, možná ta hlavní část. Rozhodně považuji náš sbor za takovou rodinu, říká členka sboru Nikola Šimonová. Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz. Vedla ho Jarka Vykoupilová. Pavel Kašper u mikrofonu a zprávy v půl s Věrou Šenbekovou jsou pro vás připraveny už za chvíli. Přejeme vám hezký poslech a krásné ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vyškovská nemocnice zrekonstruovala dětské oddělení za 46 milionů korun. Dnes ho oficiálně představí veřejnosti. Do nových prostor se oddělení přestěhuje během několika dní. Úpravy zaplatil Jihomoravský kraj. Kontrolní výbor brněnského zastupitelstva prověří fungování městské firmy Sako Solar. Zastupitelé to v úterý schválili na návrh opozičníků z hnutí ANO. Kontrola se má zaměřit na hospodárnost, odměňování veřejné zakázky nebo plnění projektů firmy. Ta měla problémy s dodavateli, první neplnil závazky, další firma zkrachovala. Záchranné stanici v Brně-Slatině lidé po požáru poslali přes 18 milionů korun. Oficiálně vypsaná sbírka vynesla zatím přes 2 miliony. Majitel stanice Zdeněk Machař následně zjistil, že na její firemní účet lidé poslali asi 16 milionů. Část peněz chce Machař využít kromě oprav zničeného zázemí i na vybudování nového detašovaného pracoviště na vypouštění zvířat zpátky do přírody. Plánované modernizaci a rozšíření vrakoviště v Prostějově dnes pořádá investor veřejné setkání. Lidé se sejdou o 15:30 odpoledne v přednáškovém sále Národního domu. Firma TSR chce ve městě nedaleko hlavního vlakového nádraží likvidovat až 60 tisíc tun kovového odpadu ročně. Za měsíc vyjedou závodníci mistrovství světa silničních motocyklů k prvním tréninkům na automotodromu v Brně. Velká cena se pojede o měsíc dříve než obvykle. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Podrobnosti nabídneme za chvíli. Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, občas až skoro zataženo, odpoledne přehánky, výjimečně i bouřky, hlavně na severu a východě, s menší pravděpodobností i jinde. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, odpoledne, hlavně na západě, přechodně mírný. V okolí přehánek a bouřek může vítr přechodně zesilovat. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy houstne. Se silným provozem počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy mezi s tím 82. a s tím 86. kilometrem. Je také kolona na zhruba 10 minut. Jinak byste měli dát pozor, pokud směřujete po D1 z Brna na Vyškov mezi 229. a 229. a půltým kilometrem havarovalo osobní auto mimo vozovku a probíhá vyšetřování nehody. Jinak po ostatních silnicích, kde jsme hlásili potíže, což je tak Svitavy Brno u Milonic a také u výjezdu z Lelekovic, už pojedete bez omezení, stejně tak i na silnici 152 u Modřic. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Přesně za měsíc začíná v Brně velká cena Česka, mistrovství světa silničních motocyklů. Na závodišti vrcholí přípravné práce, včetně úprav trati, a připravuje se také doprovodný program pro fanoušky, kterých pořadatelé očekávají znovu více než 200 tisíc, oznámili v Praze.
1: Aktivita kolem MotoGP bude začínat už ve středu 17.6. tím, že budeme otvírat fanzónu v Brně na náměstí Svobody.
2: Přibližuje program pro fanoušky před startem závodního víkendu předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
1: Nejzajímavější zřejmě bude v té fanzóně program čtvrteční, kde budou mít fanoušci možnost vidět i tváře té nejvyšší královské kubatury MotoGP. Ukážou se tam i naši jezdci Filip Salač.
2: Ten je jediným českým zástupcem ve vrcholných kategoriích mistrovství světa. Za fanoušky mohl doprovodný program vycestovat i mimo Brno. Vizi na konci dubna představil prezident autoklubu Jan Šťovíček.
3: Věříme, že se nám podaří dostat MotoGP třeba i do Prahy. Myslím si, že by si to pražští fanoušci zasloužili. Pokud třeba se do Brna nedostanou a chtěli by sledovat ty přenosy z těch závodů, tak bychom jim rádi tuhle možnost nabídli. Je to v jednání.
2: Fanzóna v Praze ale minimálně pro letošek nebude. Závěry jednání objasnil Jan Herget z autodromu Brno.
4: Na základě rozhovoru s MotoGP jsme se rozhodli plánovanou zónu udělat příští rok, protože v letošním roce by to bylo příliš na poslední chvíli. Z hlediska jezdců MotoGP, kteří mají své plány dlouho dopředu naplánovaný, z hlediska rozpočtu a celkového zájmu diváků. Příští rok určitě plánujeme dostat MotoGP do celé republiky tak, aby fanoušci měli možnost vlastně ty artefakty spojené s MotoGP nasát po celé republice.
2: Fanoušci přímo na Masarykově okruhu by se letos měli dočkat kvalitnějšího servisu nebo větší nabídky občerstvení. Víc míst bude pro diváky na tribunách, řekl Karel Hubáček.
1: Rozšířili jsme kapacity sedačkových tribun, které jsou velmi oblíbené, takže ještě zatím tam nějaké volné máme, naštěstí, ne jako loni.
2: Minulý rok se při návratu brněnské Grand Prix do kalendáře šampionátu přišlo přímo na autodrom podívat za víkend skoro 220 tisíc lidí. Letos program vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června. Z budovy autoklubu v Praze Krištof Kousal, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 a minuta k tomu. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 6 do 9 stupňů Celsia, nejchladněji 6 stupňů zatím v Nemochovicích a ve Strážnici a nejtepleji v Brně, v Žabovřeskách, v Tuřanech i v centru Brna, kde je teplota kolem 9 stupňů Celsia. Předpověď pro dnešek. Ráno čekáme menší oblačnost, přes den oblačno až skoro zataženo, na severu a východě přehánky i bouřky, večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. No a v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 4 minuty po 5 hodině, zapadne ve 20 hodin a 37 minut. Dobré ráno.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
0: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
3: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

hráli a zpívali vám No Name je 6 hodin a 52 minut. Krátce před sedmou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy středou 20. května. Vyškovská nemocnice dnes oficiálně otevře nové dětské oddělení. Radní města Brna mají dnes na svém zasedání rozhodovat o rozdělení zisku několika městských společností, včetně Lesů města Brna a technických sítí Brno. Odvolací kárný senát Nejvyššího správního soudu dnes projedná případ státního zástupce Pavla Petra z okresního státního zastupitelství Brno venkov. Vrchní soud v Olomouci mu na 1,5 roku snížil plat o 15% za údajná pochybení při podmínečném zastavování trestního stíhání. Petr se chce odvolat, domnívá se, že byl potrestán za jiný názor, což je nepřípustné, pokud nejde o vyložený exces. Zprávy v 7 pro vás připravuje Věra Šenbeková a budou tu za 6 minut. Dobré ráno.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 7 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Nemocnice Vyškov zrekonstruovala dětské oddělení a dnes ho představí veřejnosti. Střední školy v Jihomoravském kraji se můžou ode dneška zapojit do nového ročníku participativního projektu Vylepši si školu. Menší zdravotní pojišťovny dostanou od VZP téměř 8 miliard korun, počítá s tím novela, kterou podepsal prezident. Dnes bude oblačno, odpoledne přehánky a teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Lidé si dnes budou moci prohlédnout nově zrekonstruované dětské oddělení ve Vyškovské nemocnici. Modernizace stála 46 milionů korun a zaplatili ji Jihomoravský kraj. Dětským pacientům, jejich dospělému doprovodu i zdravotnickému personálu poskytnou nové prostory větší komfort. Přestěhují se tam během následujících dní. I proto dnes může oddělení navštívit veřejnost, vysvětluje mluvčí nemocnice Šárka Urbánková.
6: Nové oddělení si veřejnost, která bude mít zájem, může prohlédnout od 13 do 16 hodin, budou srdečně vítáni, mohou přijít i s dětmi, aby se podívali, jak to nové prostředí hezky vypadá. Zaměstnanci toho dětského oddělení je budou doprovázet, mohou se na cokoliv zeptat, takže opravdu v ničem nebude problém.
4: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou necelých 8 miliard korun od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Převod je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO reakcí na aktuální schodky menších pojišťoven. VZP naopak v minulých letech měla vyšší zisky kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Na podobné mimořádné situace neumí současný přerozdělovací mechanismus podle ministra reagovat. Jihomoravské střední školy se můžou ode dneška přihlašovat do třetího ročníku projektu Vylepši si školu. Ten umožňuje studentům vymyslet a realizovat projekty, které přímo ovlivní chod jejich školy. Zapojená zařízení dostanou od svých zřizovatelů příspěvek 36 tisíc korun na uskutečnění těchto nápadů, pokračuje koordinátorka projektu Dagmar Peřinová.
7: Celý ten program je nastavený na tom, aby ti žáci nejenom, že uměli identifikovat nějakou potřebu nebo nějaký problém z té školy, ale uměli i vytvořit ten nápad, uměli ho představit, uměli pro něj nadchnout i ostatní, ale potom taky přiložit ruku k dílu a převzít odpovědnost za jeho realizaci.
4: Do projektu se můžou zapsat i základní školy a dětské domovy. Pro ně začíná přihlašování na konci května.
5: Sport.
4: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování.
5: Počasí.
4: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, občas až skoro zataženo, odpoledne přehánky, výjimečně i bouřky, hlavně na severu a východě, s menší pravděpodobností i jinde. Večer budou srážky ustávat, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, hlavně na západě. V okolí přeháněk a bouřek může vítr přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž je mírná. Přechod slábnoucí okluzní fronty může mírně zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných anebo starších.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Silný provoz a nesouvislá kolona je na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Zdržíte se tam v nesouvislé koloně, která začíná na STEM 82. kilometru a končí na STEM 96. až 15 minut. Slabší kolona na kratší dobu a kratší zdržení je také v opačném směru, tedy od Vyškova na Brno. Počítejte se zdržením také na průtahu s Znojmem kvůli silnému provozu. Podobně je to také v Břeclavi, tam se zdržíte až 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:05 je s vámi Český rozhlas Brno. Řeka lásky Marie Rotrové a Navzdory hříchům od Petra Koláře budou první dvě písničky v této hodině a pak už na vás čeká soutěž Jak se u nás mluví, ve které máme pro výherce román Útěk na řecký ostrov. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Čeká na vás opět soutěžní slovo, tentokrát to bude z Kyjovska, konkrétně z Dambořic, a na vás bude buď uhodnout nebo si tipnout správně některou z nabízených možností. To vše už za chvíli na lince 726465200. Dobrou chuť ke snídani, šťastnou cestu, ať už tuto chvíli vyrážíte kamkoliv, a hlavně krásnou středu 20. května přeje Pavel Kašpar.
5: Český rozhlas Brno.

0: Petr Kolář na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 13 minut, je tu soutěž Jak se u nás mluví. Za dnešním soutěžním slovem se vydáme na Kyjovsko, konkrétně do Dambořic, kde ještě někteří používají slovo cvikl. Co myslíte, že by to mohlo být? Milí posluchači Českého rozhlasu Brno, co to podle vás bude v Dambořicích cvikl? 726465200, linka sem k nám do studia. Zavolejte, buď si můžete tipnout, anebo vybrat některou z našich nabízených možností. Těšíme se. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak tady se nikdo nehlásí, zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno. Tady Antonie ze Strážnice.
0: Antonie, krásné ráno vám přeju ze Strážnice. Máme tam trošku takovou ozvěnu. Nemluvíte na hlasitý příposlech náhodou?
1: Prosím?
0: Nemluvíte náhodou na hlasitý odposlech? Je tam taková ozvěna trošku slyšet?
1: Jo, je lepší teď?
0: Jo, teďka je to lepší, bezva. Antonie, přeju vám krásné ráno. Dnešní soutěžní slovo je cvikl. Pochází to z Dambořic a tušíte, co by to mohlo být?
1: No, radši si dám nápovědu.
0: Určitě, máme pro vás tři. Cvikl může být v Dambořicích buď za A obal na brýle, nebo za B je to záplata, součást kalhot, anebo za C je to spona do vlasů. Tak co myslíte, že by to z těchto tří variant mohlo být v Dambořicích?
1: No, já bych dala tu záplatu.
0: Líbí se vám záplata? Zajímavá možnost. A děláte dobře. Je to skutečně tak, je to opravdu záplata. Mně se líbil ten obal na brýle. Já si pamatuju cvikl něco s těmi brýlemi, že by to mohlo být, ale typoval bych špatně.
1: Ano, bývaly brýle a cvikl.
0: Ano, takové jenom na nose se to nosilo, že? Takové dvě obroučky malinké. Cvikl, znáte tady tohle slovo? Jak to záplata vlastně vypadá? To je normálně klasická záplata?
1: No, já mám den, že to bývalo takové natřité ty kalhoty, trochu zvětšené, taký cvikl se tam přišel.
0: Aha, takový.
1: Aby netáhli.
0: Jasně, klínek takový, dalo by se říct.
1: Klínek, jo.
0: Gratuluju, knížka je vaše, poprosím vás, jo, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Antonie, moc krát díky za zavolání, přejeme vám krásné ráno, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Soutěž Jak se u nás mluví zase zítra krátce po 7. hodině. Vy si můžete zatančit na Bee Gees. Chystáme pro vás počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 20 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují v rozpětí mezi 7 a 12 stupni Celsia. 7 stupňů ve Strážnici, to je momentálně nejnižší teplota, a třeba v Lednici už je 12 stupňů. Na většině sledovaných míst se díky sluníčku teplota pohybuje kolem 10-11 stupňů. A předpověď pro dnešek: ráno čekáme menší oblačnost, přes den oblačno až skoro zataženo, na severu a východě přehánky nebo i bouřky, večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, vítr slabý, proměnlivý do 20 km za hodinu, v bouřkách může přechodně zesilovat, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 37 minut. Dobré ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopoledni muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svaté Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

hráli a zpívali vám Rangers, je 7 hodin a 24 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Právě dnes si na výročním koncertě Tišnovský komorní orchestr pod vedením dirigenta Tomáše Křemene připomene 30 let fungování na hudební scéně. V kostele svatého Václava zazní skladby Handlovi, Bachovi, Mozartovi a dalších. A jako solistka vystoupí sopranistka pedagožka JAMU Martina Macko. Začíná se v 19.30. Hudba dnes rozezní také Boskovickou Sokolovnu, tam se představí symfonický orchestr města Boskovice a spolu s ním pěvecký soubor Bosky. Večer otevře předehra k opeře Hubička, následuje okouzlující valčík Frühlingsstimm Johanna Strause mladšího a závěr bude patřit české suitě Antonína Dvořáka. Začíná se v 19 hodin. Pozor zákruta, tak nazvali výstavu starých a ne už úplně nových aut v Technickém muzeu Brno. Unikátní kolekce je elektrický městský automobil, který jako první československý elektromobil vznikl ve výzkumném ústavu elektrických strojů točivých v Brně ve spolupráci s katedrou spalovacích motorů Brněnského vysokého učení technického. Jeho vývoj začal už v roce 1968. Elektromobil byl vyrobený pouze ve dvou exemplářích, no a jeden z nich najdete právě v Technickém muzeu. Zprávy pro vás dnes připravuje Věra Šenbeková a ty další jsou tu za 4 minuty. Ty.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnský biskup Pavel Konzbol nabádá ke smíření a dialogu při blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Česku. V Brně začne v pátek a potrvá do pondělí. Podle Konzbola je důležité, aby se lidé setkávali v úctě, s otevřeností a bez vzájemného obviňování. K tématu se s dalšími podrobnostmi vrátíme krátce před 8 hodinou. Část budovy bývalého hobby marketu na třídě kapitána Jaroše v Boskovicích město dočasně zapůjčí oblastní charitě Blansko. Ta v přízemí vybuduje zázemí pro lidi bez domova, včetně koupelny, a také tam přesune charitní šatník. Silnici 38, která slouží jako obchvat Moravských Budějovic na Třebíčsku, opraví firma IMOS Brno. Práce na 6,5 kilometru hlavního tahu mezi Jihlavou a Znojmem slíbila udělat za téměř 79,5 milionu korun bez daně z přidané hodnoty, vyplývá to z Věstníku veřejných zakázek. Ředitel Jihlavské správy ředitelství silnic a dálnic Aleš Kratina řekl, že by silnice měla být opravená nejpozději do konce října. Zahájení oprav bude záviset na tom, jak se stavební firmě podaří dohodnout uzavírky. Nemocnice Vyškov zrekonstruovala dětské oddělení. Úpravy za 46 milionů korun zaplatil Jihomoravský kraj. Zmodernizované oddělení odpoledne nemocnice otevře veřejnosti. My vám ho přiblížíme už za chvíli. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní můžou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky lze posílat do pátku. Vítězné nápoje zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, odpoledne přehánky, výjimečně i bouřky, hlavně na severu a východě, s menší pravděpodobností i jinde. Večer budou srážky ustávat, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, v okolí přehánek a bouřek může přechodně zesilovat. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích jižní Moravy počítejte s kolonami a silným provozem. Nejdéle se zdržíte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná už na stém 72. Končí na stém 96. kilometru. Celkový čas zdržení je okolo 20 minut. Zdržíte se ale i na dalších místech podle webu koordinátora regionální dopravy. Také v Brně, na Vídeňské ulici, v okolí Kuřimi a Lipůvky, anebo také na obchvat Slavkova u Brna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

to už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám, s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Karel Černoch zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7 hodin a 40 minut. Moderní, světlé, přívětivé a s obrázky zvířat na stěnách. Tak působí nově zrekonstruované dětské oddělení v nemocnici Vyškov. Byla to poslední část nemocnice, která dosud nebyla modernizovaná. Malým pacientům i jejich dospělému doprovodu poskytne komfort, jaký na starém oddělení neměli. Dnes se slavnostně otevře a odpoledne mezi 13. a 16. si ho můžete přijít prohlédnout. Pacientům začne sloužit během několika dnů.
1: My jsme tady od středy, máme bronchitidu a máme se tady dobře, akorát to prostředí je starší. No. Ocenila bych asi už v těch nemocnicích něco modernějšího.
2: Hodnotí staré dětské oddělení Lenka Petrová, která je tu s 6měsíčním synem. Celou dobu s ním mohla být na pokoji.
1: Což jsem ocenila, že jsem ho měla při sobě, že nás neoddělí.
3: Problém byl ten jeden záchod, jedna sprcha po všecky. To je tak jako už středový.
2: Ukazuje původní prostory primář dětského oddělení Pavel Mokroš.
3: Ale ty pokoje nejsou špatný, aj ty sesterny. Kdybych měl nemocnická guspat na zemi na karimace.
2: To ve zrekonstruovaných prostorách ve druhém patře budovy A7 nebude nutné. Dětské oddělení se tam přesune během několika dní, říká ředitel nemocnice Zdeněk Horák.
4: Toto oddělení má 18 lůžek, včetně 4 lůžek intenzivní péče. Dneska rodiče chodí téměř standardně jako doprovod, takže i na ně je to myšleno. A samozřejmě pro nás je prvořadá ta poskytovaná lékařská a zdravotní péče. Nicméně i prostředí přispívá při té hospitalizaci k léčení dětí.
2: Na každém pokoji jsou maximálně 2 lůžka, dodává primář Pavel Mokroš.
5: Většinou je matka nebo otec za dítě, ale když budou větší děti, tak budou třeba po dvou na těch pokojích, abychom to prostě využili kapacitu co nejlépe.
2: Změnila se nějak kapacita tohoto oddělení?
5: Změnila. Měli jsme původně 44 lůžek, teď máme 10 novorozenců a 18 tady, takže se to snížilo, ale on zase ubyl i počet těch dětí hospitalizovaných, počet těch obvodní doktoři spoustu věcí zvládnou sami a perfektně. Těch opravdu nemocných dětí naštěstí není tolik, ale půl těch dětí, co k nám chodí, jsou psychicky narušení po covidu a spousta dětí bere drogy.
2: Z vybavení oceňuje primář hlavně moderní přístroj na kříšení novorozenců a možnost laboratorního určení počáteční fáze novorozenecké sepse.
5: Když začíná u toho dítě zánět, sepse novorozenská, tak interleukin 6 je první molekula, která se objeví v té krvi a my ji můžeme detekovat a podle toho se zachovat. Ve fakultě v Brně tuhle tu možnost nemají. Takže k nám jezdí tak kvůli oči, že máme u nás ve Vyškově super věc.
2: Pokoje jsou prostorné, prosvětlené a na stěnách je zdobí originální tapety se zvířátky. Na oddělení nechybí ani herna, doplňuje mluvčí nemocnice Šárka Urbánková.
6: Je to vlastně projekt, který byl dělán ve spolupráci s nadací Archa Chantal. Ty obrázky na těch stěnách, tak to je vlastně ve spolupráci s jejich kreativním umělcem. Dělal tady i tu výzdobu těch pohyblivých dřevěných hraček, což jsou originály.
2: Modernizace stála 46 milionů korun, zaplatil ji Jihomoravský kraj. Nové oddělení si zájemci můžou prohlédnout dnes od 13 do 16 hodin. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Beatles vystřídá předpověď počasí přesně ve 7:45 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dnes je 20. května, teploty se momentálně na jihu Moravy pohybují mezi 7 a 11 stupni Celsia. Těch 7 stupňů je spíše výjimečných, momentálně ve Strážnici, jinak na většině sledovaných míst je teplota kolem 11 stupňů. V Lednici tam už se blíží dokonce 12 stupňům Celsia. Ráno čekáme totiž menší oblačnost, přes den oblačno až skoro zataženo, na severu a východě dokonce přehánky nebo výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 20 km za hodinu, v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 37 minut. Dobré ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Zítra začíná multižánrový festival Meeting Brno. Jeho součástí je i setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se bude vůbec poprvé konat v Česku. S účastí minimálně tisícovky Němců v Brně nesouhlasí část veřejnosti i někteří politici, včetně členů vlády. Kdy přesně se akce koná a proč vyvolává kontroverze, popíšeme s reportérem Tomášem Kremrem, který už je se mnou ve studiu. Tome, vítej, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Pro začátek Meeting Brno.

0: Začíná zítra večer, končí poslední květnovou neděli. Jak velkou část festivalu zabere sjezd sudeckých Němců?
1: Z pohledu dnu jeho menší část, v pořadí 76. setkání krajanů začíná ve čtvrtek večer. V 5 hodin odpoledne se potkají zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení a taky Vintnových dětí, tedy přeživších holokaustu. Ti se zúčastní pietního aktu na hlavním nádraží u 5. nástupiště, odkud za druhé světové války odjížděli transporty židů do koncentračních táborů. Tak se potom uskuteční slavnost na Moravském náměstí v centru Brna, ale to hlavní se odehraje v sobotu a v neděli. Jednak to bude pochod smíření z Pohořelic do Brna a potom především program na výstavišti, kde budou akce hudební, literární, gastronomické i náboženské. Sjezd skončí potom v pondělí v 10 hodin dopoledne po pietním aktu v Kounicových kolejích, tedy u bývalé nacistické věznice a popraviště.
0: Část lidí proti sjezdu protestuje několik posledních měsíců. Minulý týden se proti akci vymezila i poslanecká sněmovna. Tome, co jim vadí?
1: Přestože ty protesty neustále zesilují a stupňují se, tak ty argumenty zůstávají víceméně stejné. Kritikům vadí, že jde podle nich o provokaci, o zneuctění památky obětí druhé světové války a taky lidí, kteří za konfliktu trpěli. Tvrdí taky, že sudetští Němci usilují o revizi poválečného uspořádání Evropy, tedy že chtějí například zrušit Benešovy dekrety, na základě kterých německy mluvící obyvatelé byli z Československa vyhnaní a přišli o majetky. Takové argumenty jsme slyšeli opakovaně třeba na více či méně bouřlivých schůzích brněnských i jihomoravských zastupitelů. Lidi po politicích chtěli, ať akci zruší nebo ať se od ní distancují. Pořadatelé i podporovatelé označovali za vlastizrádce nebo za fašisty. Podobné výzvy zaznívaly i na venkovních shromážděních. Jedno nebo minimálně jedno uspořádalo třeba hnutí SPD v čele s jeho předsedou Tomiem Okamurou přímo tady v Brně. Proti sjezdu jsou i zástupci hnutí Pro nebo Stačilo. Vládní poslanci minulý týden přijali usnesení, podle kterého by měli pořadatelé sjezd zrušit. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tuto akci považuje sám za nešťastnou, protože je podle něj stále generace lidí, která se s touto částí minulosti nesmířila.
0: Jak na to reagují pořadatelé festivalu, který sudetské Němce do Brna pozval?
1: Oni se hájí tím, že jim jde především o smíření, o dialog mezi národy desítky let po konci války. Chtějí poukázat nejenom na zločiny, které na Češích a Slovácích páchali nacisté, ale i na to, co po konci druhé světové války provedli na základě kolektivní viny Češi svým německým mluvícím sousedům. Vedení festivalu zároveň řeklo, že se akce uskuteční, přestože si to vládní poslanci nepřejí. Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt označil hlasování poslanců za frašku a zároveň vyvrátil, že by chtěl jakkoliv jednat o rušení Benešových dekretů a doplnil, že přijal brněnské pozvání, protože už sudečtí Němci do Brna poslední roky jezdí třeba na tu zmíněnou pouť nebo pochod smíření. Posselt zároveň odkl, že lidé mají právo protestovat a proto má pochopení. Za celou akci se postavila například brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS i předseda Senátu Miloš Vystrčil ze stejné strany, který se akce zároveň zúčastní, a festival tento týden dostal i záštitu prezidenta Petra Pavla.
0: Dají se o víkendu čekat nějaké protesty?
1: Rozhodně dají. Městská část Brno-Střed teď má od čtvrtka do neděle nahlášených minimálně 8 různých akcí. Mají se odehrát především v centru Brna, ale taky u výstaviště. Vše proto monitoruje policie, která má dnes taky oznámit, jaká opatření budou v Brně o víkendu platit.
0: O blížícím se sjezdu sudetských Němců v Brně jsme mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Nemocnice ve Vyškově dnes otevře zrekonstruované dětské oddělení. Znojmo představilo architektonickou studii na novou knihovnu. Čeští hokejisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Italům. Bude většinou oblačno, odpoledne přehánky, teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Vyškovská nemocnice zrekonstruovala dětské oddělení a dnes ho oficiálně představí veřejnosti. Byla to poslední část nemocnice, která dosud neprošla modernizací. Malým pacientům i jejich rodičům poskytnou nové prostory vyšší komfort. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení a originální výmalbu s motivy zvířat. Nechybí zázemí pro personál a herna pro děti. Snížila se ale celková kapacita oddělení, doplňuje ředitel nemocnice Zdeněk Horák.
5: Toto oddělení má 18 lůžek, včetně 4 lůžek intenzivní péče. Dneska rodiče chodí téměř standardně jako doprovod, takže i na ně je to myšleno. A samozřejmě pro nás je prvořadá ta poskytovaná lékařská a zdravotní péče. Nicméně i prostředí přispívá při té hospitalizaci k léčení dětí.
3: Modernizace stála 46 milionů korun, zaplatil ji Jihomoravský kraj. Do nových prostor se oddělení přestěhuje během několika dní. Do České republiky míří pacient s podezřením na nákazu virem Ebola. O přijetí Američana rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po konzultaci s vládou. Uvedla to dnes ráno mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové má Česká republika nastavená pro transport pacientů s velmi nakažlivými nemocemi pravidla. Po příletu bude muž přijatý do fakultní nemocnice Bulovka. Podle mluvčího přivezou v izolačním boxu za přísných bezpečnost opatření. Pro české občany podle ní pacient nepředstavuje riziko. Muž je bez příznaků, uvedla fakultní nemocnice Bulovka. Lidé ve Znojmě měli včera možnost seznámit se s architektonickou studií na novou městskou knihovnu. Bude v budově na Horním náměstí, kterou město před 5 lety koupilo od České pošty. Po rekonstrukci dům kromě knihovny nabídne i přednáškový sál, kavárnu nebo nahrávací studio, pokračuje nezávislý místostarosta Jakub Malačka.
6: Takže teď budeme dělat ekonomickou studii a my se ještě budeme snažit se schránit dotace dvěma různýma způsobama, takže uvidíme, buď to národní nebo evropský. To pro nás bude taky důležitý, protože víme, že to bude drahý projekt.
3: Projektovou dokumentaci by radnice chtěla mít hotovou příští rok. Více se dozvíte v ranním vysílání před 8:30.
7: Sport.
3: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na utkání s Itálií. Zápas základní skupiny začne v 16:20. V úterý se o další překvapení šampionátu postarali Slovinci, kteří po českých reprezentantech zaskočili i Slováky a sebrali jim bod po prohře 4-5 po nájezdech. Slovinci mají v tabulce 3 body, stále ale nemají jistou záchranu v elitní skupině mistrovství světa. Mluví o tom i jejich gólman, český rodák Lukáš Horák.
8: Kdyby nám někdo řekl, že budeme mít po 3 zápasech 3 body nebo že budeme se Slovákama remizovat, tak tomu asi nikdo nebude věřit. Bod navíc by byl lepší, ale protože už bychom byli 4 a už by to mohlo něco znamenat, ale možná je to lepší takhle a musíme dál hrát, aspoň se neuspokojíme. Máme tam ještě 4 zápasy, musíme bojovat.
3: V úterý také Italové podlehli Norům 0-4, Lotyši Rakušanům 1-3 a Britové Maďarům 0-5.
7: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude oblačno, odpoledne přehánky, výjimečně i bouřky, večer budou srážky ustávat, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, odpoledne přechodně mírný, v okolí přehánek a bouřek může přechodně zesilovat, biozátěž je mírná. Více o počasí za chvíli s meteorologem Petrem Hruškou.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na silnicích jižní Moravy počítejte s kolonami a silným provozem. Obvyklá místa jsou D1 na příjezdu od Prahy, od Vyškova, 43 mezi Lipůvkou a Kuřimí, ale dnes je poměrně dlouhé zdržení také na průtahu s Znojmem. Podle koordinátora regionální dopravy tam mají jeho spoje zpoždění až 15 minut a ojedinělé i více. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8:05, tady je Český rozhlas Brno. Dnes je 20. května, svátek dnes slaví Zbyšek, blahopřejeme. A narozeniny určitě mnozí z vás na vlnách Českého rozhlasu Brno. Posíláme vám kohouta, můžete si udělat na víně, zpívat o něm budou nedvědi. Užijte si dnešního dne, přejeme vám, ať jste zdraví, šťastní a spokojení. Ať se večírek vydaří, vypadá to, že počasí k tomu bude víc než ideální. Jaké konkrétně to bude, se dozvíte už za chvíli od brněnských meteorologů a z písniček, které nestárnou, nabídneme už za chvíli, kromě kohouta, také rozdíly v podání Petra Reska. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásný den, ať se daří.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, pěkné ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je to středeční, jak to vypadá aktuálně?
2: Tak ráno je to slunečné, možná někde byla i trošičku malá oblačnost a teploty se už pohybují mezi 12 a 14 stupni Celsia.
1: Jaké počasí přinese 20. květen?
2: Tady ta menší nebo případně průsvitnější oblačnost postupně bude vystřídána převážně oblačnou oblohou, případně může být i skoro zataženo, a také se mohou objevit častější přáňky nebo výjimečně i bouřka, a to hlavně v průběhu odpoledne, ale spíše v severní a východní polovině kraje. A mohou se s menší pravděpodobností samozřejmě objevit i jinde a večer budou srážky postupně ustávat a teploty se dnes dostanou mezi 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Jak to bude vypadat s počasím v následujících dnech? Zatím je ten trend teplot vzrůstající, bude takový třeba i čtvrtek, pátek?
2: Ano, mělo by to tak být. Zítra, byť budou teploty podobné jak dnes, zatím 20 až 24, tak pátek očekáváme teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Zítřek už by měl být potom i s méně přeháňkami, respektive mohou se ještě vyskytovat přeháňky i z počátku dnešní noci a zítra ráno také dopoledne, ale to s menší pravděpodobností a odpoledne bude pravděpodobnost o něco vyšší, a to zejména v severní východní polovině kraje, a opět se srážky budou k večeru potom vytrácet a ve čtvrtek potom v pátek by mělo být z počátku skoro jasno, polojasno, v průběhu dne bude přibývat oblačnost a postupně čekáme spíše oblačno nebo i s malou pravděpodobností přáňky, ale oproti dnešku a zítřku už ta páteční pravděpodobnost bude opravdu malá. Takže teploty porostou a přeháňky nás budou doprovázet, zatím se zdá, do konce pracovního týdne.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 20. květen.
2: Maximum pochází z doby nedávné, konkrétně z roku 2022 z Kuchařovic na Znojemsku, kde teploměr ukázal 31 stupňů a 1 desetinu. Minimum naopak pochází z doby docela dávné, z roku 1952 z Vyškova, a kde teploměr ukázal minus 2 stupně a 5 desetin.
1: Moc krát díky, to byla Bára Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Báru, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Naším hostem v poradně pro zdraví bude ve středu 20. května fyzioterapeutka Soňa Chovancová. Zaměříme se na lymfatický a žilní systém dolních končetin, na cviky, které prospějí našim nohám, podpoří správný tok lymfy a také na vhodná opatření proti křečovým žilám. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Knihovna, ale třeba i nahrávací studio nebo terasa. To by mělo vzniknout v budově pošty na Horním náměstí ve Znojmě. Jak má dům po rekonstrukci vypadat, mohli zájemci vidět včera na představení architektonické studie ve Znojemské besedě. A popíše nám to teď i redaktorka Hana Novotná. Hanko, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč Znojmo potřebuje novou knihovnu?
1: Současná městská knihovna v Zámečnické ulici je podle radnice už kapacitně nedostačující. Přemístí tak právě do budovy na Horním náměstí, která je teď z velké části nevyužívaná. Architekti chtějí odstranit nevhodné zásahy z minulých let a naopak zdůraznit historické prvky, jako jsou litinové sloupy ve vestibulu nebo štukovou výzdobu. Knihovna dostane i nový výtah a přístup do ní bude bezbariérový.
0: Co kromě knihovny bude budova po rekonstrukci nabízet?
1: Architekti do ní navrhují kromě samotné knihovny umístit i zmíněné nahrávací studio nebo literární kavárnu s venkovní zahrádkou. Ta bude ve vnitrobloku domu, který je teď nepřístupný. Nově vzniklé atrium propojí Horní náměstí s ulicí Horní Česká. Přibude zeleň, vodní prvky a posezení. Uvnitř se počítá s přednáškovým sálem pro kulturní akce podle zveřejněného plánu pro více než 100 lidí. Lidé budou moct využít i komunitní dílnu a vznikne taky nová střešní terasa.
0: Pošta už tedy v budově nebude?
1: Je to tak, aktuálně má Česká pošta v pronájmu už jen část budovy. Podle nezávislého místostarosty Jakuba Malačky pošta řeší přemístění pobočky severněji k okraji centra k ulicím Přímětická a Pražská. Město dům na Horním náměstí od pošty koupilo a chtělo do něj přesunout úředníky z náměstí Armády. Plán, kam úředníky umístit, se pak ale ještě několikrát změnil. Předchozí vedení města chtělo vybudovat úplně nový úřad v bývalé hasičské zbrojnici v Pražské ulici. Současná radnice se ale na základě referenda nakonec rozhodla stávající úřad na náměstí Armády opravit. Kromě toho přikoupila vedlejší prostory bývalé spořitelny za bezmála 60 milionů korun. Po kompletní rekonstrukci tam tedy vznikne centrální městský úřad.
0: Vraťme se ještě k plánované knihovně. Víme, kdy chce město s rekonstrukcí začít?
1: Radnice plánuje mít příští rok hotovou projektovou dokumentaci, potom chce začít hledat vhodnou dotaci, která by část nákladů pokryla. Věří, že práce by mohly začít příští rok.
0: Jaké má Znojmo plány s budovou pošty na Horním náměstí, jsme probrali se redaktorkou Hanou Novotnou. Hanko, díky za informace, hezký den přejeme a naslyšenou.
1: Taky přeju, naslyšenou.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Vyškovská nemocnice zrekonstruovala dětské oddělení za 46 milionů korun. Dnes ho oficiálně představí veřejnosti. Do nových prostor se oddělení přestěhuje během několika dní. Případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit Vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. V Blansku roste počet lidí, kteří využívají senior dopravu. Funguje už rok a zajišťuje ji místní český Červený kříž. Řidiči senior taxi mají více než 200 stálých klientů. Od letošního roku je vozí po městě dvěma auty místo jednoho. V okolí čtyř palic ve Žďárských vrších dál trvá zákaz vstupu. Ochránci přírody jej vyznačili kvůli ochraně sokolů. V uplynulých týdnech dravci vysadili 3 mláďata, která ale podle zjištění ochránců postupně ulovil vír. Omezení pohybu lidí v okolí teď pokračuje kvůli ochraně původního páru sokolů. Jihomoravské střední školy se můžou ode dneška přihlašovat do třetího ročníku projektu Vylepši si školu. Umožňuje studentům vymyslet a realizovat projekty, které přímo ovlivní chod jejich školy. Zapojená zařízení dostanou od svých zřizovatelů příspěvek 36 tisíc korun. Do projektu se můžou zapsat i základní školy a dětské domovy. Pro ně začne přihlašování na konci května. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne přehánky, výjimečně i bouřky, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, odpoledne přechodně mírný, v okolí přeháněk a bouřek může vítr přechodně zesilovat, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na silnicích jižní Moravy nemáme hlášené žádné dopravní nehody, přesto počítejte se zdržením na vytížených silničních úsecích. Jsou to obvyklá místa D1 od Vyškova od Prahy a také tah Svitavy Brno mezi Melonicemi a Lipůvkou. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď se podíváme na důležité dopravní stavby na jihu Moravy. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Jednou z nejnáročnějších oprav, které letos plánujeme na území Jihomoravského kraje, je výměna poškozeného povrchu vozovky o délce 3,5 km v úseku silnice 1/38 od obce Grešlové Mýto až po hranice Jihomoravského kraje. Aktuálně jsme ve fázi výběru zhotovitele. Zahájení prací, které plánujeme na 80 dní, předpokládáme v září. Provoz bude po celou dobu veden kyvadlově a řízen světelnou signalizací.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji, po vítězství 4-3 nad Švédskem a dnem volna nastoupí dnes naše reprezentace na světovém šampionátu proti hokejistům Itálie, kteří mohou překvapit a stejně jako Slovinci náš tým porazit. Co myslíte, pane Meixnere, dobré ráno?
1: Dobré, krásné, slunečné ráno přeji vám i všem posluchačům, milovníkům hokeje, to samozřejmě především. Tak ještě než se dostaneme tady k tomu zápasu těch našich, tak bych chtěl taková interní informace, na stránkách Komety se objevilo, že se vrací odchovanec brněnského hokeje nebo Komety, a sice jako Brabenec, 22letý to útočník po 5 letech, které strávil v zámoří, napřed juniorské soutěže poslední 3 roky v americké American Hockey League na farmě Vegas. No jinak, co říct tomu, je to pokračovatel toho slavného sportovního rodu, akorát se jmenuje Jakub a ne Kamil jako jeho dědeček, slavný to basketbalista, a táta, to už byl hokejista, tam se to nějak nepotkalo. Takže to je taková docela zajímavá zpráva. No a co k tomu hokeji, tak samozřejmě Taliáni mají 0 bodů, skóre 1-14, tak kdyby jsme včera prohráli z Nory 0-4, kdyby jsme je neporazili, tak já myslím, že by si to naši reprezentanti mohli vyžehlit jedině tím, že by získali titul, potom získali titul mistrů světa.
0: Ano, ano.
1: Pokud ne, tak by museli přistát v republice za tmy na nějakém tajném letišti a s fousy a s parukami se rozptýlit po republice a nevycházet z domu, protože to by byla šená ostura. Já si myslím, že k tomu nedojde. Takže že ty Itálii suverénně přejedeme. Máme samozřejmě trošku problémy, protože jsme druzí nejhorší v oslabení, inkasovali jsme 5 gólů. Trošku si myslím, že se pereme s tím, že tam je to letiště těch 30-60 a přece jenom ten soupeř žádá tu přesilovku a má dobré postavení, rychle kombinuje, tak má víc prostoru. Mírně jsme se zlepšili v přesilovkách, protože jsme Švédům dali 1 gól, ale taky to není žádná hitparáda. Tak to je tady k tomu zápasu, začíná to 16:20, tentokrát hrajeme odpoledne a já myslím, že se můžeme těšit na příjemný výkon. Jinak Honza Ščotka, brněnský to obránce, který dostal ze Švédy 5 a dokonce neslaví 30. Pozor, včera ho trochu trápili otázkami ze studia, byl z toho takový trošku rozpačitej a dostal od disciplinární komise Eliage Mezinárodní hokejové federace jenom takové varování, takže dneska může hrát. Ale jestli nastoupí otázka, protože Kempny už včera trénoval. Uvidíme. Tak.
0: Necháme se překvapit, samozřejmě držíme palce našim hokejistům, jinak v Curychu a Friburgu se včera hráli 4 zápasy, nás samozřejmě nejvíc zajímalo, jak si vedli naši sobotní soupeři Slováci ve střetnutí se Slovinci.
1: No, tak Slovinci opravdu zase překvapili, protože i když celé utkání prohrávali, tak nakonec asi 31 sekund před koncem vyrovnali při hře 6-5. Potom se hrálo prodloužení, tam gól nepadl a došlo k nájezdu a Slováci nakonec i díky Kristiánu Pospíšilovi, útočníkovi to Komety, vyhráli 5-4, protože proměnili ty nájezdy 3 a Slovinci jenom 1. I tak jsou překvapením turnaje opravdu. A dneska už mají těžkého soupeře, protože hrají ze Švédy, budou utahaní a navíc Švédové potom jakýmsi, jak oni říkají, fiasku s naším národákem musí zabrat. Tak to je, tady jinak v té druhé skupině Lotyši prohráli s Rakušáky 1-3, což je takové mírné překvapení, a Maďarsko zdolalo Anglii 5-0. V té naší skupině Kanada 9 bodů, Slovensko 8, my máme 7, Norové 6, Švédové jenom 3. Ještě to bude zajímavé, boj o ty 4 příčky pro čtvrtfinále. To je dneska všechno, děkuji.
0: Pane Meixnere, moc krát díky, těšíme se na slyšenou zítra a doufejme, že to bude na stejně slunečnou notu. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, přesně 8:45. Sledujeme, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. A aktuálně to vypadá s rozpětím teplot mezi 11 a 15 stupni Celsia. 11 tedy nejnižší momentální teplota je v Tišnově Hájku, 15 stupňů už je třeba ve Ždánicích nebo také v Nemochovicích. V centru Brna v tuhle chvíli teplota kolem 13 stupňů. A předpověď počasí, ráno menší oblačnost, přes den oblačno až skoro zataženo, na severu a východě přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 20 km za hodinu, v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 37 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V

0: 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno. Cyklus Modré majáky nám dává možnost nahlédnout do činnosti bezpečnostních a záchranných složek na jihu Moravy. Jednou z důležitých složek policie jsou jednotky na koních. Své zázemí mají v Brně Medlánkách a tam se s mikrofonem vydal Zdeněk Truhlář.
1: V jízdárny se setkávám s podporučíkem Liborem Blaškem, vedoucím oddělení služební hypologie. Kolik tady v Medlánkách máte koní?
2: Tak ve služebních stáji policie máme 14 služebních koní.
1: Kde obvykle koně nasazujete?
2: Podle požadavků všech útvarů, především v rekreačních oblastech, těžko přístupných terénech, na pátracích akcích, fotbalových utkáních a dalších kulturně a společenských akcích.
1: Dovedu si představit, že v tom náročném terénu je kuň velkou pomocí, ale co takové ty davové akce. Nehrozí například to, že by se kuň splašil a byl nebezpečný?
2: Tak nemělo by se to stát. Samozřejmě pracujeme s živými zvířaty, ale jsou na to patřičně vycvičeni a tvrdím, že náš donucovací prostředek vytlačování koňmi patří mezi nejhumánější, protože žádný z normálních lidí si nestoupne před řadu 8 koní, kteří mají kolem 6 metráků živé váhy.
1: Jak se koně právě na takovéto náročné akce připravují?
2: Tak ten výcvik se skládá z několika části. Drezurní přípravy, skokové přípravy, nácviky rušivých jevů, protože koně se běžně v přírodě už v současné době ani nepotkávají s různými rušivými elementy, jako jsou prapory, ohně, dýmovnice. To všechno cvičíme tady ve výcvikovém středisku u nás.
1: Jak si na tom stojí právě brněnské oddělení? Protože před chvílí jsem si všiml, že se nakládali 4 koně do takového moderního nákladního vozidla.
2: No, si myslím, že velice dobře. Nám se podařilo v roce 2020 zde zmodernizovat výcvikové centrum, které asi je jedno z nejlepších a nejhezčích v České republice.

0: publice. Máme zde novou krytou halu, novou kruhovou jízdárnu, pohybovací zařízení pro 6 koní, ustájení pro 22 koní, nové přepravníky, takže jsme plně modernizovaní a dokážeme ten výcvik tady opravdu plnohodnotně a dobře vytvářet nejenom těm koním, ale i těm lidem.
1: Při jakém nasazení mohou lidé služební koně Policie České republiky vidět v té nejbližší době?
0: Tak co se týká Jihomoravského kraje, tak určitě zbrojovka Brno postupuje do první ligy, takže bude u nás častěji vidět na těchto fotbalových utkáních, ale samozřejmě ne všechny kraje mají služební koně, takže nás můžou vidět i na bezpečnostních opatřeních v Ostravě, kde Baník Ostrava je klub známý svým diváckým někdy násilím a zbrojovka Brno patří mezi ty kluby, který opravdu jim budou konkurovat, takže uvidíme.
1: Policejní koně ovšem nenasazujete jenom do té ostré služby, ale třeba se s nimi také účastníte soutěží.
0: Tak ano, v Brně tradičně pořádáme mezinárodní policejní mistrovství České republiky a já můžu říct, že v letošním roce to bude hojná účast z 8 zemí. Budou zde i kolegové z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska, Velké Británie, Itálie, Rumunska a všechny jízdní jednotky z celé České republiky a vy budete mít možnost tuto parádu vidět 12. června na náměstí Svobody, kde v 16 hodin nastoupí všechny tyto soutěžící ekipy a následně 13. června v sobotu od 10 hodin v Brně Soběšicích na Pánské Líše. Přijďte se všichni podívat.
2: Já ještě doplním, že i tento díl cyklu Modré majáky, připraveného Zdeňkem Truhlářem, najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Dobré ráno.

0: Ano, milí posluchači, doslova a do písmene, celá škola už to ví, že Zdeněk Junák už je se mnou ve studiu, přichází se svým ukazovátkem a za chvíli už bude ťukat do tabule, poněvadž srdcovky zazvoní a budou tady. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače a jak vždycky říkám, že přicházím opravdu v dobré náladě. No. Dneska přicházím totálně rozhozený, protože technika, výdobytky naší nové doby mě přivedou do hrobu. Včera sednu večer k počítači, tedy k notebooku, že si vytisknu scénář na dnešní den, no a tak jako zadám všechno tak, jak mám, točí se kolečko, vítej Zdeňku Junáku, točí
0: a tím to
1: se
0: skončí.
1: A najednou tma. No tak jsem volal svému zeti, Lukášovi a říkám, Luky, co mám dělat? Říká, prosím tě. No tak dneska se na to přijde podívat. A víš, co je na tom nejhorší? On přijde, ano, a řekne mi, tak si k tomu sedni a ukaž mi, co to děláš, jak to děláš. A já mu to ukážu a je ta tma. On říká, pust mě k tomu. On udělá to samé, co já, mu to jede. A on říká, ty snad vyzařuješ nějakou energii, takže jsem musel dneska doběhnout a vytichl jsem si scénář. Tady jako Věruška mi půjčila počítač Schönbecková, no a tak už jako scénář už mám, ale mě to, protože Lukáš zase dneska odpoledne přijde a já budu vypadat jak ten největší, no nemůžu to slovo použít, takže tak, no. Ale asi je to pravda, jsem asi ten největší debil prostě, no.
0: Ne, Zdeňku, jak ty říkáš s oblibou, to by se ti v kavárně stát nemohlo.
1: Tak, ano, to by se mi v kavárně stát nemohlo, víš. Prostě, no. Takže tak, Pavlíku, je tam hezký den.
0: Těším se, bude takže, krásně.
1: No, těš se, fakt to bude výborný. No a no, dneska nebudeme mít čas vařit, řeknu ti to zítra.
0: Dobře.
1: Dneska chystám křidýlka.
0: Ježiš, na medu. Těším se, mňam, těším se. Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Nemůžeš změnit lidi kolem sebe, ale můžeš změnit lidi kolem sebe. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V části bývalého hobbymarketu v Boskovicích Charita dočasně ubytuje lidi bez domova. Mateřská škola Brechtova na Lesné v Brně kvůli opravám omezí provoz. Nová soutěž nealkoholických nebo nízkoalkoholických vinných nápojů má zmapovat jejich nabídku. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne přeháňky, teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Část budovy bývalého hobbymarketu na třídě Kapitána Jaroše v Boskovicích město dočasně zapůjčí oblastní charitě Blansko. Ta v přízemí vybuduje zázemí pro lidi bez domova, včetně koupelny, a také tam přesune charitní šatník. Charita tak reagovala na ukončení těchto služeb v boskovickém Rejus centru. První patro pak bude sloužit jejím pracovníkům jako zázemí, pokračuje starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22.
2: Jsem za to jako hrozně ráda, že máme místo, kde se tady tyhle ty dva provozy, ať je to šatník, jak je to zázemí, dávají do jednoho prostoru a že se o tady tyto lidi dokážeme nějakým způsobem postarat.
0: Charita bude v části bývalé prodejny fungovat do doby, než tam město přesune knihovnu. Účel zbytku budovy budou radní řešit na dalším zasedání. V mateřské škole Brechtova na brněnském sídlišti Lesná tento týden začala rekonstrukce budovy. Dělníci opraví jedno ze dvou schodišť a střechu, kterou místy zatékalo. Kvůli vlhkosti také nově zaizolují základy. Stavbaři budou mít zakázané hlučné práce v čase poobědního odpočinku. Školka bude muset přesto částečně omezit provoz, uvedl lidovecký místostarosta městské části Brno Sever Martin Glogar. Děti podle něj budou trávit více času venku. Zároveň dali rodiče, aby pokud mají možnost, nechali děti doma. Rekonstrukce bude stát přes 12 milionů korun. Hotová má být na konci letních prázdnin. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní můžou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky můžou zájemci posílat do tohoto pátku. Soutěž nazvaná Viní a nevinné reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, vysvětluje manažer Národního vinařského centra Petr Gondáš.
3: Jsou to vlastně produkty, které oslovují mladou generaci lidí, kteří už tolik nevyhledávají klasické víno, tyto produkty, a ten trh se s nimi čím dál víc rozšiřuje, takže se snažíme zmapovat vůbec ten trh, co se nabízí, a potom i nabídnout ochutnávku vinařům a výrobcům, aby se mohli mezi sebou porovnat mezi těmi produkty.
0: Vítězné nápoje zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, odpoledne přeháňky, výjimečně i bouřky, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, v okolí přeháněk a bouřek může zesilovat, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S nesouvislou kolonou stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy, začíná na 180. kilometru. Zdržení je okolo 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dnes s plnými kalíšky Vzpomeňte si na zbyšky. Jak už předtím tolikrát, udělám to i já rád. Schovejte si námitku proti mému přípitku. Vždyť mám dar a pokud chcete, i vy si ho užijete. Nezavdává důvod k hněvu, píseň k tanci nebo zpěvu. Zasloužím si obdivu za svůj výběr z archivu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcov.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 20. května roku 2026. Brně máme hezky, nakonec má být hezky, dokonce jsem se dočetl, že ke konci tohoto týdne se mají vtrhnout vůbec jako do střední Evropy. Tyhle ty bych řekl, no jak se tomu řekne, tropická vedra. No, takže se možná podvohřejeme a bude to nádherné. To uvidíme. Dneska mají svátek Zbyškové, takže všem Zbyškům, Zbyněčkům, nebo jak jim říkáte, všechno nejlepší, oslavili jsme vás Zbyškové taky v úvodní básničce. A já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro našeho tatínka, pana Ladislava Sedláčka a poděkovat mu za jeho lásku, starostlivost a hezké chvíle. Ať je stále veselý, ať má radost ze života a nic ho nebolí. Za všechny děkuje dcera Dáša s rodinou. Milá Dášo, to víte, že rád vám zahrají pro vašeho tatínka, takže ať je pořád veselý a mlád, tak je tady Karel Gott a on má na to radu být stále mlád.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Být stále mlád, zpíval Karel Gott, ale já vám tedy řeknu, já bych nechtěl být stále mlád. My jsme hráli hru, jmenovalo se to, no, já si vzpomenu čas, já jsem tak dneska, ten počítač mě raní tak vyhodil, že prostě si tohleto. No, přátelé, mám tady pro vás připravený takový krásný příspěvek. Pamatujete si, jak se doma hrávalo pekseso? Karty byly rozložené, po stole byly takový čtverečky s obrázkem, to byly dvojce ty obrázků a kdo měl lepší paměť, ten vyhrával. Pro Pavla Hanzela z Opavy začala tahle dětská hra úplně stejně, jenže u něj nikdy neskončila. Dnes je Pavlu Hanzelovi 52 let a vlastní 9400 pexes, pravděpodobně třetí největší sbírka na světě. Pavel Hanzel začínal jako malý kluk. Měl krabici, kam si pexesa dával a s rodiči hrával každou sobotu a neděli. V roce 2008 dokonce založil klub sběratelů pexes. Vůbec první pexeso vymyslel v roce 1965 pan Zdeněk Princ pro nakladatelství ČTK Pressfoto. Motivy si vypůjčil z tehdy velmi populárního filmu Poklad na Stříbrném jezeře. A právě tahle úplně první sada Pavlu Hanzelovi ve sbírce stále chybí. Neroztříhaná existují v celé republice pouze tři. Že je pexeso pořád živá hra, dokazuje i to, že se ve Frýdku Místku každoročně hraje mistrovství republiky. Tak, taky ptám se, kdy jste si naposledy zahráli pexesovi? Já tedy už dávno ne, protože jak vyrostla vnoučata, když byla malá, tak jsme to hrávali téměř každý den, ale jak vyrostla, tak teď už ne. A já už vám pouštím písničku a vzpomenu si, co jsem to chtěl říct za tu divadelní hru.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel.

0: Skupina Olympik, Okno mé lásky a já tedy, když dovolíte, moji milí posluchači, ještě se vrátím k té písničce Karla Gotta Být stále mlád. Já jsem totiž chtěl mluvit o tom, že bych nechtěl být stále mlád, protože my jsme hráli divadelní hru Věc Makropulos. Na to jsem si nemohl vzpomenout. A tam je hlavní představitelka Emilie Marty, která je mladá. No a teďkom, jak se střídají kolem ní všichni ty partneři, kteří umírají, že ona pořád žije, takže nechtěl bych být stále mlád. Ne. No a už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den, chtěla bych jen tak pro potěšení zahrát písničku. Pokud to půjde, budu ráda a moc vám děkuji. Naďa Vávrová. Milá paní Naďo, to víte, že to jde. Musíte mi napsat a když mi takhle hezky napíšete, samozřejmě, že vám zahraju. Ale mám tady ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o zahrání písně pro taťku Jana Tesaře jako poděkování, že si mě s mamkou vzali do pěstounské péče. Mám ho moc ráda a posílám velkou pusu. Děkuji, Leona Pejchalová. Milá paní Leono, to víte, že rád splní mi vaše přáníčko, takže přáníčka byla vyslovena. Přejete si písničku, už je tady Josef Laufer a s Bohem lásko, já jedu dál.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Rozhlas Brno.

0: doma. Karel Zich dospíval písničku Máš chuť majoránky a já už mám pro vás připravenou středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to vše cíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodneme správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Kapradiny. Tak, středeční indicie tedy zní: Můj bratr byl starší, ale byli jsme propojeni jako dvojčata. Dokonce jsme později měli dvojdům. Opakuji středeční indicii. Můj bratr byl starší, ale byli jsme propojeni jako dvojčata. Dokonce jsme později měli dvojdům. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím krásnou písničku.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Písnička dozněla, já se dívám na hodiny, za 3 minuty bude 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o písničku pro mého manžela Karla z Vyškova, jen tak pro radost a poděkování. Letos spolu budeme už 35 let a pořád je to člověk, na kterého se můžu spolehnout. Každé ráno mi vaří kávu a nikdy nezapomene koupit moje oblíbené větrníky. Posílá manželka Alena. Milá paní Alenko, rád vám zahrají k vašemu výročí a samozřejmě ta písnička není jen pro manžela, ale taky pro vás, protože těch 35 let žijete spolu a já vám do dalších let společně prožitých ještě přeji taky dlouhá společně prožitá léta tedy a hlavně pevné zdraví a hodně, hodně štěstí. Vybrala jste si písničku, tedy nevybrala, ale já vám ji vybírám, zaspívá vám Pavol Habera, Je to o hvězdách.
1: Český rozhlas Brno, písně.

Tak to byl Art Garfunkel, který zdárně dovedl dnešní srdcovky do svého cíle s datem 20. května 2026. Ale jakým je dobrým zvykem, než se rozloučíme, ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Můj bratr byl starší, ale byli jsme propojeni jako dvojčata. Dokonce jsme později měli dvojdům. Tak to byla středeční indicie, ale nebojte se, ještě bude čtvrtek a potom pátek, takže určitě budete vědět, o co se jedná. No a ještě vám připomínám, moji milí, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky, ale pokud chcete nějakou konkrétní, musíte mi to dát vědět.

0: A nejlépe, když nechcete psát, tak když mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo na e-mailové adrese srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete zařadit vaši konkrétní písničku v konkrétní den, prosím, pište mi nebo volejte mi v dostatečným předstihu. Takže to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra už bude čtvrtek a já se na vás hned po 9. hodině budu opět těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nemocnice Vyškov zmodernizovala dětské oddělení a odpoledne ho představí veřejnosti. Střední školy v Jihomoravském kraji se můžou ode dneška zapojit do nového ročníku participativního projektu Vylepši si školu. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne přeháňky, teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Lidé si dnes můžou přijít prohlédnout nově zrekonstruované dětské oddělení ve Vyškovské nemocnici. Modernizace stála 46 milionů korun. Zaplatil ji Jihomoravský kraj. Dětským pacientům, jejich dospělému doprovodu i zdravotnickému personálu poskytnou nové prostory větší komfort. Přestěhují se tam během následujících dní. I proto dnes může oddělení navštívit veřejnost, vysvětluje mluvčí nemocnice Šárka Urbánková.
2: Nové oddělení si veřejnost, která bude mít zájem, může prohlédnout od 13 do 16 hodin. Budou srdečně vítáni, mohou přijít i s dětmi, aby se podívali, jak to nové prostředí hezky vypadá. Zaměstnanci toho dětského oddělení je budou doprovázet, mohou se na cokoliv zeptat, takže opravdu v ničem nebude problém.
0: Muž transportovaný do Česka nepředstavuje pro veřejnost žádné riziko. Sledovat by se ale měli lidé, kteří se do země vracejí z Konga nebo Ugandy, upozornil dnes epidemiolog Roman Primula v souvislosti s přijetím amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou. Rozhodl o něm ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Také podle něj šíření nemoci nehrozí. Jihomoravské střední školy se můžou ode dneška přihlašovat do 3. ročníku projektu Vylepši si školu. Ten umožňuje studentům vymyslet a realizovat projekty, které přímo ovlivní chod jejich školy. Zapojená zařízení dostanou od svých zřizovatelů příspěvek 36 000 korun na uskutečnění těchto nápadů, pokračuje koordinátorka projektu Dagmar Peřinová.
3: Celý ten program je nastavený na tom, aby ti žáci nejenom, že uměli identifikovat nějakou potřebu nebo nějaký problém z té školy, ale uměli i vytvořit ten nápad, uměli ho představit, uměli pro něj nadchnout i ostatní, ale potom taky přiložit ruku k dílu a převzít odpovědnost za jeho realizaci.
0: Do projektu se můžou zapsat i základní školy a dětské domovy. Pro ně začíná přihlašování na konci května.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě převážně oblačno, občas až skoro zataženo, odpoledne přeháňky, výjimečně i bouřky, hlavně na severu a východě, s menší pravděpodobností i jinde. Večer budou srážky ustávat, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, hlavně na západě a v okolí přeháněk a bouřek může vítr přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, ještě přes den budou dobré. Biozátěž je mírná. Přechod slábnoucí okluzní fronty může mírně zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných a nebo starších.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dejte pozor na dopravní nehodu v Brně v Žabovřeské ulici. Stala se na výjezdu za Královopolským tunelem a omezuje tam provoz. Na další nehodu potom pozor, pokud směřujete k dálnici D1 po silnici 1/23, tedy v Brně je to ještě Bítežská ulice. Před nájezdem na D1 ve směru na Prahu je také dopravní nehoda, která blokuje levý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ve středu 20. května 4 minuty po 10. hodině máte naladěný Český rozhlas Brno, kde právě začíná středeční dopolední vysílání. Už za chvíli přivítám u druhého mikrofonu kolegyni Julii Kalodovou. Ta dnes přinese recept na nemožný pie. Sama jsem zvědavá, co se pod tím skrývá. S Vojtou Halašem, naším regionálním stopařem, se dnes vydáme na letiště. Kolem 10:30 u mikrofonu uvítám další rozhlasačku, tentokrát Alenu Blažejovskou, která nás přijde pozvat na cyklus Fajnšmekři v sedmičce a konkrétně tedy na 30. výročí 30. narozeniny pořadu Zelný ring. No a v této první hodině nepřijdete ani o babské rady Jarky Vykoupilové. Příjemné dopoledne, krásný den a hezký poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Český rozhlas Brno.
1: Je 10 hodin 10 minut a to je ten správný čas na naší pravidelnou kulinářskou rubriku. A já už tady opět vítám tady po týdnu Julii Kalodovou u druhého mikrofonu.
2: Dobré dopoledne,
1: která přináší dnešní recept. A já už jsem říkala na začátku hodiny nemožný pie. Vůbec nevím, co si pod tím máme představit, ale jsem velmi zvědavá. Co to tedy bude?
2: Já teda doma to peču a připravuji jako nemožnou páj, jako ta nemožná páj, ale prostě je to nemožný páj, můžeme se na tom zhodnout. Je to takový recept na slaný koláč. Když vám přečtu ty ingredience, tak budete mít pocit, že se to nemůže povést. Proto nemožná páj, protože v originále je to právě impossible pie. Je to recept, já ho mám někde z Nového Zélandu, nebo jako někde ho připravuji hodně daleko a není to úplně typické pro naši kuchyni, takže kdo si píše recept na takové lehké, rychlé občerstvení, tak jsou to 4 vejce, půl hrnku polohrubé mouky, 2 hrnky mléka a potom už jenom ta náplň. Já používám nastrouhaný sýr, co najdu v lednici. Můžete přidat šunku, nastrouhanou třeba jarní cibulku nebo bílou cibuli, můžete tam dát rajčata, uvařené kuře, cokoliv, co najdete. Ten základ jsou 4 vejce, půl hrnku mouky, polohrubé, 2 hrnky mléka a nastrouhaný sýr. Všechno to dáte dohromady, dáte do hlubšího pekáčku. Pozor, teče to. Jo, nenechte se odradit. Ono to stuhne, pečte to 20 minut, klidně můžete nahoru poklást máslo. Mně se úplně zbíhají sliny, protože je to opravdu velice dobré. Nezapomeňte to osolit, opepřit a připravujte, ale pozor, pokud dáváte sýr, tak pozor s tou solí, abyste si to nepřesolili. Ale věřte tomu, že si připravíte velice dobrou třeba lehkou večeři, můžete to dát se salátem, nebo když vám někdo přijede a už je na cestě, tak toto máte za 20 minut hotové. Všechny ty ingredience určitě doma máte. Takže ještě jednou 4 vejce, půl hrnku, polohrubé mouky, 2 hrnky mléka, nastrouhaný sýr a cokoliv najdete v lednici. Tam cibule to krásně zešťavnatí, takže nemožná páj.
1: Mně se líbí, že se tady díky těm receptům mnohdy podíváme docela do světa a taky, že věřím, že i třeba někoho, kdo si řekne, neumím tolik vařit, tak přesvědčíme, že i takovéhle, jednak ty ingredience každý je má, dá se do toho asi zužitkovat cokoliv, co člověk zrovna potřebuje, tak nějak sdělat.
2: Já jsem moc ráda, že sdílíme zkušenosti, které jsou ověřené, které nám fungují, ano, které používáme, není to žádný vyčtený recept, tak doufám, že naši posluchači si také doma něco připraví a pokud ano, tak nám klidně napište.
1: Tak děkuju Julii Kalodové za dnešní recept. Za dnešní příspěvek. My se uslyšíme, pokud všechno dobře půjde, zase příští středu.
2: Ještě nevím, co to bude, ale něco vymyslím.
1: Těším se na něj, no a my pokračujeme v našem dopoledním vysílání. Teď si poslechneme zase pár písniček, které nestárnou mimo jiné také Báru Basikovou. No a už za nějakých necelých 10 minut by se nám také z terénu měl přihlásit Vojtěch Halaš, náš regionální stopař. No a on se dnes vypravil za novou trolejbusovou linkou číslo 21, která jezdí od pondělka na letiště.

0: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Od pondělí nastaly změny v brněnské hromadné dopravě. Příjemnou novinkou je to hlavně pro cestující, kteří se na dovolenou chystají využít hromadnou dopravu na brněnské letiště. Nově tam totiž jezdí trolejbusová linka číslo 21 a vyzkoušel si ji také náš regionální reportér Vojtěch Halaš. Vojto, dobré dopoledne. Jak tuto změnu cestující poznají?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne. Ano, v Brně začala jezdit nová trolejbusová linka číslo 21 na letiště. Nahradila dosavadní autobusovou linku E76 a nově využívá také parciální trolejbusy. Ty část trasy jedou pod trolejovým vedením a zbytek zvládnou na bateriový pohon. Spoje nyní vyráží od hlavního nádraží z nástupiště číslo 11 v trolejbusové smyčce. Odtud jedou pod trolejemi až k zastávce Řípská, poté pokračují směrem na letiště, už bez trolejového vedení, pouze na ty baterie. Dopravní podnik si od změny slibuje ekologičtější provoz i menší závislost na autobusech v místech, kde není možné nebo výhodné budovat nové troleje. Zkušenost s podobnými vozy už podle města přinesl provoz na lince 30. Cestující ale čeká i několik změn v samotné trase. Zatímco ten dřívější expresní autobus zastavoval cestou na letiště pouze na 7 zastávkách, nová linka číslo 21 jich obslouží 13. Kvůli tomu se cesta o něco málo prodlouží. Pozitivní změnou je ale naopak častější spojení. Zatímco ten dřívější autobus jezdil na letiště jednou za půl hodiny, nová linka vyráží každých 20 minut. Já se teda momentálně nacházím na letišti v Tuřanech, tu cestu jsem absolvoval a změřil a trvala bez pár vteřin 22 minut. Na začátku do trolejbusu nastoupilo přibližně 30 lidí a trolejbus se pochopitelně postupně vyprazňoval a na konečnou na letiště se mnou dojelo 7 lidí, kteří odletěli někam nebo za chvilku odletí na dovolenou. Ale zvlášť v těch letních měsících se dá očekávat, že bude linka ještě plnější.
1: Vojto, vypadá, že jsi zrovna tedy nastoupil a že směřuješ zpátky do města. Řekni nám ještě, jaké další změny mohou zaznamenat cestující?
2: Ano, právě jsem nastoupil a už mířím zpátky, tak si to zase změřím, jestli i na cestě zpět to bude trvat stejnou dobu. Ale k těm dalším změnám z Komenského náměstí směrem od náměstí Míru do centra i zpět nově jezdí 2 linky místo jedné. K běžné 4 dopravní podnik dočasně přidal také tramvaj číslo 14. Důvodem jsou výluky v okolí náměstí Svobody a Masarykovy ulice. Ty omezení mají trvat nejpozději do konce června. A změny pocítí také obyvatelé Líšně a Starého Lískovce. Tramvaje číslo 8 od dneška jezdí, nebo teda od pondělí jezdí častěji ve špičce nově každé 3 minuty místo těch dosavadních 5.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který byl vyzkoušet a právě zkouší novou trolejbusovou linku číslo 21 na brněnské letiště a zpět do města. Vojto, děkujeme, hezkou cestu a krásný den.
2: Děkuju, taky přeji hezký den. Ahoj.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Tolik tedy pro dnešek Vojtěch Halaš, náš regionální stopař. No a já už tady za chvíli u druhého mikrofonu, zhruba za 7 minut, přivítám také Alenu Blažejovskou, kterou dobře znáte z našeho magazínu Zelný ring. A Alena Blažejovská nás přijde pozvat na 30. narozeniny Zelného rinku, které se uskuteční v brněnské sedmičce, tady v našem rozhlasovém studiu 7, a to už v úterý 26. května. Tak zůstaňte s námi.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Ve studiu u mikrofonu teď vítám Alenu Blažejovskou, kterou dobře znáte jako tvůrkyni rozhlasového magazínu Zelný ring, jenž pravidelně vysíláme vždy v sobotu odpoledne. Zelný ring slaví letos 30. narozeniny a při té příležitosti se uskuteční také večer v rámci cyklu Fajnšmekři v sedmičce, věnovaný právě magazínu Zelný ring a jeho výročí. A to v úterý 26. května od 18 hodin. Paní Blažejovská, dobré dopoledne.
2: Pěkný den.
1: Jaké byly samé počátky magazínu Zelný ring? Měl stejnou podobu jako nyní a jaký byl vlastně záměr jeho vzniku?
2: Vypadal trošku jinak a asi se možná až příliš zpočátku snažil naplnit ty svoje výchozí úkoly. A to bylo zařadit kulturní aktuality, protože právě ta polovina 90. let byla v Brně velmi taková hektická, až bych řekla, vznikala nová nakladatelství, literární časopisy, kluby. A my jsme v té době s kolegy v redakci vysílali magazín Andante, ale ten byl takový, když to tak řeknu, lážo plážo, jakože tu povídka, tu báseň. Ale uvědomili jsme si, že co chybí je reakce na to, co se děje v té společnosti, v té kulturní oblasti. A tak jsme vlastně s těmi kolegy vytvořili magazín Zelný ring. A on tehdy trval celou hodinu, nebyly tam zprávy, měl snad 7 asi rubrik, zkrátka daleko víc, ty byly kratší, aby se tam toho víc vešlo, dokonce tam nebyly žádné písničky, jenom takové předěly, takové jingly. A po čase jsem si uvědomila, že to je prostě příliš, že takhle se to dělat nedá a že ta hudba a určitý oddech chybí, takže jsem postupně ho převedla k takovému volnějšímu opravdu časopisu na rozhlasových vlnách.
1: Ale velmi dobře, musím říct, se poslouchá. Děkuju. Tušíte, kolik osobností ze světa kultury už za těch 30 let Zelným ringem prošlo a na jaké autory třeba ráda nebo autorky ráda vzpomínáte?
2: Určitě to vyčíslit nemůžu. Za 30 let každou sobotu a snažila jsem se, aby to bylo pestré, abychom pokryli pokud možno co nejvíce témat těch autorů, jak známých spisovatelů, tak i začínajících, i studentů, já mu třeba. Takže číslo absolutně nejsem schopná říct. Stačí možná, když řeknu, že pořadové číslo právě připravovaného magazínu je 1540.
1: To je úctyhodné.
2: A v každém tom vydání vlastně je více těch lidí, jak autorů fejetonu, tak třeba těch, s nimiž se vede rozhovor. A to, co zrovna teď vlastně i připravuju, vytahuju z archivu, jsou třeba vzpomínky básníka Jiřího Kuběny. Ten byl taky kunsthistorik a my jsme za ním jezdili na hrad Bítov přes 10 let a stále jsme měli co natáčet, protože on byl taková jednak energetická bomba a zároveň měl kontakty s mnoha lidmi, miloval lidi a byl i naším mostem k řadě dalších osobností a to zdaleka nejen z té generace 36. Tak to bych chtěla jmenovat. A pak třeba ještě připomenu zase takovou dlouhodobou spolupráci s Tišnovskou společností Anny Pamrové, kam jsem taky jezdívala svého času velmi pravidelně a tam jsme natáčeli naopak hodně třeba po lesích a v muzeích a v Tišnovské kavárně a tak dále. A taky se to nevztahovalo jenom k té filozofce, spisovatelce, environmentalistce, předchůdce feminismu, můžeme i říci, Anně Pamrové.
1: Díky vám jsou tedy zachyceny opravdu cenné vzpomínky a hlasy, které už třeba dneska ani zaznít nemohou. Pojďme si teď říct ještě, jakou podobu bude mít ten narozeninový večer tedy v rozhlasové sedmičce příští úterý. Koho jste tam pozvala jako hosty a co všechno tam zazní?
2: Původně jsem uvažovala, že ten pořad hodně zaměřím na fejetony. Protože by snad měla v nakladatelství Větrné mlýny vyjít knížka vybraných fejetonů za těch 30 let. Ale knížka ještě zatím není k dispozici, tak jsem to trošku rozvolnila. Fejetony budou, přečte 3, herec Michal Bumbálek. Budou od autorů, kteří už nežijí, takže už nové fejetony od nich získat nemůžeme. A to jsou Jan Trefulka, Antonín Přidal a Ivan Kříž. Jsou to všechno fejetony z 90. let, ale jako živí hosté přijdou moji bývalí kolegové a spisovatelé Jiří Kratochvil, Ludvík Němec a pak z mladší generace Radek Štěpánek, což je básník a publicista, taky environmentalista, žák Hany Librové. A ono to téma ochrany přírody bylo v Zelném rinku přítomné vždycky, i když je to kulturní magazín, ale na toto jsem nikdy nezapomínala. Takže s Radkem přijde i ten zájem a ta láska k přírodě. Hmm.
1: Tak to byla pozvánka tedy Aleny Blažejovské, která nás ve vysílání pozvala na narozeninový večer magazínu Zelný ring, který se uskuteční v úterý 26. května od 18 hodin zde v rozhlasovém studiu 7 alias Sedmičce v rámci cyklu Fajnšmekři v Sedmičce. Ještě také připomínám, že vstupenky nejlépe seženete přes webové stránky brno.rozhlas.cz, případně přes produkci Českého rozhlasu Brno. Paní Blažejovská, moc vám děkuji za vaši pozvánku a těším se na 30. narozeniny Zelného rinku.
2: Já taky děkuji a přijďte.
1: Díky, hezké dopoledne. To byla tedy dnešní pozvánka. Je 10 hodin 42 minut a my se v závěru této hodiny ještě taky dostaneme k babským radám Jarky Vykoupilové. Teď nám bude zpívat kapela Čechomor. A

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: V 10 hodin téměř 49 minut přinášíme pravidelnou rubriku této hodiny a to jsou babské rady Jarky Vykoupilové. I povadlý salát má ještě naději na oživení. Babské rady prozradí fígle, díky kterým může být každá hlávka svěží, křehká a lákavě zelená.
0: Babské rady.
2: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou. Ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Blíží se zprávy s Věrou Šembekovou za 10 minut a já vás ještě krátce pozvu také k poslechu našeho vysílání i po 11. hodině. A protože je středa, tak nás čeká pravidelná poradna pro zdraví. Dnes si s fyzioterapeutkou Soňou Chovancovou budeme povídat o zdraví nohou, o lymfatickém a žilním systému. Tak věřím, že s námi zůstanete. Příjemný poslech. Teď ještě Hana Zagorová, Anaka a také Karel Gott.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Policie prověřuje výhrůžky voči pořadatelům sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Znojmo představilo architektonickou studii na novou knihovnu. U Letovické přehrady vzniká pro rekreanty nové zázemí. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne přehánky, teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Policie prověřuje výhrůžky voči organizátorům festivalu Meeting Brno. Festival začne zítra. Jeho součástí bude víkendový sjezd sudetských Němců. Část lidí i politiků akci, která se bude v Česku konat poprvé, považuje za provokaci. Pořadatelé oponují, že jim jde o smíření národů. Čelí kvůli tomu i agresivním výpadům.
4: Podle jednoho ze zakladatelů festivalu Petra Kalouska chodí členům týmu urážky, nesouhlasné i násilné zprávy denně.
5: Tam, kde se jedná ještě nad rámec nějakého nezdvořilého jednání o výhrušky fyzickým násilím nebo dokonce smrtí, tak to jsou věci, které samozřejmě policii předáváme.
4: Policie potvrdila, že zatím vypátrala dva konkrétní autory výhrušek, upřesňuje jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
6: Jeden z mužů pochází ze Středočeského kraje, jeho zdravotní stav mu neumožňuje ani přijet do Brna a případ tak dořeší místní policisté.
4: Všechny dosud prověřované případy mají podle policie charakter přestupku. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Lidé ve Znojmě měli včera možnost seznámit se s architektonickou studií na novou městskou knihovnu. Má být v budově na Horním náměstí, kterou město před 5 lety koupilo od České pošty. Po rekonstrukci dům kromě knihovny nabídne i přednáškový sál, kavárnu nebo nahrávací studio. Pokračuje nezávislý místostarosta Jakub Malačka.
7: Takže teď budeme dělat ekonomickou studii a my se ještě budeme snažit se schánit dotace dvěma různýma způsobama, takže uvidíme, buď to národní nebo evropský. To pro nás bude taky důležitý, protože víme, že to bude drahý projekt.
2: Projektovou dokumentaci by radnice chtěla mít hotovou příští rok. Pobyt u Letovické přehrady návštěvníkům zpříjemní nové zázemí u pláže ve Vranové. Nové budou toalety a sprchy, přibude bife, velkokapacitní nádoby na odpad, pergola s posezením pro asi 50 lidí a cyklopoint s nabíjecí stanicí pro elektrokola a základním nářadím, informoval nezávislý starosta Rostislav Cichra. Úpravy budou stát asi 11 milionů korun. Platit je bude Sdružení obcí mikroregionu Letovicka. Hotovo by mohlo být na konci léta. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Policie to uvedla dnes na síti X. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. V Jablonem v Podještědí, odkud lebku před týdnem v úterý odcizil 35-letý muž, bude i proto 30. května tradiční zdislavská pouť.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, občas až skoro zataženo, odpoledne přehánky, výjimečně i bouřky, hlavně na severu a východě, s menší pravděpodobností i jinde. Večer budou srážky ustávat, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, odpoledne přechodně mírný, hlavně na západě, v okolí přeháněk a bouřek může vítr přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky jsou dobré, biozátěž mírná, přechod slábnoucí okluzní fronty může mírně zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných a nebo starších.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 stále ještě počítejte se silným provozem na příjezdu do Brna. Nesouvislá kolona a silný provoz začíná už u Velké Býteše a končí na 196. kilometru. Celkový čas zdržení by měl být okolo 10 minut. Na silnici souběžné s D1 ve směru na Vyškov pak dejte pozor na dopravní nehodu. Stala se na kruhovém objezdu, ze kterého se výjíždí na Bedřichovice. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: V 11 hodin a 4 minuty začíná pravidelná středeční poradna pro zdraví, respektive za chvíli začne. My se dnes budeme povídat s mým hostem o zdraví nohou. Jak podpořit lymfatický systém, co dělat pro zdraví žil na nohách, jak naložit s otoky dolních končetin, ale také o vhodném pohybu, aby naše nohy zůstávaly zdravé. To vše se dozvíte, když s námi tedy teď tu následující hodinku zůstanete. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás nadále zdraví a příjemné dopoledne přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Otevíráme dnešní poradnu pro zdraví. Ve studiu už sedí fyzioterapeutka Soňa Chovancová, se kterou si budeme povídat o péči o naše nohy z hlediska fyzioterapie. Tedy tak, abychom předcházeli otokům a dalším problémům spojeným s lymfatickým a žilním systémem dolních končetin. A já jenom připomínám, že prostor je i pro vaše posluchačské dotazy, a to na telefonním čísle 726 46 5200. Paní Chovancová, dobré dopoledne a děkuji, že jste přišla.
2: Krásný den, děkuji za pozvání.
1: Pojďme si na úvod tedy říct, proč jsou nohy z pohledu našeho zdraví tak důležité a co nám nejčastěji signalizují třeba otoky anebo takový ten pocit těžkých nohou po náročném dni, třeba kdy prostě chodíme, stojíme.
2: Tak naše nohy jsou důležité už z toho důvodu, že nás nosí celý život. A my jim často věnujeme pozornost až tehdy, kdy nás začnou bolet, začnou nám otékat nebo nám začnou dávat najevo a hlásit se o naši pozornost. A zkrátka, když se podíváme na naše tělo, tak naše nohy jsou nejvzdálenější část těla od našeho srdce. A krev a lymfa musí proudit směrem nahoru, tudíž proudí proti gravitaci. Je to náročné pro ten systém samotně. A když je tam nějaké zpomalení, například nějaké žilní onemocnění, ať už je to chronické, anebo počínající, tak může docházet k tomu, že tam začne stagnace a my to vnímáme jako tíhu, únavu, otoky, tlak v nohou a to už nám dává najevo, že bychom měli něco dělat, že bychom měli začít třeba spolu trošku pracovat nebo se zaměřit na nějakou změnu životního stylu, případně se obrátit na lékaře, pokud už ty potíže jsou větší.
1: Mm-hmm. My si právě o tom, co bychom měli dělat v takových případech, budeme s vámi povídat. Vy jste fyzioterapeutka. Pojďme si ale prvně říct, jak vlastně funguje lymfatický systém v dolních končetinách a proč se vlastně tady tok lymfy zpomaluje? Jaké jsou případně důvody?
2: Lymfatický systém v dolních končetinách funguje podobně jako žilní systém. Jsou to dva systémy, které spolu víceméně souvisí, spolupracují. A v dolních končetinách to funguje tak, že lymfatický systém odvádí přebytečnou tekutinu, odpadní látky směrem nahoru, směrem do našich až klíčních kostí, kde se napojuje na cévní systém, ale oproti cévnímu systému lymfatický systém nemá svoji pumpu, jako má cévní systém srdce a proto lymfatický systém potřebuje trošku pomoc, potřebuje k tomu náš pohyb, náš dech, případně nějakou povrchovou jemnou stimulaci.
1: A proč se vlastně tedy tok lymfy tak často, nebo proč se zpomaluje, ne často, ale prostě někdo tím trpí? My jsme si říkali, že se to projevuje tedy těmi otoky, třeba nebo pocitem těžkých nohou, ale jaké jsou příčiny toho, že ta lymfa nám neproudí správně tak, jak má?
2: Je tam spousta příčin. Určitě je to gravitace, takže když máme třeba chronické žilní onemocnění, které už způsobuje to, že krev hůře proudí směrem nahoru, tak dochází k větší stagnaci krve v dolních končetinách a to nám zatěžuje lymfatický systém, který odvádí tu přebytečnou tekutinu a odpadní látky směrem nahoru. To je jeden z případů, který může být. Dále to může být...
1: To nevadí, povídejte se dál. Já se možná tedy zeptám, abychom na to navázali ještě. Znamená to, že tedy problémy s žilním systémem a s lymfatickým systémem jsou dost často spojené?
2: Je to tak? Je to tak, ale může to být i samostatně, není to jako pravidlem, ale dost často při potížích s dolníma končetinama to bývá kombinace.
1: Může být třeba zatím zpomalením toku lymfy sedavý způsob života, nebo může s tím souviset nějaká další třeba nemoc?
2: Určitě může, tím, že, jak už jsem říkala, náš lymfatický systém potřebuje hlavně náš pohyb, naše dýchání, tak tím, že třeba hodně sedíme, máme zaměstnání, kde hodně stojíme, jsme bez pohybu, tak může docházet k větší stagnaci lymfatického systému, což se potom odráží na té tíze, únavě, otocích, ale můžou tam být další potíže, může tam být třeba nějaký pooperační stav, můžou tam být pourazové stavy, ale může tam být třeba i hormonální nerovnováha, která nám může zpomalit lymfatický systém.
1: S fyzioterapeutkou Soňou Chovancovou si dnes povídáme o péči o naše nohy, o péči o žilní a lymfatický systém a už za chvíli se k tématu opět vrátíme.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte dnešní poradnu pro zdraví s fyzioterapeutkou Soňou Chovancovou a možná jste tedy během začátku písničky slyšeli, že zodpovídáme vaše dotazy i během písniček, za což se tedy omlouvám za tento technický drobný problém, ale už teď vítám na telefonu paní Boženu, posluchačku. Dobré dopoledne.
2: Jo, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat za manžela. Manžel měl v roce před 20 lety trombózu a od té doby má takový nějaký potíže, těžký nohy, otoky, má takový oteklý nohy, že když mu tam dáte prstík, tak uděláte dulík. Mm-hmm. Bere furon, bere detratex, verospiron a neví už teda, co s těma nohama. Těžko se mu chodí, prostě těžký nohy.
1: Bohužel tedy s léky vám neporadíme, to úplně nemůžeme, ale možná paní fyzioterapeutka zkusí aspoň odpovědět obecněji váš dotaz.
2: Ano, děkuji moc. Naschledanou.
1: Tak, děkujeme.
3: Tak k tomuto dotazu, pokud jsou už otoky větší a předcházelo tomu nějaké onemocnění, tak určitě bych tady doporučila jemné cvičení, jako je žilní gymnastika, můžete zapojit přitahování špiček k sobě, propínání špiček, kroužky v kotnících. Určitě bych volila vyšší vyvýšení dolních končetin třeba při odpočinku, aby nožky byly výš než srdíčko, aby fungoval odtok lymfy i krve směrem k srdíčku lépe. A určitě bych zkusila zapojit trošku i pohyb. Nevím, jestli pán nosí kompresy, jestli mu byla doporučena komprese lékařem, takže určitě dodržovat doporučení lékařem, ale určitě bych zařadila pohyb v rámci možností, v rámci toho, co zvládne. Určitě bych to nepřetěžovala, ale snažila bych se ty nožky trošku rozhýbat a zapojit hlavně lýtko, protože lýtko je velmi důležité pro žilní návrat krve směrem nahoru k srdíčku a může pomoct trošku i proti těm otokům.
1: Dobře, tak věřím, že jsme dotaz tedy zodpověděli. Pojďme si teď říct, jaké bychom třeba mohli udělat cviky, nebo co můžeme třeba během dne, ať už jsme doma nebo v práci, nebo pokud nás třeba poslouchá i někdo, kdo je třeba momentálně upoután na lůžko, třeba v nemocnici a podobně. Co bychom mohli ale přesto udělat, abychom podpořili to správné proudění lymfy a krevního oběhu a nečekali prostě, až nás doběhnou nějaké problémy, dejme tomu?
3: Tak určitě, jak už jsem říkala, důležitý je lýtkový sval, zapojení lýtka, protože lýtko funguje jako taková pumpa, která nám pomáhá odtoku krve a lymfy směrem nahoru. A tady jsou velmi jednoduché cviky. Dají se cvičit v sedě, dají se cvičit ve stoje, dají se cvičit v leže proti s podporou gravitace. Takže určitě zapojit lýtkový sval. A cviky jsou jednoduché, jsou to výpony na špičky, můžou to být kroužení kotníkama, střídání pravá, levá špička. Pokud jste v práci, zvládnete to i pod stolem, to jsou opravdu jednoduché cviky. Pokud jste třeba na lůžku, nemůžete nějak chodit, nějak se více hýbat, tak určitě tyto cviky zařaďte i na lůžku. Můžete tam přidat i zvednutí dolní končetiny směrem nahoru, buď obou, pokud zvládnete, anebo můžete cvičit jednou končetinou, že zvednete nožku nahoru a budete cvičit protahování špičky, přitahování k sobě, kroužení. Pokud zvládnete chůzi a jste schopni chodit, tak určitě zařaďte i chůzi s důrazem na zapojení lýtkového svalu, to znamená, můžete udělat třeba výpon na špičce při chůzi. Můžete chodit po špičkách, po patách, zkrátka se s tím trošku hrát, aby vás to i bavilo, aby to nebyla jenom taková nuda.
1: Mně k tomu napadá, když spíme, tak samozřejmě lymfatický systém také pracuje, protože z logiky věci, ale co třeba ráno, když se probudíme, má smysl už třeba tahle cvičení, která jste teď říkala, provádět klidně třeba v posteli po probuzení nebo zkrátka hned, jak než začneme ten pracovní den? Je to tak?
3: Určitě. Je to skvělý nápad, skvělá varianta, kdy po probuzení trošku nastartujete ten váš lymfatický systém i cévní systém, probudíte tak vlastně tělo. Takže když si tyto cviky zacvičíte hnedka po ránu, tak můžete během dne vnímat i to, že ty nožky jsou třeba méně těžké, že cítíte menší otoky a zkrátka to tělo reaguje mnohem lépe, než když zkrátka vyletíme z postele ve stresu a frčíme do práce.
1: Ano. S fyzioterapeutkou Soňou Chovancovou si dnes povídáme o péči o naše nohy, o žilním a lymfatickém systému dolních končetin a v tématu budeme za chvíli opět pokračovat.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
4: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopoledni muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svatého Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S fyzioterapeutkou Soňou Chovancovou se dnes povídáme o péči, o naše dolní končetiny, o lymfatický a žilní systém. Během písniček se nám dovolali dva posluchači s podobným dotazem, posluchači František a Pepa, a oba se ptali na to, že ať už večer nebo během dne cítí mravenčení v nohou. Jeden posluchač se ptal na to, když se večer lehne, že ho jak kdyby brní nohy, a druhý a mravenčí, a druhý zase si stěžoval na různé píchání právě v taky v nohou. Je to něco, co souvisí nebo může souviset, ať už brnění, mravenčení, pocit jehliček v prstech s lymfatickým nebo žilním systémem?
2: Určitá souvislost tam být může, ale může to být i nějaké další jiné onemocnění, takže já bych určitě doporučila konzultaci s lékařem a nějaké další vyšetření, ale může to souviset třeba s chronickým žilním onemocněním, které má typický příznak noční třeba křeče nebo brnění v dolních končetinách, takový nepříjemný pocit, takže může to mít souvislost, ale určitě bych to doporučila, aby se nechali vyšetřit a zkonzultovat.
1: Já tady zkusím vzít také dotaz napřímo. Dobré dopoledne, Český rozhlas Brno.
3: Dobrý den, prajem, tu je Záhory.
1: Ano, zdravíme. Máte dotaz na paní fyzioterapeutku?
3: Ano, se vás pýtám za kompresné podkolenky.
1: Mm-hmm. A ptáte se, které ano.
3: Jsou dobré iba tie, které jsou z tých zdravotných pomôcok, alebo aj tie športové, oni jsou také farebné.
2: Záleží na tom, co potřebujete řešit, jestli už máte třeba diagnostikované, nevím, chronické žilní onemocnění, nebo z jakého důvodu používáte kompresy. A pokud máte třeba, nevím, počínající stádium křečových žil nebo chronické žilní onemocnění a byly vám doporučeny kompresní punčochy lékařem, tak bych se více držela zdravotnických punčoch.
3: Ty se dost tak ťažko, ale...
2: Oni jsou náročné na navlékání, ano, ano, ano. Třeba při sportu, pokud sportujete, tak určitě si dejte třeba i ty sportovní, to asi by úplně nevadilo, ale pokud máte doporučenou léčbu lékařem, tak se určitě držte doporučení.
3: Dobré.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, pěkně, dobrý.
1: Naslyšenou. Já se vás teď tedy zeptám, protože teď jsme naťukli i takový dotaz, který souvisí se sportem. Jak tedy velkou roli třeba hraje chůze nebo nějaká lehká, řekněme, silová cvičení, posilování? Jak velkou roli toto hraje pro zdraví našich nohou? A co byste třeba doporučila za typ pohybu tak, abychom ať už předcházeli křečovým žilám také, nebo tomu, aby se nám zpomaloval tok lymfy, nebo jakými cvičeními třeba i podpořit naopak?
2: Tak chůze je určitě výborná, protože je to náš přirozený pohyb, takže pokud můžeme chodit, tak chůzi doporučuji všema 10. A co se týče sportu, tak záleží. Pokud jsou lidé, kteří nemají potíže, netrápí nějaké výrazné otoky, bolesti dolních končetin, tak já vždycky říkám, hýbejte se. Hýbejte se hlavně tak, co vás baví, dejte tomu tělu ten pohyb, protože pohyb potřebujeme po celý život. A zkrátka tam bych žádné omezení asi úplně nevyhledávala nebo neřešila. Pokud už máte třeba nějakou genetickou zátěž, protože chronické žilní onemocnění je navázáno hodně geneticky, to znamená, že pokud máte předky, kteří měli třeba křečové žíly, tak je velká pravděpodobnost, že tu dispozici máte také, ale dá se to řešit preventivně, dá se to oddálit, takže určitě pokud už máte třeba nějakou dispozici, tak nějaký sport a nebo nějakou větší zátěž, pokud máte pocit už tíhy, nějakého tlaku v dolních končetinách, tak bych řešila třeba kompresí, protože ta komprese pomáhá žilnímu návratu směrem nahoru k srdíčku, trošku nám chrání i cévy, protože naše cévy a žíly, když máme větší zátěž a ten žilní systém už nestíhá, tak ty žíly trpí, více se roztahujou a pak to zhoršuje i průběh toho onemocnění. Takže pokud budete používat kompresy třeba při sportu nebo při větších zátěžích, tak určitě těm nohám pomůžete.
1: S fyzioterapeutkou Soňou Chovancovou si dnes povídáme o našich dolních končetinách, o zdraví žil a také podpoře lymfatického systému. Já ještě připomínám telefonní číslo do našeho studia 726 465 2000, kam můžete ještě nějakých zhruba 15 minut volat své dotazy a my se opět k tématu za chvíli vrátíme.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví dnes s fyzioterapeutkou Soňou Chovancovou a já už také na telefonu vítám posluchačku z Brna. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, já jsem chtěla poprosit paní doktorku, dělají se mi křečový žíly, já teda s tím trpím vlastně tak nějak od mládí s metličkama a tady s tím podobně. Na cévní jsem chodila, pokoušeli se mě ty metličky třeba léčit nějak, ale ono to nejde, protože se mě to tvoří znovu. Ale hlavně mě jde o ty křečový žíly. Já teda každý den, dvakrát denně si ty nohy masíruju nějakým tím kaštanovým gelem a podobně, ale já nesnáším kompresní punčochy, tak jestli by mě poradila, co ještě mám udělat navíc, aby se mě tolik ty křečové žíly netvořily. Jinak teda chodím na cévní, jsou tak nějak kontrolovaná, ustávání cév zatím nemám. Takže jestli mě může něco paní doktorka poradit. Jsou starší ročník, je mě 79.
1: Děkujeme za dotaz.
3: Tak je skvělé, že chodíte na cévní, že jste pod kontrolou lékaře, to chválím. A určitě máte doporučené i nějaké režimové opatření. Oni ty kompresní punčochy někteří lidé hůře snáší, ale někdy je to potřeba opravdu je nosit. Jak už jsem říkala, třeba při větší zátěži nebo při dalších procházkách pomáhají těm žílám a tomu žilnímu návratu. Každopádně tomu, aby se zabránilo anebo snížilo vznik křečových žil, tak určitě je potřeba dodržovat režimová opatření, jako je pohyb, pravidelný pohyb.
2: Pohyb já mám pohybu dost. Jednak na rodopedu a potom ještě teda po zahradě celý den třeba.
3: Perfektně.
2: Zatížení nohy si myslím po této stránce, že mám dost jako.
3: Skvělý. Tak zkuste určitě třeba, když máte po pohybu, když jste po zahrádce a cítíte, že ty nožky jsou těžký, tak když přijdete domů, tak si dejte nohy nahoru. 15-20 minutek. Ono to uleví tomu žilnímu systému, uleví to žílám, podpoří to návrat. A výborné jsou třeba střídavé koupele, kdy střídáte teplou studenou vodu, ale pozor, ne horkou. A důležité je končit studenou vodou, aby se ty žíly trošku podpořili. Jo, jinak důležité je i dodržovat nějakou stravu, pitný režim a zkrátka hlídat si tady ty základní doporučení,
2: které mám. No, pan doktor mě právě říkal, že kdybych to hodně promašťovala, jako tu kůži, takže by ty žily se třeba tolik netvořily, ale mně se nezdá, že by to nějak zrovna pomáhalo.
3: Určitě mažte. Tím určitě si neublížíte. Ono i ty látky, které jsou třeba v těch mastích, které jsou určené na podporu křečových žil, tak neublíží, podpoří žíly zvenčí a už jen tím, že se mažete, tak se těch nožek dotýkáte, děláte si takovou jemnou automasáž, takže důležitý je zase směr, mazat to směrem do třísel, směrem od kotníků, nahoru, ne proti, jo, po směru toku, kam potřebujeme, aby jsme tu krev dostali, takže směrem do třísel, takže tím podpoříte i žíly a odtok.
2: Jste hodná, děkuji moc za rady.
1: Děkujeme za dotaz.
2: Ať se vám všem daří, děkuji.
1: Vám také, naslyšenou. My jsme tady během písniček měli také dva dotazy. Dvě posluchačky se ptaly, jedna zmínila syndrom neklidných nohou a druhá to, že jí trápí neuropatie v dolních končetinách a jakým způsobem třeba na pomoci skrze jaká vhodná cvičení tady těm dvěma problémům, které taky souvisí nějakým způsobem, tedy se zdravím našich nohou a s žilním a lymfatickým systémem.
3: Obojí onemocnění jsou velmi nepříjemná onemocnění. Neuropatie je onemocnění, kdy opravdu lidé mají horší stabilitu, hůře cítí pod nohama, někdy popisují pocit, že chodí po blátě a podobně, což zhoršuje celkový pocit jistoty a stability. Tady bych určitě zařadila jemné uvolňování plosky nohy, jemné stimulace třeba masážním míčkem. Můžete zařadit klidně i tu žilní gymnastiku, ono to podpoří i krev, lymfatický systém, ale neuropatie je primárně neurologické onemocnění, takže tam bych se zařadila opravdu z opatrností na jemné cvičení, protahování a stimulaci. A co se týká syndromu neklidných nohou, ten může být v návaznosti s chronickým žilním onemocněním, kdy lidé mají pocit nejistoty nebo pocit takového tlaku v dolních končetinách, že s nima potřebují stále hýbat, potřebují se projít a potřebují s nima něco dělat. Tady bych určitě doporučila zapojení žilní gymnastiky, to znamená zapojit lýtko, opět protahování, přitahování špiček, protáhnout zadní stranu lýtka. Určitě bych doporučila i stimulaci pomocí míčku, pomocí ježku, můžete využít balanční plošky, aby se tam trošku podpořila i stimulace rovnováhy, ale i ty balanční plošiny mají takové bodlinky někdy, takže podpoříte i zase stimulaci.
1: S fyzioterapeutkou Soňou Chovancovou si dnes povídáme v poradně pro zdraví o zdraví našich nohou, lymfatickém a žilním systému a ještě za chvíli se k tématu opět vrátíme.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: A já už na telefonu vítám v poradně pro zdraví další posluchačku, která se dovolala. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den. Děkuji za, že jste mi vzali. A mám takový dotaz. Je 480 roků a trpím bercovýma vředama. Dělá se mě to na obě dvě noha. Postupně, ježišmarno, oni nejdu se cvičky akorát.
1: Nevadí, tak my to zodpovíme. Bercové vředy, jestli souvisí s žilním lymfatickým systémem, tak poslouchejte nás.
2: A jak se mu pomoct?
1: Dobře, děkujeme. Mhm, díky.
2: Děkuji taky.
3: Děkujeme za dotaz. Tento dotaz už je směřovaný spíše na lékaře, protože z hlediska fyzioterapie tam může být už jenom podpůrná léčba. Někdy funguje v kombinaci s doporučeným léčením od lékaře třeba laserová terapie, což je terapie světlem a podporuje hojení. A bercové vředy souvisí s chronickým žilním onemocněním. Je to zkrátka to vysoké nebo nejvyšší stádium, kdy už ten žilní systém bohužel nestíhá a dochází k tomu, že se otevřou bercové vředy.
1: Mm-hmm. My jsme tady zmínili před chvílí už taky důležitost tedy chůze, pohybu, abychom podpořili správný tok lymfy, žilní systém, ale pojďme si teď říct, jak důležitá je obuv a je správná obuv pro podporu tedy zdraví našich nohou.
3: Tak obuv je určitě velmi důležitá. Důležité je, aby byla obuv pohodlná, takže zaměřit se na to, abyste se cítili v botě dobře, abyste nebyli nějací zmáčklí. Doporučuji, pokud vám otékají nohy, kupujte si boty odpoledne, kdy je ta noha už trošku natekla, aby vám nebyla moc úzká, když byste si ji kupovali třeba dopoledne. A určitě se zaměřte na to, abyste měli dostatek prostoru ve špičce na prsty, aby nebyly prsty zmáčklé, aby byla měkká podrážka, aby byla pohodlná, aby se vám dobře odvíjelo chodidlo. A určitě, pokud už vás trápí třeba otoky a tíha nohou, tak se zaměřte, abyste tam měli aspoň lehoučký podpatek, doporučuje se 2 až 3 cm, kdy to podpoří právě funkci našeho lýtkového svalu.
1: Hmm. A co třeba chůze na boso může pomoci, když prostě chodíme bosky chvíli po zahradě nebo někde, já nevím, třeba v lese, protože si vlastně masírujeme chodidla tím. Má tohle vliv taky na správný tok lymfy, na rozproudění, na žilní systém?
3: Určitě to pomůže, podpoří, protože opět stimulujeme i propriocepci, takže stimulujeme náš nervový systém, ale stimulujeme i určité body na plosce a tím, že se projdeme po trávě, po kamínkách, po šiškách, tak stimulujeme celkově, ať už lymfatický, žilní systém, ale stimulujeme i svaly nohy, které jsou velmi důležité právě i pro tok našeho lymfatického i žilního systému. Takže určitě chůzi na boso doporučuju. A teď co moderní, třeba barefooty, boty, tak jsou skvělý, jenom třeba u lidí, kteří už mají nějaké potíže a nejsou na tyto boty zvyklí, tak a chtěli by na ně přejít, tak určitě bych doporučovala postupně a neskočit hnedka rovnou do nich na celodenní chození.
1: Mm-hmm. Pojďme si ještě na závěr, prosím, shrnout nějaká preventivní tedy opatření a taky stravovací doporučení nebo pitný režim, protože dnes se hodně mluví o tom, že bychom měli poměrně dost pít. Zároveň víme, že ať už malé děti nebo lidé ve vyšším věku často nepijí dostatečně. Tak jaké jsou z vašeho pohledu doporučení tedy právě na ochranu žil našich na nohou, na dobrý tok lymfy? Kolik bychom třeba toho měli denně vypít a jsou nějaké potraviny, které bychom měli zařadit do jídelníčku, abychom ochránili své žíly, případně udrželi tok lymfy tak, jak má být?
3: Určitě pitný režim je velmi důležitý, ale nedá se to říct paušálně, kolik bychom měli vypít. Je to hodně individuální, záleží, jak jsme aktivní, kolik je nám let a na celkové zátěži organismu, ale určitě je vhodné pít během dne, rozložit si pitný režim.

0: do celého dne, nedohánět to až večer, kdy si uvědomíme, že jsme měli 4 kávy a ani held vody, protože na to reaguje samozřejmě naše tělo a naše tělo je velmi chytré a když má nedostatek tekutin, tak si to drží v těle, drží si to v tkáních a může to zhoršovat i otoky, takže na pitný režim bych určitě dbala a hlídala si ho. A co se týká potravin, tak takový ten klasický životní styl, prostě dodržovat hodně ovoce, hodně zeleniny, dodat, nevím, borůvky, dodat ovoce, které podporuje, které obsahuje bioflavonoidy, se nezakoptám. A nebo jsou i různé výživové doplňky, které vám to můžou doplnit a je to zaměřené právě na cévní a žilní systém.
1: To byla tedy dnešní poradna pro zdraví na téma péče o žilní a lymfatický systém našich nohou a vše, co s tím souvisí. A mým hostem byla fyzioterapeutka Soňa Chovancová. Já vám moc děkuji, že jste zodpověděla dotazy mé i dotazy posluchačů a zase někdy věřím naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
1: A připomínám ještě, že se k poslechu nejenom té dnešní poradny můžete vrátit na webových stránkách brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. V poradně pro zdraví, která zazní opět za týden, se zaměříme na psoriázu neboli lupénku a já už vás teď zvu k poslechu. Příjemný den, pevné zdraví a pěkný poslech našich dalších pořadů. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené tuhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
5: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie v Brně o víkendu nasadí do ulic antikonfliktní tým kvůli sjezdu sudeckých Němců. Premiér Babiš není spokojený s novou koncepcí vlády, armády. Vinaři mohou hlásit své produkty do nové soutěže nealkoholických nebo nízkoalkoholických vinných nápojů. A počasí odpoledne čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Na bezpečnost v brněnských ulicích dohlédne o víkendu více městských a především státních policistů. Pohlídají především chystaný sudetoněmecký sjezd na výstavišti a taky nejméně 8 nahlášených protestních akcí ve městě. Část lidí i politiků sjezd považuje za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války. Organizátoři to odmítají s tím, že jim jde o smíření. Plánovaná opatření zhrnuje ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil.
2: Do bezpečnostních opatření budou zapojeni všichni policisty uniformované policie, to znamená služba dopravní policie, pořádkové policie i cizinecké policie, samozřejmě služba kriminální policie a vyšetřování. Budou využiti kolegové, kteří jsou speciálně vyškoleni z hlediska antikonfliktního týmu.
0: Sjezd sudeckých Němců je součástí festivalu Meeting Brno. Ten začíná zítra pětním setkáním na hlavním nádraží, odkud odjížděly transporty lidí do koncentračních táborů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června. Na summit chce jet společně se zástupci vlády prezident Petr Pavel. Babiš to ale dosud odmítal. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní mohou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky mohou zájemci posílat do tohoto pátku. Soutěž nazvaná Vinní a nevinné reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, říká manažer Národního vinařského centra Petr Kondáš.
3: Jsou to vlastně produkty, které oslovují mladou generaci lidí, kteří už tolik nevyhledávají klasické víno, tyto produkty a ten trh se s nimi čím dál víc rozšiřuje, takže se snažíme zmapovat vůbec ten trh, co se nabízí a potom i nabídnout ochutnávku vinařům a výrobcům, aby se mohli mezi sebou porovnat mezi těmi produkty.
0: Vítězné nápoje zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme přibývání oblačnosti, místy až zataženo. Místy se mohou vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zpomalte. Na kilometru 175 se zastavují oba pruhy, následně popojíždí hlavně kamiony. Osobními auty je to ke sjezdu k D2 na necelou půl hodinu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Peace.

To byli Šohaji a právě oni vás dnes pozvali k poslechu Moravy krásné země polkou Josefa Ginzla a Bohuslava Nádvorníka Zámecká kastelánka. Není pochyb, že vás zvu i já, takže pohodu při pěkných písničkách podání dechových kapel a cymbálových muzik vám přeje Jiřina Ostrá. No a dnes mají svátek Zbyškové, to u nás, na Slovensku pak Bernardové Bernardy. Přeji pěkný den, přeji pěkný život. Ještě telefonní číslo 726465200. No a dnes je přání více, tak hned začnu blahopřát. No a přání pro neteř, sestřenku, kamarádku a moc prima holku Ivetu Kotánkovou z Havířova k jejím kulatým narozeninám, kterých se dožívá právě dnes. Čtu dál. Víme, že posloucháš rádio Zlín a nyní i Brno. Celý den a také blahopřání. A také ráda dáváš zahrát celé rodině. A tak i my ti chceme touto cestou poděkovat a dát zahrát písničku. Milá Iveto, k tvým 60. narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání do dalších let přeji a s poděkováním za ochotu, starostlivost a pomoc celé rodině přicházejí rodiny Janků a Adámkovi ze Strání, Janků z Uherského Brodu, Janků z Březové a rodina Kročilova ze Starého Hrozenkova. No a dnes se dožívá 80. narozenin paní Marta Širůčková z Náměště nad Oslavou. A přání, milá Marti, k tvým dnešním kulatým narozeninám ti přejeme spoustu božího požehnání, zdraví, radosti a spokojenosti. Sestra Marie s rodinou. No a určitě je čas na nějaký ten pěkný hudební dárek a ten předávají Joška Šmukař s Jiřím Helánem.

0: Tak to byly moravské lidové zpěváky, doprovodila kapela Petra Olivy. No a už tady mám první telefonáty, tak paní Hano, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás především a potom všechny, co poslouchají tady to skvělé rádio. A dneska bych poprosila o písničku pro Dominika Juřicu, který zrovna dnes slaví narozeniny, tak mu přeju plno lásky, dobrý nátisk, protože je muzikant, málo požáru, protože je profesionální hasič a ať se mu daří v životě tak, jak doteďka, hojnost Božího požehnání, Maria, ať ho ochraňuje na každém jeho kroku, ať je tady aspoň, teda, já nevím, do 80 roku.
0: Nejméně, paní Hano, my to nemůžeme takhle ohraničovat.
1: Však říkám, aspoň.
0: No.
1: Aspoň, když to bude deal, s Božím požehnáním to nejak zvládne. A k přání se teda připoňuje maminka, tatínek, bratr, sestra, švagrová a jeho milovaná manželka, protože on je hodný manžel, vzorný tatínek, takže milovaná dceruška Amálka. No. Děkuji moc, hezký den. A ještě bych poprosila o písničku pro Nikču Petrášovu, která dneska má taky narozeniny.
0: Tak písnička bude. No já jenom jsem chtěla říct, že tedy co všechno jsme se dozvěděli na Dominika a myslím si, že si zaslouží velké poděkování jako ten profesionální hasič, že udělal už mnoho záslužného pro obyvatele různých měst a vesnic, paní Hano, že jo?
1: Já si myslím, ano, tak já jo. Myslím, že jo. A přitom teda poprosím, ať písnička zazní pro všechny hasiče ve Slavičíně. Oni to poslouchají a vždycky mrčí, že jim nikdo nenechal zahrát.
0: Super, tak já všechny ty hasiče zdravím, paní Hano, společně zdravíme. Děkuju a písnička bude. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už Lucka. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát mýmu dědečkovi Milošovi Štěpánkovi z Bolešína, který dneska slaví 75. Tak bych mu chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, lásky a ať mu všechno pořád jde tak jako doteď.
0: Tak dědeček 75. narozeniny a Lucko, kolik vám je?
2: Mně je 19.
0: 19, no já jsem totiž nevěděla, jestli mám říct paní Lucka nebo i Lucka, tak jsem zvolila tuto cestu, no je to 19-letá slečna Lucka, která krásně popřála svému dědečkovi, panu Milošovi Štěpánkovi. Tak Lucko, zase někdy naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou. No a písnička i pro milovanou maminku, paní Janu Klečkovou z Rajnochovic, která se dnes dožívá 81 let. Všechno nejlepší, hlavně ať je furt dobře naladěná ve zdraví a v pohodě minimálně do stovky. To je přání, které posílá celá rodina. Její nejmladší člen, roční pravnouček Luka, posílá tu nejsladší hubičku. A ještě gratulace k diamantové svatbě, kterou rodiče oslavili v dubnu tohoto roku. Je to samozřejmě pro rodiče Klečkovi. Celá rodina přeje všechno nej, hlavně ať zdraví, slouží, dále přeje dobrou náladu a pohodu. No a 20. května, to je dnes, slaví 82. narozeniny paní Ludmila Kunertová Stupes. A svátek pak syn Ivo. Oběma srdečně blahopřejí manžel, dcera Kamila, ale hlavně velkou pusu pak posílá pravnouček Patriček. A ještě posílám pozdrav do Karlových Varů pro Moniku Rudolfovou, která slaví dnes 79. narozeniny. Monika, hodně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu ti přeje známý z tvého mládí Alois Bůzek ze Šaštína Stráže. No písničku jsem si napsala jako písničku ze srdce, teď to bude jiná písnička, bude to přímo Laskavý valčík.

0: Tak dozněl krásný, laskavý valčík Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka hrála Podhoranka. No a teď už se přesunujeme, přátelé, do Vlčího Doupěte, kde na nás čeká pan Gustav Vlk. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré odpoledne. Já bych chtěl písničku poděkovat, já jsem měl v sobotu oslavu 70. Tak bych chtěl poděkovat všem, kteří mě to pomohli připravit, kteří mě zajistili prostory, jak obecní úřad, tak Romanovi Škrabalovi, který mě připravil překrásný raut z hotelové školy z Uherského Hradiště, a taky všem ti, kteří opravdu přijeli mě pogratulovat. Hostů jsem měl 250 a sloužilo 20 kněží mši svatou. Takže děkuji taky a ještě bych chtěl poděkovat taky arcibiskupovi Nuzíkovi, od kterého jsem dostal nějakou medaili za služby pro církev. Takže moc, moc všem děkuji a potěším je písničkou.
0: Tak a já vám také moc, moc, moc blahopřeji, pane Gustave. No, ve Vlčím Doupěti tady bylo veselo, že? V sobotu.
1: Ve Vlčím Doupěti bylo veselo. Všecko to vedl, ty bohoslužby, a to vedl můj synovec Roman Vlk, který slouží v Laškově, takže mu taky ještě moc děkuji.
0: Jo, a nějaká vlčata ta malá byla taky určitě, že?
1: Jo, takže tady bylo hodně vlků.
0: Jo, a víte, jak vždycky říkám, že jsem si přečetla něco o těch vlcích, tak pane Gustave, vlci se dožívají takřka stovky, takže máte ještě hodně let před sebou. Tak jo, tak někdy zase nashledanou.
1: Nashledanou a děkuju.
0: Není zač, nashledanou. A připravená ve Valašském Meziříčí pod lesy je paní Marie. Dobrý den.
2: Dobrý den ještě jednou, paní Jiřinko, a všem prostě zaměstnancům Českého rozhlasu Brno a všem samozřejmě posluchačům, kteří dnešní pořad poslouchají. Dnes bych chtěla tento krásný den 20. května popřát dvojčatům Jarce a Jiřímu Žitným krásným, krásným narozeninám. Hodně pohody, štěstí, lásky a hlavně zdraví. Zdraví po celý život, prostě do dalších let přeje tetička z Valašského Meziříčí pod lesí. A všem přeji krásný májový den a i vám. Děkuji
0: a zase někdy nashledanou. Děkujeme, nashledanou. No a mám tady okresní sdružení hasičů Kroměříž, protože blahopřeje dneska toto sdružení zasloužilému tu hasiči ze Šelešovic, bratru Františkovi Odstrčilíkovi. Právě dnes slaví 88. narozeniny, takže drahý bratře, říkají hasiči, přejeme vám do dalších let jen to nejlepší, přejeme samozřejmě zdraví, pohodu, klid, mnoho úsměvů a také vám patří veliké poděkování za všechno tu práci, kterou jste vykonal pro hasiče. Písnička, ta věřím, že potěší.
3: Český rozhlas Brno.

Tak to byla Moravanka, pěkná písnička Jana Slabáka a Vladimíra Salčáka za Tečelcem. No a nějaká hezká písnička patří i panu Pavlovi Pačovi z Ostrožské Lhoty k jeho 58. narozeninám. Ze srdce hodně zdraví a spokojenosti přejí manželka, syn a maminka. Dnes má narozeniny milý tatínek, pan Oldřich Otoupal z Reznovic u Ivančic. Je to dlouholetý posluchač našeho rádia a nenechá si ujít tento pořad. Dopis pokračuje, největší dárek je vždy tady tento, písnička od vás a přání z rádia. Tak bych mu chtěla touto cestou, jako každý rok, popřát za celou rodinu hodně štěstí, zdraví, hodně elánu, ať je dlouho takový vitální a zajde si s kamarády na pivečko, které mu chutná. Pravnouček Kubík mu posílá velikou pusu. Za celou rodinu blahopřeje dcera Hana, hodně zdraví. Tak a dnes se dožívá pan Jaroslav Ševčík z Kurovic krásných 80 let. Do dalších let mu všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku a spokojenost přejí Huliňáci a Vojtěžka ze Záhlinic. A písnička Když odchází mládí.

0: A to byla známá písnička Vlasti Dvořáka Zdeňka Beneše v podání Veselky. No a teď už paní Cilka. Dobrý den.
1: Krásné poledne všem posluchačům. Musím říct, že jsem pořád, ale pořád věrnou posluchačkou. Jistě mě zná i podle hlasu, i podle volání. Hodně lidí v Pohořelicích, kde jsem žila skoro 20 roků, ale teďka už jsem tady v Miroslavi a myslím si, že i Miroslavci tohleto rádio poslouchají, mají ho rádi. Takže všechny pozdravuju, hlavně hodně zdraví, hodně spokojenosti v rodině a ještě se chci pochlubit, že tady máme takový bezvadný spolek, kam naše paní vedoucí vždycky někoho pozve ze zajímavou věcí. A představte si, paní Ostrá, že tento měsíc, první týden, tady byl u nás váš manžel.
0: A představte si, paní Cílko, že to vím, všechno. Jak jste tam seděli kolem stolu a koukali jste se do jeho počítače, všechno
1: no
0: mě to...
1: No a nepovedlo se.
0: No jo.
1: Slíbil, že přijede, že to napraví.
0: No,
1: že nám to
0: tak sliby se mají plnit. Takže pošleme tu písničku všem těm vašim známým ten. Přátelům, prostě všem. Jo, takže děkujeme, nashledanou.
1: Ano. Pozdravujte doma.
0: Vyřídím, nashledanou. Tak a teď už pan Josef ze Šumic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych měl takové přání. V sobotu oslaví náš švagr, manželky, bratr, své krásné kulaté narozeniny. No, můžu mu říct, kolik 70. No, takže nebudem to jako tajit. Tak vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání mu přeje celá sestra celou rodinou, sestra Marie.
0: Celá jo? Sestra blahopřeje, pane Josefe, a víte co, nebudeme tajit ani jméno vašeho švagra, co říkáte?
2: Nebude, ne, Pavel Janůj.
0: No jo.
2: Pavel Janůj.
0: Krásné,
2: Pavel Janůj, zosvětina.
0: Krásné a sedmdesátiny, no.
2: Krásné sedmdesátiny. A v neděli jeho manželka, jmenuje se Jana, bude slavit svátek, jejich dcera Jana taky bude slavit svátek a Pavlova sestra Jana taky bude slavit svátek. A u nás v Šumicích mám taky dvě Jany, Jana Janíčková a Jana Kůdelová. Tak všem těmto jmenovaným Janám hodně zdraví, štěstí, božího požehnání přeje Pepek s manželkou a celou rodinou.
0: Výborně. Tak, pane Pepku, někdy zase nashledanou.
2: Naschle.
0: No a nyní přání pro pana Františka Prokeše z Velkých Němčic. Milovaný manželi, tatínku a dědečku. Sedmdesátka je krásný věk, který si zaslouží velkou oslavu a ohlédnutím za vším skvělým, co si v životě dokázal. K tvým dnešním narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající štěstí, klid v duši a každodenní pohodu. A tě na každém kroku provází láska nás všech a také hojné boží požehnání. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. Pozvedáme pohárek dobrého vína z Velkých Němčic a připijíme na tvůj životní elán a zdraví. Všechno nejlepší ti přejí manželka Dagmar, děti Dagmar, Kamil a Martin s rodinami, no a v neposlední řadě tvá vnoučata Magdaléna, Jakub, Filip, Šimon, Dominik, Mikuláš, Matěj a Štěpán. No a přání a písnička i pro pana Vítka Michalčíka ze Starého Rozenkova. Milý Vítečku, k tvým dnešním krásným narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí, smích a spoustu krásných chvil. Aby tě každý den provázela boží láska, pokoj a požehnání. A tě život stále těší a každý den je ještě lepší. Ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš, ať se ti splní všechno, co si jenom přeješ. No a to přeje manželka Jana s rodinou. Další dnes oslavuje narozeniny pan Vít Michalčík ze Starého Hrozenkova. No to jsme právě před chvíličkou slyšeli. Právě Vítek si vyposlechl krásné přání od manželky a tady je další. Takže dnes oslavuje narozeniny pan Vít Michalčík ze Starého Hrozenkova. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání to ze srdce přeje dcera Jana s celou svojí rodinou a dodatečně blahopřejí i jeho vnuku Ondrovi, který 18. května oslavil už svá Kristova léta. No a 20. května před 80 lety se narodil na Široké Hané na Prostějovsku pan Pavel Maršál. Život ho zavál do podhůří Chřibů, do Koryčan. Je to velký fanda dechovky, folkloru a správný kamarád. Dopis pokračuje, přidáváme se k řadě gratulantů a přejeme hodně, hodně zdraví, pevné nervy a stále pevný hlas ve sboru. Zároveň chceme popřát i jeho ženě Lidušce, která mimo společný zálib jako správná manželka slaví také. Takže vážení Maršálovi, ještě jednou oběma vše nej a těšíme se, až si společně dáme při pohárku. Ještě jsme byli nad Hradčany, chlapi z Hlaholu Brankovice. No a teď už si zaspíváme s Joškou Černým.

0: Jožka Černý dospíval a tady písnička pro milou maminku, babičku a prababičku, paní Janu Strakovou z Křižanovic u Bučovic. K dnešním narozeninám přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. To vše přejí dcera Jana s manželem, vnučka Markéta s přítelem, vnučka Ivana s manželem a malým Adámkem, který posílá prababičce i velikou pusu. No a dnes slaví 88. narozeniny paní Andělka Měsíčková z Kyjova Boršova a přání milá maminko, babičko a prababičko. Chceme ti i touto hudební cestou popřát vše dobré do dalšího života a hlavně, ať drží zdravíčko alespoň tak jako doposud. Těšíme se na osobní setkání tuto neděli. Zdraví celá tvoje rodina a pravnoučátka posílají sladkou pusu. Další, chtěl bych vaším prostřednictvím poslat písničku a zároveň poděkovat rodině, přítelkyni, přátelům a kamarádům, kteří mě, ať vaším prostřednictvím osobně či jiným způsobem, popřáli k mým už 69. narozeninám. Všem srdečně děkuji, udělali mě velikou radost a moc mě potěšili. Mé poděkování patří i vašemu skvělému pořadu. Ještě jedno za vše děkuje Antonín Riegel z Jaroměřic nad Rokytnou. No a dnešní den je stejný jako ty předešlé a přesto je jedinečný pro pana Josefa Jouru z Mistřic. Dnes má totiž svůj narozeninový den a právě k němu mu hodně zdraví, štěstí, krásné další roky v kruhu nejbližších a těch výjimečných dnů je ještě v jeho dalším životě spousta. To přeji rodiny Eklova a Břicháčková. Písničkou potěší Stříbrňanka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Stříbrňanka dohrála potěšení Miroslava Kolstrunka mladšího a Zdeňka Baťky. Poslední telefonát je to paní Zdenka Vintrová ze Strání. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím zároveň všechny posluchače. Já bych chtěla jménem sourozenců a celé rodiny popřát naší sestře Helence Mimochodkové ze Strání dnešním 70. narozeninám. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a radost vnuku a dětí. A ještě bych chtěla popřát Jitce a Dánkové za Svobodná audiové také všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Děkuji a nashledanou.
0: Není zač, nashledanou. No a o rozhlasové vinčování nepřijde ani teta Eva Hýblová, která dnes slaví 78. narozeniny. Moc zdraví a štěstí do dalších let přejí Petr, Gabča a Pepík a dodávají. Moc teto děkujeme, co si pro nás udělala. No a na řadě je vinčování, které ráda předám milému tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi, panu Ladislavovi Sedláčkovi z Horního Lapače, který dnes slaví krásné 82. narozeniny. Tak, milý oslavenče, léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Pevné zdraví, žádné vrásky, kolem sebe plno lásky. S babičkou se vždy usmívej a ať je ti s námi pořád hej. Blahopřejí celá rodina Doleželová a Vítek, Štěpánka a Kubík posílají velikánskou pusu. No a dnes slaví 80. narozeniny paní Marie Blašková z Chropině a přání. Jen to nejkrásnější, co život může dát, chceme ti při tvém jubileu přát. Ať se za bolestí ti tvář nikdy nezmáčí, žal a smutek, ať se ti zády otáčí. Ať jen ve zdraví, štěstí, láska a dobrota jsou náplní dalších let tvého života. Ze srdce ti vše krásné přejí manžel Vojtěch, dcery Blanka a Šárka s manželem, vnuci Jiří a Robert s rodinami, Michal a Monika s partnery a pravnoučata Robinek, Vojtíšek, Šimona, Šimonek, Barunka a Martínek. A ještě studiové maily, tak tady je přání pro Dominika Juricu z Poteče. Milý Dominiku, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu radosti v životě i v hudbě. Jako kapelník a muzikant na tubu si pevný základ celé kapely. Držíš rytmus, jistotu i dobrou náladu, která se přenáší na každé vystoupení. Ať ti to stále krásně bublá v tubě, ať máš kolem sebe skvělou partu muzikantů a ať ti každý koncert přináší radost a potlesk, který si zasloužíš. Hodně úspěchů, pohody a ať ti dechovka hraje ještě dlouhá léta. Všechno nejlepší k narozeninám. Jarda Wolf. No a hudební dárek, to je jasné, ten nemůže chybět a tentokrát ho předá Nivničanka.

Tak to byla Nivničanka, jak už bylo řečeno, v jejím podání zazněla polka Miloslava Procházky a Ivany Škrhákové. No a je 12 hodin 56 minut, přátelé. Tak je jasné, že Morava, krásná země, její polední část končí. Pokračovat budeme krátce po 18. hodině. Příjemný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a zbývá závěrečná orchestrální skladba. Už hraje žváčková muzika Konice a je to Milá Antonína Žváčka.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Nemocnice Vyškov zrekonstruovala dětské oddělení, zájemci si ho můžou přijít prohlédnout. V Kyjově posílili městskou policii a najali obecní stráž. Společnost ČES vydala první zelené dluhopisy za více než 18 miliard korun. A odpoledne čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Zájemci si dnes můžou přijít prohlédnout nově zrekonstruované dětské oddělení ve Vyškovské nemocnici. Modernizace stála 46 milionů korun. Zaplatili Jihomoravský kraj. Dětským pacientům, jejich dospělému doprovodu i zdravotnickému personálu poskytnou nové prostory větší komfort. Přestěhují se tam během následujících dní. I proto dnes může oddělení navštívit veřejnost, vysvětluje mluvčí nemocnice Šárka Urbánková.
6: Nové oddělení si veřejnost, která bude mít zájem, může prohlédnout od 13 do 16. 16 hodin budou srdečně vítáni. Mohou přijít i s dětmi, aby se podívali, jak to nové prostředí hezky vypadá. Zaměstnanci toho dětského oddělení je budou doprovázet, mohou se na cokoliv zeptat, takže opravdu v ničem nebude problém.
5: Kyjovskou městskou policií posílili dvě nové strážnice. Celkem jich tak ve městě působí necelá dvacítka. Radnice navíc najala bezpečnostní agenturu, která má pomáhat s udržováním pořádku. Platí 200 tisíc korun měsíčně. Zaměřit se mají hlavně na Masarykovo náměstí, městský park nebo okolí vlakového a autobusového nádraží a přilehlých lokalit. Vysvětluje místo starosta Daniel Čmelík, zvolený za 27 nezávislých.
7: Jak si jsme evidovali ten zvýšený výskyt těch závadových osob a samozřejmě chceme, aby jsme měli dostatek kapacit na to, abychom rychle mohli reagovat. Tak, aby když zjistíme výskyt těch závadových osob v centru města, tak abychom tam co nejdříve mohli vyslat tu hlídku.
5: Rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
8: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
5: Společnost ČES poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku nebo projektů. Ty ale nesmí být nějak spojované s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034.
0: Počasí.
5: Odpoledne Jihomoravy čekáme přibývání oblačnosti, místy až zataženo. Místy se mohou vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov od kilometru 176 zůstává kolona. Osobní auta zpomalejí o kus dál, do omezení v Brně je to zhruba na půl hodiny. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Alex a host.
1: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
9: Já přeji všem hezký dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až k Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dále, než jste zmínil Slaný Cheb. Vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek, asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: To je, ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano, přesně. Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože
0: škoda,
1: my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávii intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemí srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou... Mezi námi už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Šelinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková, všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz a když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená nejdřív nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco
2: dohromady.
1: Doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude i hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. A vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce, a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval. A já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké, a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádal, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to, protože starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie prověřuje výhrušky vůči pořadatelům sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. U Letovické přehrady vzniká pro rekreanty nové zázemí. Profesionální hasiči soutěží v Přerově ve vyprošťování havarovaných vozidel. A odpoledne čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Policie prověřuje výhrušky vůči organizátorům festivalu Meeting Brno. Ten začíná zítra. Jeho součástí je o víkendu sjezd sudeckých Němců. Část lidí i politiků tuto akci, která se koná poprvé v Česku, považuje za provokaci. Pořadatelé oponují, že jim jde o smíření národů. Čelí kvůli tomu i agresivním výpadům.
2: Podle jednoho ze zakladatelů festivalu Petra Kalouska chodí členům týmu urážky, nesouhlasné i násilné zprávy denně.
3: Tam, kde se jedná ještě nad rámec nějakého nezdvořilého jednání o výhrušky fyzickým násilím nebo konce smrtí, tak to jsou věci, které samozřejmě policii předáváme.
2: Policie potvrdila, že zatím vypátrala dva konkrétní autory výhružek, upřesňuje jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
4: Jeden z mužů pochází ze středočeského kraje, jeho zdravotní stav mu neumožňuje ani přijet do Brna a případ tak dořeší místní policisté.
2: Všechny dosud prověřované případy mají podle policie charakter přestupku. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Pobyt u Letovické přehrady návštěvníkům zpříjemní nové zázemí u pláže ve Vranové. Dělníci tam staví toalety pro muže, ženy i lidi s handicapem a sprchy. Přední části bude fungovat malý bufet a přibydou velkokapacitní nádoby na odpad. V plánu je i pergola s posazením pro asi 50 lidí a cyklopoint s nabíjecí stanicí pro elektrokola a základním nářadím. Důvody ke vzniku zázemí zhrnuje nezávislý starosta Rostislav Cichra.
5: V létě tam je velký nápor těch návštěvníků jako rekreantů. Navíc ještě vlastně v loňském roce byla dokončena rekonstrukce přehrady. Teď už přehrada může mít ten obvyklý objem. Tím, že se to teď naplnilo, tak ta atraktivnost toho prostředí tam ještě stoupne samozřejmě.
0: Úpravy budou stát asi 11 milionů korun. Platí je sdružení obcí mikroregionu Letovicka. Hotovo by mohlo být na konci léta. Část centra Přerova dnes obsadili profesionální hasiči. Soutěží tam ve vyprošťování havarovaných aut. Akce se účastní jednotky z Olomouckého a Zlínského kraje a ze Slovenska. Výjezdů k vyprošťování podle mluvčí hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážové přibývá. Jen loni její kolegové v regionu řešili 120.
6: Rok od roku máme, dejme tomu, o 50 zásahů víc, takže to číslo je enormní. Musím asi připomenout tuto chvíli, že jde opravdu vždy o závažný zásah, kdy jde o čas, je to pod obrovským stresem pro ty hasiče a ve většině případů jde prostě o život. Takže opravdu jako 120 takhle závažných zásahů je vysoké číslo.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté se chystají na čtvrtý zápas v základní skupině mistrovství světa. Po pondělním triumfu nad Švédy nastoupí proti outsiderům z Itálie. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme přibývání oblačnosti, místy až zataženo. Místy se mohou vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona vás zdrží na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Zpomaluje se na kilometru 173 a pomalu se jede až na stý 96. Hlavně kamiony v pravém pruhu, osobním v levém pruhu zastavíte jen místy. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré odpoledne, milí přátelé, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno. Pokud jste udělali nějakou mezeru, nějakou pauzičku ve svém poslechu a říkáte si, koho pak to tam měla ta Alex od 1 do 2, tak vám připomenu už v úvodu dobrého odpoledne, že naše vysílání si můžete se vším všudy poslechnout v aplikaci Můj rozhlas i zpětně. A to též platí pro webovou adresu brno-rozhlas.cz. Tam si najdete audioarchiv a cokoliv vám během posledního měsíce uniklo, tak si můžete znovu pustit. Od mikrofonu vás zdraví Borek Kapitánček, píšeme 20. května, svátek mají všichni Zbyškové a za chviličku si společně s Barborou Kučerovou vyjasníme, jaké počasí nás čeká ještě dnes, co bude zítra a nač se těšit třeba v závěru pracovního týdne a týdne obecně. Dnes je 20. května, já vím, že jsem to říkal, ale znovu si říkám, jestli on ten 20. květen není opravdu něčím velmi výjimečným. Dívám se totiž do poznámek k událostem, které se s tímto datem pojí a vidím, že přinejmenším ze dvou důvodů bych mohl prohlásit tento den za velmi důležitý pro světovou pop music a její dějiny. V roce 1954, 20. května, vyšla poprvé na desce písnička Rock Around the Clock Billa Haleyho a skupiny Komec. Ovšem až do chvíle, kdy o rok později odezněla ve filmu Blackboard Jungle, nezaznamenala větší komerční úspěch. Ale to druhé výročí, to je opravdu úctyhodné. Považte. Dnešních 80 let slaví zpěvačka a herečka Cher. Narodila se 20. května 1946 v kalifornském El Centro jako Sheridan Sarkisian LaPierre. A teď už vám přeju doopravdy dobré odpoledne a informacím o počasí dám za chvilku zelenou.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Mluvit můžu samozřejmě jen za obyvatele Brna, ale to brněnské dopolední počasí bylo sem tam s přeháňkou, s větší oblačností, ale to ostatní nám teď poví Barbora Kučerová na obvyklém místě našeho dobrého odpoledne. Vítám ji ve vysílání. Zdravím vás.
2: Pěkné odpoledne.
1: Barboro, jaké máme teď aktuálně teploty a jaký je vývoj počasí na jižní Moravě?
2: Ty teploty se momentálně pohybují mezi 19 a 24 stupni Celsia a to počasí, jak jste říkal, tak jak podobně jak nad Brnem, tak někde přeháňky, někde bez přeháněk. Ty přeháňky obecně se vyskytují spíše ve východní polovině a v severní části kraje. Ten západ je naopak během celého dne vlastně bez přeháněk a přeháňky by se měly ještě během odpoledne stále vyskytovat a ještě budou chvíli ovlivňovat počasí, teplotu a obecně den.
1: Může dojít i k bouřkám během odpoledních hodin?
2: A bouřky se mohou vyskytovat. Vyskytla se jedna předpolednem zhruba v oblasti vojenského újezdu Březina, postupovala pak směrem k jihovýchodu a teďka ty bouřky taky mají potenciál se vyskytnout, ale bude jich pravděpodobně méně, protože obecně těch přeháněk je také docela málo.
1: Jaký vývoj počasí nás čeká během večera a noci na zítřek, tedy čtvrtek?
2: Přeháňky by měly během odpoledne ustat, ovšem večer mohou ještě od západu přijít přeháňky z Vysočiny, ty by ale během postupu měly zanikat, by měly slábnout, takže je vlastně otázka, jestli na naše území vůbec dorazí, ale pokud by dorazili, tak by byly slabé a potom během noci by postupně ustaly a potom k ránu už očekáváme postupně i polojasnou oblohu. Zítřejší ranní teploty mezi 12 a 9 stupni Celsia a zítřek potom relativně jasnějším ránu opět přes den převážně oblačný, přeháňky v první části dne, ale jenom méně časté, v druhé části dne potom také odpoledne ta pravděpodobnost bude vyšší a to zejména opět v severní a východní polovině kraje. Srážky se opět k večeru potom budou vytrácet a s nimi bude obývat i oblačnost a zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Takový bude 21. květnový den v podání meteoroložky Barbory Kučerové z brněnské pobočky ČMU. Ale ještě k tomu dodám, že zítra bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže a že sluníčko zítra v Brně vyjde 3 minuty po 5. hodině ranní, zapadne ve 20 hodin a 38 minut středoevropského letního času. A jaké počasí předpovídáte pro jižní Moravu na pátek a na sobotu?
2: A pátek by měl být zpočátku skoro jasný až polojasný, v průběhu dne opět přibude oblačnost, postupně tím pádem bude oblačno a možná i skoro zataženo a s malou možností přeháňky a oblačnost zase večer bude ubývat a páteční maximální teploty by se měly dostat mezi 21 až 25 stupňů Celsia a sobota bude poměrně slunečná, přes den se zase vytvoří kupovitá oblačnost, to znamená ráno jasno, přes den a tak jak dnes se vytvoří ty kupky a odpoledne a večer a bude oblačnost zase ubývat a maximální teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia.
1: Blíží se doba, kdy budeme mluvit o letních teplotách, ale zatím se spokojíme s tím, co nám řekla Barbora Kučerová. Děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tuhle písničku znáte od Valdemara Matušky už hodně, hodně dlouho. Slyšeli jste ji v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno, ve kterém vás teď ale chci pozvat minimálně na dvě místa, kde by se vám mohlo v závěru týdne líbit. Tak nejdřív zkusím pátek. A upozornění pro všechny, kteří jsou v blízkosti, ale možná, že i ve větší vzdálenosti od Hodonína. Čeká vás totiž právě tento pátek v areálu Lázní Hodonín. Jedna celodenní akce spojená bude s jarmarkem, zábavou a oslavou lázeňství v Hodoníně. Je to totiž zahájení lázeňské sezóny v Lázních Hodonín. Budou tam i praktické ukázky práce fyzioterapeutů, včetně cvičení, nácviku severské chůze a podobně, či poradenství. Jste zváni na tento pátek do areálu Lázní Hodonín. Zahajují lázeňskou sezónu. No a jednu pozvánku jsem si nechal i pro Brňáky a Brňačky. Nejen pro ty, kteří vládnou Hantecem, protože bych klidně mohl hoknout, že na Priglu bude haldamáš k 8.5 šífů Šalintechny. Jinými slovy, čeká nás už tuto sobotu mezi 11. a 21. hodinou oslava 80 let lodní dopravy v Brně. Den otevřených dveří v areálu lodní dopravy v Bystrci, bohatý doprovodný program, koncerty, street food festival. No prostě najíte se, napijete se, pobavíte se v přístavišti v Bystrci na oslavách 80 let lodní dopravy. Čeká vás třeba bublinová dílna, dopravní klub Lužánky, výtvarné dílničky, fotokoutek, malování na obličej. No prostě vy s celou vaší rodinou můžete být na místě. Teď je 14 hodin 26 minut. A jestli to ještě nevíte, brněnští vysokoškoláci postavili novou elektrickou formuli a pojedou s ní dokonce na závody. Ve svém volném čase si tak v praxi ověřují to, co se naučili ve škole. A jedna z autorek díky tomu míří i k profesionálům. Dostájí Formule 1 ve Velké Británii. Více o tom dozvíte už za pár chvil v naší reportáži. Ale pokud vím, tak Eda Štatlař si pro vás dnes taky něco připravil.
1: Edův zvonek.
2: Manželka k manželovi. Franto, to se mě na tobě vůbec nelíbí. Ty na mě za celý den nepromluvíš ani slovo. Copak to nechápeš, že chci taky o tebe něco občas slyšet?
3: Ale...
2: No a to je druhá věc. Celý den mě furt skáčeš do řeči a mluvíš a mluvíš. Copak nechápeš, že bych taky něco ráda hokla?
1: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

0: by se dalo říct, že z dob, kdy se Olympic, včetně Petra Jandy, věnovali hodně psychedelickým písničkám, to byla tehdy taková móda, jen si vzpomeňte třeba na začátky Status Quo, tak právě z téhle doby k nám zase jednou přišla želva. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A jak už jsem říkal, studenti z Vysokého učení technického v Brně minulý týden představili svůj nový elektrický monopost Dragon E6. Spolek Brno Racing sdružuje studenty hned ze tří univerzitních fakult a každý rok postaví jednu formuli. Letos museli pracovat v improvizovaných podmínkách, jelikož jejich dílnu na fakultě strojního inženýrství dělníci momentálně rekonstruují. Studenti pracují dobrovolně a ve svém volném čase bez nároku na stipendium.
1: Studenti týmu TU Brno Racing z Vysokého učení technického v Brně dokončují poslední úpravy formule Dragon E6. Jedná se o 16. formuli v řadě a 6. elektrickou. Vedoucí spolku Anna Piarová velí každoročně zhruba 80 studentům.
2: My za rok musíme celou formulu vyvinout, postavit, otestovat a jsme odjet na závody. A začínáme vždycky v září, kdy vlastně nabereme nových členů zároveň se začátkem semestra.
1: Většinu materiálu jim dodávají partnerské firmy. Některé součástky ale dokážou vytvořit i sami studenti v dílně na fakultě strojního inženýrství.
2: Druhou většinou věcí, které si vyrábáme sami, jsou karbonové části. Dále si víme například obrábat věci na různých CNC freskách alebo klasických soustrojích, které nám poskytují ústavy na škole.
1: O studenty, kteří pracují na studentských formulích, mají zájem i profesionální týmy. Tým Racing Bull z Formule 1 si vybral Marii Jandouškovou a ta se teď chystá na roční stáž do Velké Británie.
3: Ty týmy očekávají, že ti lidi budou z formule student, takže přímo tam bývá většinou kolonka, že co ten člověk v tom týmu dělal. Já budu mít na starost to, aby ten model nějak dával smysl po strukturální stránce, aby vlastně vydržel nějaké ty síly, které působí při jízdě na formule a tak dále.
1: Vedení fakulty poskytuje studentům kromě dílny i peníze na součástky. Jiné přímé výhody jim nedává. Podle Anny Piarové je ale práce na formule přínosem například při studiu.
2: Já si myslím, že těch výhod tam je veľa, či už je to, že ty koncepty, co se učíme v škole, si můžeme reálně otestovat a tím pádem se jich naučit lepší.
1: Kromě toho, že studenti formule navrhnou a zkonstruují, tak ji také řídí. Než někdo z nich za volant usedne, čeká ho proces testování na simulátoru, který mi popisuje Tomáš Volný.
4: Na simulátoru děláme první kolo, kdy vlastně si vytipujeme právě pár lidí, kteří by potenciálně jako měli na to řídit. Protože se to jako dost na tom projeví a potom vlastně už se jede s opravdovým autem někde testovat a tam se teda ukáže, kdo je nejrychlejší v reálu.
1: Vybraný student poté spolek reprezentuje na soutěžích. Letos to bude kromě Tuzemska také v Rakousku a Chorvatsku. Z Brna Emma Slámová, Český rozhlas.
0: Budu si pamatovat TU Brno, TU Racing Brno. Posloucháte Dobré odpoledne. Z bohaté zásoby svých postřehů, které při toulání s Znojimskem Antonín Moravec nazbíral, dnes tenhle zástupce klubu českých turistů vybral ty, které nazbíral cestou v Šatově, Popicích a Konicích.
5: Spatřil jsem kometu oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

téhle planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje,

umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno pokračuje, a to pozvánkou na výlet. Tu má dnes připravenou Antonín Moravec z Klubu českých turistů a vezme nás na místa, kde už jste určitě párkrát byli, ale jestli pak jste viděli úplně všechno v Šatově, v Konicích a v Popicích. Ahoj Tondo.
1: Ahoj Borku. Krásný den. Dnes bych chtěl posluchače pozvat na pěkný jarní výlet na mé oblíbené Znojemsko. Vlakem pojedeme do Šatova, založeného v roce 1200, na městečko povýšeného v roce 1497 a v roce 1995 vyhlášeného jako vesnická památková zóna. Prohlídneme si za řadu zachovalých vesnických staveb a největší zdejší poklad, vinné sklepy, a určitě nemineme proslulý malovaný sklep, který byl vyzdoben naivním uměním přímo na pískovcovitých stěnách. Sklep zdobí plastické mapy lidového umělce Maximiliana Appeltauera, který v podzemí strávil polovinu svého života. Nacházíme se v říši mořských panen, trpaslíků a dalších osůbek. Autor zde opravdu upsal této tvorbě svých plných 36 let. Nezastavilo ho ani zranění z války, když přišel o ruku. Sklep ale nikdy nesloužil k výrobě a skladování vína, ale od samého počátku měl sloužit pouze příjemnému posezení. Ale my nemůžeme skončit jenom ve sklípku, protože to bychom taky nic neušli, takže se vydáme mezi vinohrady na navýšený vrch zvaný Pustý kopec u Konic. Z výšky pouhých 264 metrů nad mořem máme krásný rozhled na tuto část Znojemska a samozřejmě i daleko do Rakouska. Odsud pokračujeme do Konice a tady zase máme takovou známou osůbku. Popice jsou rodištěm Charlesa Salesfielda, romanopisce, který za bachovského absolutismu emigroval do Ameriky, kde napsal řadu knih, zejména o utrpení severoamerických indiánů. Jeho připomínka je tady na výhledu do kaňonu řeky Die na kameni, které nese jeho jméno. Na Salesfieldově kameni a vyhlídkou do nádherného meandru řeky Die nad Znojmem dnešní výlet zakončíme.
0: Ať vás provází Manitou. To kvůli těm indiánům.
1: Ano, jasně, Salesfielda musíme pozdravit.
0: Takže ať vás provází hlavně hezké počasí, i když pro turisty vlastně není špatného počasí, to je závěrečné přání dnešního turistického typu. Měj se hezky, Tondo, a děkuju.
1: Děkuju, ahoj.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jarní mrazy způsobily pěstitelům ovoce škody za víc než miliardu korun. Mateřská škola Brechtova na Lesné v Brně bude mít do září opravenou střechu, nové zateplení i schodiště. Vláda 8. června rozhodne o složení delegace na summit NATO. A zítra čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Sadaři v Česku sklidí letos podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce, což je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem z vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
2: Zhruba miliarda škod připadá na jablka, která jsou u nás nejpěstovanějším ovocem. V mateřské škole Brechtova na brněnském sídlišti Lesná tento týden začala rekonstrukce budovy. Dělníci opraví jedno ze dvou schodišť a střechu, kterou místy zatékalo. Kvůli vlhkosti také nově zaizolují základy. Stavbaři budou mít zakázané hlučné práce v čase po obědního odpočinku. Školka bude muset přesto částečně omezit provoz, říká lidovický místostarosta městské části Brno Sever Martin Glogar.
5: Byli vyzváni rodiče, ti, kteří můžou, a ať svoje děti nechají doma. My teďka řešíme to, že bychom těmto rodičům odpustili školkovné a zároveň školka plánuje spíše být venku většinu toho pobytu během toho dne, buď na zahradě, nebo odcházet na výlety.
2: Rekonstrukce bude stát přes 12 milionů korun. Hotová má být na konci letních prázdnin. O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 8. června. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel. To ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat taky o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ty podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní.
6: Ano, máme nějaké představy, jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%. To nejsem schopen říct. V minulosti jsme se nikdy nedostali na ty 2%, minulý rok to taky nebyly 2%, protože mi se to obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla.
2: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablouném v Podještědí, kde byla lebka uložena, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvií nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden. Potom ji zalil do betonu a chtěli pohřbít do řeky. Policie muže po dvou dnech pátrání zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku místy ještě polojasno, v průběhu dne postupně převažující oblačno a vyskytnout se můžou i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy je silný provoz. Jede hodně kamionů, pravý pruh zastavuje za sjezdem na Domašov na kilometru 172 a je to nesouvislá kolona až do Brna. Osobním autem zastavíte jen místy. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Přeju vám to už od 14 hodin, ale teď už máme něco málo po třetí hodině. Párkrát to ještě udělám, ale to už je záležitost, která se týká té druhé části našeho dobrého odpoledne. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už za chviličku se mnou možná potkáte na telefonním čísle 726 465 2000. Tedy pokud jste soutěživí, rádi vyhráváte a chcete se zúčastnit další trefy soutěže, kterou pro vás vždy po 15. hodině chystám se čtyřmi otázkovými tématy. Ani dnešek nebude výjimkou. Brno, hokejové mistrovství, vynálezci a objevitelé a italská gastronomie. To jsou témata dnešního soutěžení. Vybíráte vždy dvě, dostanete z každého vybraného jednu otázku a za dvě správné odpovědi vás vždy čeká cena. I dnes je to kniha z nakladatelství Kazda a ta italská gastronomie, ta je vybrána záměrně, protože odměnou pro vás bude chuť mého života. To je název knížky, kterou napsal herec Stanley Tucci. Možná si ho vybavujete z filmu Ďábel nosí Pradu, anebo z dalších a mnohých jiných filmů, včetně Terminálu. Ovšem také je to průvodce jedním dokumentem, který se právě italskou gastronomií zabývá. No bodejť, je z italsko-americké smíšené rodiny. Tak tedy víte, že vás čeká chuť mého života, kniha z nakladatelství Kazda, a že k tomu vede cesta přes telefonát na naši studiovou linku. V té nastávající hodině ovšem za chvíli uslyšíte také naše reportáže, které jsme pro vás připravili. Taky se ozve náš regionální stopař a myslím si, že to bude po hříchu letní téma. No, teď se nám tam zase zatáhlo, ale já myslím, že letních teplot se ještě tento týden dočkáme. A samozřejmostí bude i další díl Co v učebnicích nebylo. Tedy této relace, kterou vám za malou chvilku Martin Písařík znovu přiblíží, oživí a řekne něco o geometrickém středu naší republiky. Tohle všechno pro vás plánuju až do 16. hodiny a věřím, že dnešní odpoledne pro vás bude jen klidné.
3: Český rozhlas Brno.
7: Které chvíle máte nejraději, když vysvětne sluníčko? Když ve větvích platanu ševalí vetřík? Nebo když zpívá Karol Gott?

0: Dobré odpoledne všem, kteří poslouchají Český rozhlas Brno. Dobré odpoledne i našim soutěžícím, ale jen jeden z nich měl to štěstí, i když pravda, bylo to až na podruhé, že se dovolal jako první do vysílání v okamžiku, kdy začali hrát a zpívat ti sdružení pod názvem Era. Je to Petr, nejdřív nám ten telefon spadnul, ale vy jste měl obrovské štěstí, že na podruhé to vyšlo opět vám, i když tady je šestero zakončení naší telefonní linky. Petře, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím, tak jsem rád, že to na podruhé vyšlo.
0: Jakoby to bylo znamení, že vám dnes štěstí přeje. Jsem zvědavý, jestli to vyjde i v okamžiku, kdy ukončíme ten minutový limit naší dnešní trefy. No tak já se ještě trošku budu rozkecávat, takže to bude víc než minuta. Nejdřív vám nabídnu čtyři témata. Brno, hokejové mistrovství, vynálezci objevitelé a italská gastronomie. To proto, že dnešní odměnou za dvě správné odpovědi je kniha, kterou napsal Stanley Tucci, herec, ale taky gurmán, který je znám svojí náklonností k italské kuchyni, samozřejmě kvůli předkům. A Chuť mého života, kniha z nakladatelství Kazda, je pro vás připravena. Vybíráte dvě témata.
1: Tak já si vyberu ty objevitele.
0: Vynálezci objevitele, ano.
1: Ano, a stylově teda tu italskou kuchyni.
0: Italská gastronomie je vybráno, dvě otázky jsou připraveny a já se budu ptát jen, co zazní zvonek. Až zazní ten druhý, tak je konec a vy už nebudete moci měnit své odpovědi. Pamatujte na to. Ale Petr už jistě zná pravidla naší telefonické trefy. Můžeme tedy začít.
1: Ano, můžeme.
0: Začínáme vynálezci a objeviteli. A já se ptám na jedno jméno. Jak se jmenoval tvůrce medometu, který pro získání medu z plástů využívá odstředivé síly? Byl to Dimitris Melis, nebo Svetozár Majský, nebo Franz von Hruška?
1: No, tak já myslím, že to byl ten třetí.
0: Říkáte Franz von Hruška.
1: Jo.
0: Dobrá, to máme číslo jedna, tedy odpověď číslo jedna. A teď k italské gastronomii. Italský pokrm timpano, někdy se to také říká timballo, je přílohové pečivo z kukuřičného těsta, nebo sladká jednohubka z hrozny, anebo zapečené těstovinové jídlo s masovým ragú a natvrdo vařenými vejci.
1: Ještě jednou.
0: Timpano, přílohové pečivo, sladká jednohubka, zapečené těstovinové jídlo. Prosím, odpovězte.
1: Já si myslím, že to bude taky to třetí, to těstovinové jídlo.
0: Zapečené těstovinové jídlo s masovým ragu a natvrdovařenými vejci a já vám gratuluju. Správné odpovědi, jak ta první, tak ta druhá. A tím pádem kniha Stanley Tucciho, Chuť mého života, směřuje k vám. No ale Petře, proto já potřebuju adresu, takže vás ještě potřebuju na malou chvilku udržet na telefonu. Počkejte na něm, nezavěšujte.
1: Dobře,
0: děkuju.
1: Dobře, děkuju moc.
0: No samozřejmě velká gratulace od celé naší vysílací posádky. Mimochodem tu knihu budete mít trošku osahanou. Já jsem si ji na víkend půjčil domů a listoval v ní. Nevadí vám to, doufám.
1: Nevadí.
0: Dobře.
1: Třeba jste našel nějakou inspiraci.
0: No ono, timpano, někdy taky timbalo, se tam vyskytuje taktéž. Ale to už nechám na vaší dovednosti, kdy potěšíte své blízké receptem na timpano. Vás teď chci potěšit písničkou kapely Činasky, ale za chvilku také naší další reportáži. I když je to vlastně reportážní vstup. My totiž čekáme na spojení s naším regionálním stopařem, který by měl být někde u vody.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tak jsem si zase na malou chvilku představil, jaké by to bylo, kdybych se společně se Saxánou ocitl třeba v kuchyni a vařili jsme nějaké čarodějnické lektvary. No, já se už za malou chvilku budu věnovat našemu regionálnímu stopaři, který se nám přihlásil do vysílání Českého rozhlasu Brno, ale ještě jednu věc, když už jsme u toho vaření a vlastně tím pádem tak trošku naspět u naší předchozí trefy, musím říct to, že jsem vlastně úplně zapomněl říct ve chvíli, kdy správně odpověděl náš soutěžící, že ten tvůrce medometu, který pro získání medu z plástu využívá odstředivé síly, byl skutečně Franz von Hruška, někdy taky můžete číst, že to byl František Hruška. On to byl námořník a byl to také vášnivý včelař a to představení se odehrálo v roce 1865 na tehdejším sjezdu rakouských a německých včelařů v Brně. Je dobré to vědět. Můžete se blízknout ve společnosti i touhle znalostí.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: No ale teď tady pro vás mám úplně jiná fakta, respektive náš regionální stopař je má. Léto je sice ještě daleko, přesto se mnohá venkovní koupaliště už připravují na zahájení sezóny. Například v Tišnově, kam se náš regionální stopař Vojta Halaš vydal. Vojto, já ti přeju dobré odpoledne a rovnou se ptám, co se v těchto dnech na tamním koupališti děje.
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne. No, venkovní koupaliště v Tišnově se intenzivně připravuje už na tu nadcházející letní sezónu. V minulých dnech pracovníci zahájili napouštění toho hlavního bazénu, které by mělo být dokončeno přibližně během příštích dvou dnů. Samotné otevření areálu pro veřejnost si ale ještě vyžádá několik dalších kroků. Po napuštění bazénu bude následovat technologická příprava vody a kontrola kvality. Do areálu dorazí hygienik, který odebere vzorky vody k laboratornímu rozboru. Kontrolovat se bude především hodnota pH a obsah chloru, aby voda splňovala všechny hygienické normy a byla bezpečná pro ty návštěvníky. Přestože bude bazén napuštěný už v nejbližších dnech, kompletně připravený bude zhruba za těch 10 dní. A otevření koupaliště je i proto plánováno na 12. června ve 12 hodin. Dobrou zprávou pro návštěvníky tady je také to, že ceny vstupného zůstávají stejné jako v loňském roce a provozovatelé chtějí zachovat dostupné letní osvěžení pro rodiny s dětmi, seniory i mladé návštěvníky.
0: Tak já si píšu Tišnov 12. června. Ze svého dětství si vybavuju, že Dobrák se vždycky otevíral na Mezinárodní den dětí, respektive okolo toho 1. června. Ale teď mě vlastně v tomhle smyslu zajímá, jak jsou na tom další koupaliště na jihu Moravy. To víš?
2: Vím to, zjišťoval jsem, volal jsem tam, byl jsem se ptát a na letní sezonu se připravují všude na jižní Moravě. Například venkovní areál v Boskovicích plánuje otevření 13. června, přičemž ti technici napouští bazén už od příštího pátku. Potom na koupališti v Louce ve Znojmě chtějí sezónu zahájit už 29. května. Na 1. červnový den pak plánují otevření například v Lázních v Hodoníně, akvaparku ve Vyškově a nebo také venkovní bazén na Kraví hoře v Brně. No a další brněnská koupaliště, pamatoval jsi to dobře, nebo téměř dobře, zahájí provoz o něco dříve, 30. května bude právě na Dobráku otevřeno a také na koupališti na Riviéře.
0: No tak to byly informace přímo vyčerpávající. Děkuji za ten sumář, který poskytnul s naším posluchačům a posluchačkám. To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na napouštění venkovního koupaliště do Tišnova. Vojto, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, pěkný den, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Jednu zajímavost pro vás ještě chystám. No, zajímavost, je to taková smutná zajímavost podle mého názoru. Na inovativní léky čekají Češi téměř 2 roky. Déle, než tomu bylo dřív. Proč se k moderní léčbě dostávají pacienti se zpožděním a co všechno rozhoduje o tom, jestli se k ním vůbec dostanou, to řekneme už za pár chvil. Ale ty chvilky vám zpříjemní Petr Spálený společně s Danem Bártou, ale taky Petr Muk.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopoledni muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svatého Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Zdravím všechny posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Brno, ty, na které teď svítí a lechtají je sluneční paprsky, i ty, kteří se nacházejí, dejme tomu, pod mrakem. Tam všude vám chci poslat srdečné pozdravy, ale také tu následující reportáž. Češi, Moravané i Slezané čekají na moderní léčbu v průměru 659 dní. Nové léky se k ním tak dostávají o půl roku pomaleji než před 2 lety. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že pacienti čekají na nové terapie déle než unijní průměr a výrazně déle než například v Rakousku nebo v Maďarsku.
1: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
2: Češi podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře nejenže čekají na inovativní léky déle, po několika letech letos zároveň klesl i počet přípravků, které se k ním vůbec dostanou. Z celkem 168 sledovaných nových molekul se k českým pacientům podle nových dat dostala jen polovina.
1: Letos vlastně vidíme po 5-6 letech první zhoršení, prodloužila se nám ta doba, klesl nám ten absolutní počet těch nových léků na trhu.
2: Pro pacienty je to pak problematické v tom, že ne všechna léčba, která už existuje v jiných státech Evropy, je okamžitě dostupná i v Česku. A právě s tím má zkušenost i Šárka Slavíková z pacientské organizace Amélie, která pomáhá onkologickým pacientům.
3: Obrací se na nás pacienti, kteří vlastně jsou dneska díky internetu znalí, že nějaká molekula nebo lék byl v Evropě schválen, ale u nás ještě není dostupný. Snažíme se jim vysvětlit ty modely, proč ten lék není dostupný. Buď, že je ve schvalovacím procesu právě v tom správním řízení, anebo, že ten lék tady sice dostupný je, ale ta firma farmaceutická podala jenom určitou část indikace, pro určitou část diagnózy a je to samozřejmě potom pro další jednání.
2: Důvodů, proč se dostupnost moderní léčby prodlužuje, je podle Davida Koláře hned několik. Patří mezi ně složitější hodnocení nových léků i delší vyjednávání o jejich úhradě.
1: Jsou ty přípravky složitější na to hodnocení, to znamená, to hodnocení potom může trvat delší dobu nebo spoliká více kapacity. Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
2: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací a úhradové procesy, posílit kapacity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a u některých léků uvolnit pravidla pro předepisování, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Můžeme si sladit čas? Tak dávejte dobrý pozor, už jen 4 minuty a bude 3:15. Nechci vás nikam hnát ani popohánět. Já jen proto, že už za chviličku, a bude to trvat zhruba 7 minut, zamíříme do geometrického středu Česka. No jo, ale kam? Říkáte si. No kde ho najdeme, poví v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Brno.

Málem jsem řekl, to mi neměl náš hudební dramaturg dělat. Naopak, to by byla chyba, kdybych to řekl. Tohle ať mi dělá ještě častěji. Protože jakmile v dobrém odpolední uslyšíte písničku od Marty a Tenny, tak nemůže následovat nic jiného, tedy zejména v době, kdy se chystáme na letní sezonu, než opravdu velice krátká lekce řeckého jazyka, ještě před skončením dnešního dobrého odpoledne. Ta itela enan eliniko kafe parakalo. Chtěl bych řeckou kávu, prosím. Opakuju, ta itela enan eliniko kafe parakalo. Ale teď vážně, opravdu končí dobré odpoledne a opravdu, když to tedy aspoň trošku půjde a já znovu uslyším Martu a Tenu společně s vámi v našem dobrém odpoledni, tak si připravím aspoň jednu frázi, kterou byste mohli třeba v Řecku, kde bývá hodně horko, polizesty, použít. Ale teď, abyste věděli, co vás čeká po 16. hodině a dalších zprávách s Davidem Hasmanem, bude to tradičně Humoriáda. A jako vždy, tradičně tedy, střídáme i hosty. Dnešním hostem Humoriády bude Kateřina Macháčková. Po 17. hodině čekejte Den v kraji, pravidelný zpravodajsko-publicistický souhrn z Jihomoravského kraje. No a po 18. hodině se k mikrofonu znovu přiblíží Jiřina Ostrá s druhou částí Moravy krásné země. Přeju vám, ať se vám líbí i ten druhý díl našeho písničkového pořadu na přání, ale neloučím se definitivně ve 23 hodin na začátku noční linky. Naslyšenou.

0: Martin Zelný Ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného Ringu oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
1: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
2: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Rada města Brna neodvolá ředitelku základní školy Pastviny. V Kyjově posílili městskou policii a najali obecní stráž. Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. A zítra čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Ředitelka základní a mateřské školy Pastviny v Brně Komíně Gabriela Kuběnová zůstává ve funkci. Radní Brna neschválil návrh městské části na její odvolání. Kominská radnice ho požadovala kvůli údajným pochybením ředitelky při zadávání veřejných zakázek. Škola měla navíc způsobit zhruba 250 000 škodu vyplacením zálohy nábytkářské firmě, která zboží nedodala a zkrachovala.
2: Rada města se rozhodla na základě právní expertízy, vysvětluje radní pro školství Irena Matonohová z Hnutí STAN.
3: Jednání, kterého se paní ředitelka měla dopustit, neodpovídá takové intenzitě, abychom ji mohli odvolat.
2: Starostka Brna Komína Milada Blatná ze Zelených uvedla, že na dalším postupu, včetně možného vymáhání škody, se radnice v nejbližší době domluví. Ředitelka Kuběnová s tím, co jí radnice klade za vinu, nesouhlasí.
4: Zatím není vyčíslena žádná škoda, proto není možné mluvit o nějakém pochybení.
2: Brno Komín chce školu do budoucna sloučit s dalšími mateřskými školami v městské části. Starostka Blatná doufá, že magistrát se k záměru brzy vyjádří. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Kyjovskou městskou policií posílili dvě nové strážnice. Celkem jich tak ve městě působí necelá 20. Radnice navíc najala bezpečnostní agenturu, která má pomáhat s udržováním pořádku. Platí 200 000 korun měsíčně. Zaměřit se mají hlavně na Masarykovo náměstí, městský park nebo okolí vlakového a autobusového nádraží a přilehlých lokalit. Vysvětluje místostarosta Daniel Čmelík, zvolený za 27 nezávislých.
5: Jak si jsme evidovali ten zvýšený výskyt těch závadových osob? A samozřejmě chceme, aby jsme měli dostatek kapacit na to, abychom rychle mohli reagovat. Tak, aby když zjistíme výskyt těch závadových osob v centru města, tak abychom tam co nejdříve mohli vyslat tu hlídku.
0: Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté se chystají na čtvrtý zápas v základní skupině mistrovství světa. Po pondělním triumfu nad Švédy nastoupí proti outsiderům z Itálie. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku místy ještě polojasno, v průběhu dne postupně převažující oblačno a vyskytnout se mohou i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy silný provoz, brzdí se poprvé na kilometru 168 u sjezdu na Domašov. Nesouvislá kolona, potom často i v levém pruhu je až do Brna k omezení u D2. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
7: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
6: Ano, to je
7: krásné odpoledne.
6: Když děláme docházku, ale je to tak.
7: Ano.
6: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
7: Ano, humor. Ježíši Kriste, to zavazuje.
6: Jo.
7: Nejlepší je bezprostřední humor.
6: Bezprostřední humor.
7: Ano.
6: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
7: Ano.
1: Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas. Prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovody, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je kukrku?
3: To divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod n, ano, n, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod v, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod u, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dánská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský. Prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro. Ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost žádnou.
3: To nemuselo být. Ale muselo. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty že, menší, to typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi pero, nebo jo, Hujer.
0: Už je čas,
1: jo, Hujerovi, už je čas.
0: Ne, báječný,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře. premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut.
1: Jo, nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, taky tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další, jako
1: ne. No, ne,
0: na tu...
1: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: nebo
1: jsme to měli na vrátnici.
0: Na vrátnici.
1: Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, ne, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jist.
0: Jo. A co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 humor mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
3: Ano.
2: Komu? Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den.
2: I vám? Tak hlasujte, vybírejte.
3: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás v Borozerovi.
2: Taky.
4: Chtěl
3: děkujeme.
4: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
2: Pana Lipského tedy. Dobře,
3: ano.
2: Tak jo.
3: No, děkujeme.
2: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
5: dobrý
3: děkuju.
5: Den, paní Macháčková.
3: Vám také.
5: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
2: Děkujeme
3: moc.
2: Ještě někdo se přidá?
6: Jo, přidává se Světlá Hora.
2: Ano.
6: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
6: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
2: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
7: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
8: Aha.
7: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
8: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
7: No ano, taky se stávají takové případy.
8: Tak to neplníte plán, víte?
7: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
8: Ano.
7: Pán se patřičně setne.
8: Jo.
7: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
8: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva,
7: jo,
8: tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
7: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
8: ano,
7: koho pustit dovnitř.
8: Ano.
7: Přijdou k vám cizinci.
8: Jo.
7: Poznáte podle toho, že...
8: Že mají peníze.
7: Ale ne, že...
8: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
7: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
8: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na Břítov, Hanálko.
7: No, vidíte.
8: U nás.
7: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
9: Bonsoir, monsieur.
8: To je Francouz.
7: No,
8: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
7: A co, když přijde s dámou?
8: Tak nastavím dvě.
7: No, tak, tak dál.
8: Ano.
9: Good evening.
8: Angličan. To spíš Angličan, víte?
7: Angličan,
8: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
7: No.
8: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
7: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore. A víte, un tavolino libere.
8: A je, znám. No? Jak se řekl sera, sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
7: No, prosím.
8: Sera, sera, jich. Tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
7: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
8: Ja, ja, kiss dich hart. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
7: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
8: Ano.
7: A co když k vám přijde Čechoslovák?
8: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
7: No jo, ale co když přijde takhle? Marastojabáruško, hrajte šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
8: Jo, bylo šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
7: Výborně, dál.
8: Ano.
7: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
8: Poženu svinským krokem.
7: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
8: Jo, už. V tom případě pardon.
7: Ne.
8: A kdybyste chtěl, tak...
7: Ne, já to nechám úplně na vás.
8: Výborně, tak se přijatej.
7: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Aha. Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
8: Ano.
7: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
8: Je, pan vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Hejte, s tím propitným jako, jo? Jako co vyšacuju, jo? Tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
7: Výborně, pane Lustvisihák. Jste přijat.
8: Děkuju, ocivě. Děkuju.
2: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola. Cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
3: Kačka já barového? Mahračka.
2: No, zpěvačku.
3: Tak já myslím, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
2: A poprvé, kdy?
3: Poprvé, kdy jsem byla v baru. No. Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varek na festivalu a tak, ano. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
2: Z bary byl útrum.
3: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako
2: no,
3: by, tak
2: jasně,
3: ty...
2: Do baru,
3: teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
2: Maximálně do mléčného baru.
3: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
2: No to jo.
3: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
2: No, stýská se.
3: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy všichni jsme jeli autobusem do nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
2: Jo, jak dlouho jste tam byli?
3: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní, no bylo to úžasné.
2: Kolik se dá stihnout filmu za den?
3: No ne, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo jo. Dva, tak nebylo čas.
2: Aby nepoznali,
3: jo.
2: Že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
3: No, a tak byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty ano. Tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
2: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. Jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. Což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný, my jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom, my jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se. A v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On, a co, prosím tě, teď on byl takový bázlivý. Co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. A to není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, blbče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. A říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomej, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebyl mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidný. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle z poštyrech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že je poštyrech, a pán, to je takový jeho fór, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde.

0: začínali spolu, Kateřina Macháčková a Jiří Cízler.
1: Ano, já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum činky a tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
1: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
1: nevím, co jsem dělala,
0: jako, jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak, nebo
1: přehrával. Ne, tak asi zřejmě, jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
1: impulzem? No ne,
0: impulzem?
1: A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo, takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
1: Takže všemi směry, že jo, no. Takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
1: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. V Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo ne?
1: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
1: No ano, ne, tak to je, ano.
0: Většina
1: ano.
0: lidí může vzpomínat na ně jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako...
1: Že já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 01 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
3: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
4: Ano, děkujeme.
2: Děkujeme.
3: Já by si...
2: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
3: Šimka.
2: Dobře, tak jo.
4: Děkujeme moc za tip.
2: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
5: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
4: Děkujeme.
5: A přála bych si pana Šimka.
2: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře,
4: ano, děkujeme.
2: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
6: Dobrý den, já bych chtěl
2: Bčko. Taky Bčko, šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka.
4: Taky. Děkujeme moc za tip.
2: Děkujeme,
4: se krásně.
2: Se daří. A ještě jeden telefon.
8: Hýba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
2: Dobře, my děkujeme vám
4: děkujeme
2: všem za pomoc.
4: Za
2: takže Bčko, jste to slyšeli, znělo Bčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
9: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
10: Co?
9: Co? Pohřeb.
10: A kdo umřel?
9: No on asi ne.
10: Vše, proč mi to povídáte?
9: Co dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
10: Ne? Výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
9: No,
10: jste na tom k smíchu?
9: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
10: A mám snad brečet.
9: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a
10: no,
9: nic, jo?
10: Samozřejmě
9: no.
10: Nic, byl to snad můj známý člověče.
9: No, a co
10: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
9: No to snad je rozdíl, ne?
10: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho Satori, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
9: Fábera se jmenoval.
10: A jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
9: Se na něj chodil dívat, čověče, no. Co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
10: Mluvte slušně, žádný no. Špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? No. Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
9: No, tak měl vyjádřit.
10: Kvůli mě?
9: No, co mi do vás, člověče?
10: To neříkejte tohle.
9: Co mi do vás?
10: Neopakujte to, milej pane. Bude konflikt.
9: Co mi do vás?
10: On to opakuje.
9: Já to budu opakovat třeba 7x za sebou.
10: Nebudete.
9: Co mi do vás?
10: No, ještě jednou.
9: Co mi do vás?
10: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
9: No. To nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
10: Ano, já vás
9: protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě mě a klacky pod nohama, ha, to byste se díval.
10: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
9: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
10: Aha, jo.
9: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
10: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
9: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někde někdo umře a vy tady nic?
10: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
9: No a co teda já, kdyby jsem...
10: Co? Co kdyby s váma, no co?
9: No to seklo!
10: Jako na plocho takhle?
11: No. No
10: tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
11: No neznáte, ale jsem člověk.
12: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
11: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda kouj, a nebo kočka.
10: Kočka, jestli máte ne. čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
11: Kocour, zůstaňme u kocoura.
10: No prosím, tam
11: kdybych můžeme... byl kocour, zoufale mňouka je, co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
10: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
11: No a kdybych třouce kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
10: No, tak, no. To tak vypadá asi, jo, čověče. No. Já jsem blázen, no. který chodí po ulici s konvem a rozdává mléko.
11: No, vidíte. No, teď mi ho nedáte,
10: no, nedám, víte. Protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
11: Ale jsem člověk, pane,
10: no,
11: víte.
10: To tady zase člověk.
11: Člověk.
10: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svým mlíko, pane.
11: Já mám strach, aby vám neskysilo.
10: Tak dáme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdysi říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou byste si užili výlet do zámoří ve své době.
4: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
2: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
4: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli k ruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
2: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
4: Ne, ten film tam nepřišel.
2: Takže ho tam nikdo neviděl?
4: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo.
2: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
4: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
2: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
4: Vzpomínky. Nezapomenutelné, ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
2: Ano, a Havana jaká?
4: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
2: Ano.
4: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
2: ano,
4: v 80.
2: polovina 80. let a pořád
4: a to byl stejný autopark.
2: Pořád je to tam stejný možná.
4: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
2: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
4: ale
2: souhlasím.
4: Ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den,
2: ano.
4: A květy, aby byly krásný večer, jo, a teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce, nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
2: Vzpomínky. Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho. Nesmí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě se můžete připojit, souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota, nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu, přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně, vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá, ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přeteču a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, no. Jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil.
6: Ano.
7: Do člověka.
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: Ten mi dá, ten mi dá.
9: To jíte, člověče, počkejte. Co je vám? Sedněte si.
10: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
9: No?
10: Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktor.
7: Doktor Říhák.
10: Jeno, Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
10: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
10: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk.
10: Ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
11: Já nevím.
10: No on neví. Pane doktore.
7: Ty doktor Říhák, prosím pěkně, co se stalo?
10: Zdvořil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky.
10: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
10: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá. Aha, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: Žaludku.
10: Žaludku, aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
10: Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: To já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
10: To nevím, zase já,
7: pane doktore. Tak se zeptejte každá minuta, jeho těho vám zobák na
10: roce. Pane doktore, na mě. Žuče, asi nenechám nadávat o doktora, kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapce.
10: No, kapce. Tak, pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
10: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Vemte a podejte mi.
10: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. No tady jsou. Já, no, vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
10: No, celasko.
12: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
10: Co musíte s tím něco udělat, jste doktor.
7: Co řvete, vy bláte, byl to snad váš celasko, nebo co?
10: Já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A vy jste mu nedal vitamin C, vy nelíto.
10: Vitamin C bych mu dal, celaskon bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celaskon.
10: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
10: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví.
10: Jo, jo, jo, to už potřebuji další dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady třikrát, šestkrát, osmkrát celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vy celá škole. Nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z bandu.

0: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
1: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
0: Výborně.
1: S milými posluchači, s vámi.
0: Je to tak. Ja, tak si dejte celasko, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
1: Zítra je to bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policie v Brně o víkendu nasadí do ulic antikonfliktní tým kvůli sjezdu sudeckých Němců. V části bývalého hobby marketu v Boskovicích Charita dočasně vybuduje zázemí pro lidi bez domova. Většina škol v Česku omezuje používání mobilních telefonů, vyplývá to z šetření ministerstva školství. A počasí zítra čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman. Nebezpečnost v brněnských ulicích dohlédne o víkendu víc městských a především státních policistů. Pohlídají především chystaný sudetoněmecký sjezd na výstavišti a taky nejméně 8 nahlášených protestních akcí ve městě. Část lidí i politiků sjezd považuje za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války. Organizátoři to odmítají s tím, že jim jde o smíření. Plánovaná opatření shrnuje ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil.
3: Do bezpečnostního opatření budou zapojení všichni policisty uniformované policie, to znamená služba dopravní policie, pořádkové policie i cizinecké policie, samozřejmě služba kriminální policie a vyšetřování. Budou využiti kolegové, kteří jsou speciálně vyškoleni z hlediska antikonfliktního týmu.
1: Sjezd sudeckých Němců je součástí festivalu Meeting Brno. Ten začíná zítra pětním setkáním na hlavním nádraží, odkud odjížděly transporty lidí do koncentračních táborů. Část budovy bývalého hobby marketu na třídě kapitána Jaroše v Boskovicích město dočasně zapůjčí oblastní charitě Blansko. Ta v přízemí vybuduje zázemí pro lidi bez domova, včetně koupelny, a také tam přesune charitní šatník. Charita tak reagovala na ukončení těchto služeb v boskovickém Rius centru. První patro pak bude sloužit jejím pracovníkům jako zázemí. Pokračuje starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22.
4: Jsem za to jako hrozně ráda, že máme místo, kde se tady tyhle ty dva provozy, ať je to šatník, jak je to zázemí, dávají do jednoho prostoru a že se o tady tyto lidi dokážeme nějakým způsobem postarat.
1: Charita bude v části bývalé prodejny fungovat do doby, než tam město přesune knihovnu. Účel zbytku budovy budou radní řešit na dalším zasedání. 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení anebo vznik návykového chování. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
1: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo ministerstvo školství školám v únoru.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku místy ještě polojasno, v průběhu dne postupně převažující oblačno a vyskytnout se mohou i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný, severozápadně až severní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz v Brně v Kaštanové ulici. Srazilo se tam osobní auto s motorkářem. Na místě zasahují záchranáři, místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: tuhle chvíli startuje na vlně Českého rozhlasu Brno každý všední den hodinka nazvaná Den v kraji. Dnes tomu nebude jinak, je skoro 17.05 a v příštích chvílích vás čekají obvyklé aktuality z regionu od souhrnu zpráv a předpovědi počasí až po černou kroniku. V hodince mezi 5. a 6. vás bude provázet Marek Zouhar. Zůstaňte na ladění.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Souhrn zpráv z kraje vám teď přinese David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Vyškovská nemocnice zrekonstruovala dětské oddělení a dnes ho oficiálně představila veřejnosti. Byla to poslední část nemocnice, která dosud neprošla modernizací. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení a originální výmalbu s motivy zvířat. Nechybí zázemí pro personál a herna pro děti. Modernizace stála 46 milionů korun. Zaplatil ji Jihomoravský kraj. Více téma probereme krátce před 17:30. Jihomoravské střední školy se můžou od dneška přihlašovat do třetího ročníku projektu Vylepši si školu. Ten umožňuje studentům vymyslet a realizovat projekty, které přímo ovlivní chod jejich školy. Zapojená zařízení dostanou od svých zřizovatelů příspěvek 36 000 korun na uskutečnění těchto nápadů. Pokračuje koordinátorka projektu Dagmar Peřinová.
3: Celý ten program je nastavený na tom, aby ti žáci nejenom, že uměli identifikovat nějakou potřebu nebo nějaký problém z té školy, ale uměli i vytvořit ten nápad, uměli ho představit, uměli pro něj natchnout i ostatní.
2: Do projektu se můžou zapsat i základní školy a dětské domovy. Pro ně začíná přihlašování na konci května. Kyjovskou městskou policií posílili dvě nové strážnice. Celkem jich tak ve městě působí necelá 20. Radnice navíc najala bezpečnostní agenturu, která má pomáhat s udržováním pořádku. Platí 200 000 korun měsíčně. Zaměřit se mají hlavně na Masarykovo náměstí, městský park nebo okolí vlakového a autobusového nádraží a přilehlých lokalit. V mateřské škole Brechtová na brněnském sídlišti Lesná tento týden začala rekonstrukce budovy. Dělníci opraví jedno ze dvou schodišť a střechu, kterou místy zatékalo. Kvůli vlhkosti také nově zaizolují základy. Stavbaři budou mít zakázané hlučné práce v čase poobědního odpočinku. Školka bude muset přesto částečně omezit provoz, říká lidovecký místostarosta městské části Brno Sever Martin Glogar.
4: Byli vyzváni rodiče, ti, kteří můžou, a ať svoje děti nechají doma. My teďka řešíme to, že bychom těmto rodičům odpustili školkovné a zároveň školka plánuje spíše být venku.
2: Pobyt u Letovické přehrady návštěvníkům zpříjemní nové zázemí u pláže ve Vranové. Dělníci tam staví toalety pro muže, ženy i lidi s handicapem a sprchy. V přední části bude fungovat malý bufet a přibydou velkokapacitní nádoby na odpad. V plánu je i pergola s posezením pro asi 50 lidí a cyklopoint s nabíjecí stanicí pro elektrokola a základním nářadím. Úpravy budou stát asi 11 milionů korun. Platí je sdružení obcí mikroregionu Letovicka.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Pokud ve středu zavolám do Českého hydrometeorologického ústavu, pak se odpoledne ve dní v kraji nejčastěji potkávám s Barborou Kučerovou. Je na telefonu i dnes a právě teď přeju dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Dnes jsme mohli zaznamenat na obloze slunce i mraky. Jak to bylo v souhrnu dneska v celém kraji, prosím?
2: Ano, opravdu sluníčko dnes svítilo, mraky taky byly a k tomu spíše ve východní, respektive ve východní polovině kraje i nějaká dešťová kapka spadla. Už jsem ráno zmiňovala, nebo v odpoledních relacích, že byla i bouřečka nad újezdem vojenským v Březině. Tam podle zaznamenaných dat spadlo i 10 mm, to znamená někde to opravdu dneska zalilo, ale většina kraje zůstala jenom se slunečným a oblačným počasím, takovým tím prolíváním, hezkými mráčky.
1: Tak tam to bylo vydatné, ale co můžou posluchači čekat v noci nad ránem a hlavně po celý den zítra?
2: A noc by měla být zpočátku ještě oblačná, teď se ještě mohou zpočátku někde také vyskytovat přeháňky a postupně se udělá polojasno. Ranní teploty klesnou mezi 12 až 9 stupňů Celsia a zítřek pak bude zpočátku ještě na některých místech polojasný po té noci, co se to trošku protrhá, ta oblačnost, a postupně v průběhu dne zase bude oblačnost přibývat na oblačno. Přeháňky se zítra v první části dne objeví spíše s malou pravděpodobností. Naopak během odpoledne ta pravděpodobnost bude trošku vyšší, a to zejména opět v severní a východní polovině kraje, a srážky se zítra k večeru budou vytrácet a s nimi bude pozvolna také ubývat oblačnost a zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 21 a 24 stupně Celsia.
1: Dá se říct, pěkné počasí. Děkuji za kompletní informaci o počasí Barboře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Den v kraji bude pokračovat po písničkách, které nestárnou, mimo jiné za okamžik po Miroš Birkovi. Informačně pak bude následovat zajímavá, dobrá zpráva o nemocnici ve Vyškově.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Brno pokračuje i 7 minut před 17:30. A pojďme do Vyškova. Moderní, světlé, přívětivé a s obrázky zvířat na stěnách. Tak působí nově zrekonstruované dětské oddělení v nemocnici Vyškov. Byla to poslední část nemocnice, která dosud nebyla modernizovaná. Malým pacientům i jejich dospělému doprovodu poskytne komfort, jaký na starém oddělení neměli. Dnes ho slavnostně otevřeli a pacientům začne sloužit během několika dní.
1: My jsme tady od středy, máme bronchitídu a máme se tady dobře, akorát to prostředí je starší. No. Ocenila bych asi už v těch nemocnicích něco modernějšího.
2: Hodnotí staré dětské oddělení Lenka Petrová, která je tu s 6měsíčním synem. Celou dobu s ním mohla být na pokoji.
1: Což jsem ocenila, že jsem ho měla při sobě, že nás neoddělí.
3: Problém byl ten jeden záchod, jedna sprcha po všecky. To je jako už středový.
2: Ukazuje původní prostory primář dětského oddělení Pavel Mokroš.
3: Ale ty pokoje nejsou špatný, a i ty sesterny. Kdybych měl nemocnická, budu spát na zemi na karimace.
2: To ve zrekonstruovaných prostorách ve druhém patře budovy A7 nebude nutné. Dětské oddělení se tam přesune během několika dní, říká ředitel nemocnice Zdeněk Horák.
4: Toto oddělení má 18 lůžek, včetně 4 lůžek intenzivní péče. Dneska rodiče chodí téměř standardně jako doprovod, takže i na ně je to myšleno. A samozřejmě pro nás je prvořadá ta poskytovaná lékařská a zdravotní péče. Nicméně i prostředí přispívá při té hospitalizaci k léčení dětí.
2: Na každém pokoji jsou maximálně 2 lůžka, dodává primář Pavel Mokroš.
5: Většinou je matka nebo otec za dítě, ale když budou větší děti, tak budou třeba po 2 na těch pokojích, abychom to prostě využili kapacitu co nejlépe.
2: Změnila se nějak kapacita tohoto oddělení?
5: Změnila. Měli jsme původně 44 lůžek, teď máme 10 novorozenců a 18 starých, takže se to snížilo, ale on zase ubyl i počet těch dětí hospitalizovaných, počet ovodní doktoři spoustu věcí zvládnou sami a perfektně. Těch nemocných dětí naštěstí není tolik, ale půl těch dětí, co k nám chodí, jsou psychicky narušení po covidu a spousta dětí bere drogy.
2: Z vybavení oceňuje primář hlavně moderní přístroj na kříšení novorozenců a možnost laboratorního určení počáteční fáze novorozenecké sepse.
5: Když začíná u toho dítěte zánět, sepse novorozenská, tak interleukin 6 je první molekula, která se objeví v té krvi. A my ji můžeme detekovat a podle toho se zachovat. Ve fakultě v Brně tuhle tu možnost nemají. Takže nám jezdí tak kvůli oči, že máme u nás ve Vyškově super věc.
2: Pokoje jsou prostorné, prosvětlené a na stěnách je zdobí originální tapety se zvířátky. Na oddělení nechybí ani herna, doplňuje mluvčí nemocnice Šárka Urbánková.
6: Je to vlastně projekt, který byl dělán ve spolupráci s nadací Archa Chantal. Ty obrázky na těch stěnách, tak to je vlastně ve spolupráci s jejich kreativním umělcem. Dělal tady i tu výzdobu těch pohyblivých dřevěných hraček, což jsou originály.
2: Modernizace stála 46 milionů korun, zaplatil ji Jihomoravský kraj. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Věřím, že nejenom obyvatele okresu Vyškov potěšilo, jak vypadá nově zrekonstruované dětské oddělení v nemocnici ve Vyškově. Za chvíli přidáme informace o plánech na přestavbu budovy bývalé pošty ve Znojmě.
7: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Dospíval Pavol Hamel, pojďme v probíhajícím dni v kraji, tentokrát na jih regionu, konkrétně do Znojma a úplně přesně na Horní náměstí. Knihovna, ale třeba i nahrávací studio nebo terasa. To by mělo vzniknout v budově pošty na Horním náměstí ve Znojmě. Jak má dům po rekonstrukci vypadat, mohli zájemci vidět včera na představení architektonické studie ve Znojemské besedě. Podrobnosti uvedla redaktorka Hana Novotná v rozhovoru s moderátorem Pavlem Kašparem.
1: Proč Znojmo potřebuje novou knihovnu?
2: Současná městská knihovna v Zámečnické ulici je podle radnice už kapacitně nedostačující. Přemístí tak právě do budovy na Horním náměstí, která je teď z velké části nevyužívaná. Architekti chtějí odstranit nevhodné zásahy z minulých let a naopak zdůraznit historické prvky, jako jsou litinové sloupy ve vestibulu nebo štukovou výzdobu. Knihovna dostane i nový výtah a přístup do ní bude bezbariérový.
1: Co kromě knihovny bude budova po rekonstrukci nabízet?
2: Architekti do ní navrhují kromě samotné knihovny umístit i zmíněné nahrávací studio nebo literární kavárnu s venkovní zahrádkou. Ta bude ve vnitrobloku domu, který je teď nepřístupný. Nově vzniklé atrium propojí Horní náměstí s ulicí Horní Česká. Přibude zeleň, vodní prvky a posezení. Uvnitř se počítá s přednáškovým sálem pro kulturní akce podle zveřejněného plánu pro více než 100 lidí. Lidé budou moct využít i komunitní dílnu a vznikne taky nová střešní terasa.
1: Pošta už tedy v budově nebude?
2: Je to tak, aktuálně má Česká pošta v pronájmu už jen část budovy. Podle nezávislého místostarosty Jakuba Malačky pošta řeší přemístění pobočky severněji k okraji centra k ulicím Přímětická a Pražská. Město dům na Horním náměstí od pošty koupilo a chtělo do něj přesunout úředníky z náměstí Armády. Plán, kam úředníky umístit, se pak ale ještě několikrát změnil. Předchozí vedení města chtělo vybudovat úplně nový úřad v bývalé hasičské zbrojnici v Pražské ulici. Současná radnice se ale na základě referenda nakonec rozhodla stávající úřad na náměstí Armády opravit. Kromě toho přikoupila vedlejší prostory bývalé spořitelny za bezmála 60 milionů korun. Po kompletní rekonstrukci tam tedy vznikne centrální městský úřad.
1: Vraťme se ještě k plánované knihovně. Víme, kdy chce město s rekonstrukcí začít.
2: Radnice plánuje mít příští rok hotovou projektovou dokumentaci, potom chce začít hledat vhodnou dotaci, která by část nákladů pokryla. Věří, že práce by mohly začít příští rok.
0: Jaké má Znojmo plány s budovou bývalé pošty na Horním náměstí, probrali moderátor Pavel Kašpar a redaktorka Hana Novotná. Za chvíli vám představíme formuly. Ano, novou elektrickou formuli, kterou postavili brněnští studenti. Počkejte si na to více po písničce.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, v jeho vysílání je v plném proudu Den v kraji. Studenti z Vysokého učení technického v Brně minulý týden představili svůj nový elektrický monopost Dragon E6. Spolek TU Brno Racing sdružuje studenty hned ze 3 univerzitních fakult a každý rok postaví jednu formuli. Letos museli všichni pracovat v improvizovaných podmínkách, jelikož jejich dílnu na fakultě strojního inženýrství dělníci momentálně rekonstruují. Studenti pracují dobrovolně a ve svém volném čase bez nároku na stipendium.
1: Studenti týmu TU Brno Racing z Vysokého učení technického v Brně dokončují poslední úpravy formule Dragon E6. Jedná se o 16. formuli v řadě a 6. elektrickou. Vedoucí spolku Anna Piarová velí každoročně zhruba 80 studentům.
2: My za rok musíme celou formulu vyvinout, postavit, otestovat a jsme odjet na závody. A začínáme vždycky v září, kdy vlastně nabereme nových členů zároveň so začátkem semestra.
1: Většinu materiálu jim dodávají partnerské firmy. Některé součástky ale dokážou vytvořit i sami studenti v dílně na fakultě strojního inženýrství.
2: Druhou většinou věcí, které si vyrábáme sami, jsou karbonové části. Dalej si víme například obrábať věci na různých CNC freskách alebo klasických soustrojích, které nám poskytují ústavy na škole.
1: O studenty, kteří pracují na studentských formulích, mají zájem i profesionální týmy. Tým Racing Bull z Formule 1 si vybral Marii Jandouškovou a ta se teď chystá na roční stáž do Velké Británie.
3: Ty týmy očekávají, že ti lidi budou z formule student, takže přímo tam bývá většinou kolonka, že co ten člověk v tom týmu dělal. Já budu mít na starost to, aby ten model nějak dával smysl po strukturální stránce, aby vlastně vydržel nějaké ty síly, které působí při jízdě na formule a tak dále.
1: Vedení fakulty poskytuje studentům kromě dílny i peníze na součástky. Jiné přímé výhody jim nedává. Podle Anny Piarové je ale práce na formuli přínosem například při studiu.
2: Já si myslím, že těch výhod tam je veľa, či už je to, že ty koncepty, co se učíme v škole, si můžeme reálně otestovat a tím pádem se jich naučit lepšie.
1: Kromě toho, že studenti formule navrhnou a zkonstruují, taky také řídí. Než někdo z nich za volant usedne, čeká ho proces testování na simulátoru, který mi popisuje Tomáš Volný.
4: Na simulátoru děláme první kolo, kdy vlastně si vytipujeme právě pár lidí, kteří by potenciálně jako měli na to řídit, protože se to jako dost na tom projeví a potom vlastně už se jede s opravdovým autem někde testovat a tam se teda ukáže, kdo je nejrychlejší v reálu.
1: Vybraný student poté spolek reprezentuje na soutěžích. Letos to bude kromě Tuzemska také v Rakousku a Chorvatsku. Z Brna Emma Slámová, Český rozhlas.
0: Teď vás budou ve vysílání Českého rozhlasu Brno chvíli těšit písničky, které nestárnou. Anna Zagarová, Petr Rezek, Beatles. No a po chvilce se podíváme mimo jiné na to, co aktuálně řeší jihomoravští policisté.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Dali byste si Brolln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel.
3: Český rozhlas Brno.

0: Krátce před závěrem hodinky Den v kraji, která právě probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Brno, je na pořadu vždy Černá kronika. Dnes to ale mnohem víc než obvyklý přehled bude vlastně jedna žádost jihomoravských dopravních policistů, kterou rádi vyřizujeme. Dopraváci se obracejí na veřejnost s prosbou o pomoc při objasnění dopravní nehody, které došlo v Hodoníně před poslední dubnovou sobotu, krátce před 4:30 ráno na ulici Velkomoravská. Dosud neznámý řidič osobního vozidla zde narazil do sloupu elektrického vedení, které při střetu poškodil a zkratoval. Před příjezdem policejní hlídky měl údajný viník z místa nehody odejít. To policistům tvrdil muž, který u havarovaného vozidla zůstal a označil se za spolujezdce. V souvislosti s vyšetřováním nehody potřebují dopravní policisté hovořit především s důležitým svědkem, který krátce před nehodou vyšel z místního nočního podniku a mohl by přispět k objasnění okolností celé události. Zároveň se policisté obracejí i na další osoby, které by mohly poskytnout jakékoliv informace vedoucí k objasnění nehody. Jak dále jihomoravští policisté píší na svém webu, od začátku letošního roku do konce dubna evidovali 116 dopravních nehod, při kterých hrál roli alkohol nebo drogy. Při těchto nehodách utrpělo zranění celkem 69 osob. Naštěstí si žádná z nich nevyžádala lidský život. Tři řidiči se po nehodě navíc odmítli podrobit dechové zkoušce nebo testu na drogy. Policisté proto znovu apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby za volant usedali vždy střízliví a chovali se zodpovědně.
1: Český rozhlas Brno.

0: Než se s vámi pořad Den v kraji rozloučí, ještě vám jako vždy tradičně a stručně povím, co se bude dít zítra. V Brně na hlavním nádraží lidé uctí památku obětí holokaustu v místě, odkud z Brna odjížděly židovské transporty. Akce zahájí festival Meeting Brno. Krajský soud v Brně ve stejný den pokračuje v projednávání případu takzvaného jihlavského gengu, který vydíral majetné lidi. Podle žaloby také zinscenovali vraždy jako způsob nátlaku na oběti. V části Tišnova nebude zítra ráno a dopoledne fungovat elektřina. Odstávka postihne také budovu radnice a omezí její provoz. V rámci slavnosti Dies Academicus předá 21. května 2026 rektor Martin Bareš ceny rektora Masarykovy univerzity a medaile Masarykovy univerzity vybraným osobnostem školy. A to už byla poslední informace dnešního vydání pořadu Den v kraji. Zítra se vám ale ve stejnou dobu, tedy po 17. hodině, ozveme znovu. Nezapomeňte poslouchat ostatně nejenom po 17., ale celé vysílání Českého rozhlasu Brno. Hezký zbytek dny i všechny další, ty nejbližší, přeje Marek Zouhar a jako vždy se loučí sloganem Zůstaňte na ladění.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ovocná úroda bude nejspíš oproti pětiletému průměru o polovinu nižší. Vinaři mohou hlásit své produkty do nové soutěže nealkoholických nebo nízkoalkoholových vinných nápojů. Výrobce polovodičů Onsemi oznámil hromadné propouštění v Rožnově pod Radhoštěm. A zítra čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Škody po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1 až 1,5 miliardy korun. Letošní úroda ovoce podle nich bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Jarní mrazy nejvíc poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Příští týden o ní bude jednat v Bruselu. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholových vinných nápojů. Přihlásit do ní mohou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky mohou zájemci posílat do tohoto pátku. Soutěž nazvaná Vinní a nevinné reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, říká manažer Národního vinařského centra Petr Gondáš.
2: Jsou to vlastně produkty, které oslovují mladou generaci lidí, kteří už tolik nevyhledávají klasické víno, tyto produkty a ten trh se s nimi čím dál víc rozšiřuje, takže se snažíme zmapovat vůbec ten trh, co se nabízí a potom i nabídnout ochutnávku vinařům a výrobcům, aby se mohli mezi sebou porovnat mezi těmi produkty.
0: Vítězné nápoje zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Výrobce polovodičů Onsemi z Rožnova pod Radhoštěm propustí až 300 lidí z asi 1700, uvedl to dnes server E15. Rožnovský závod snižoval stavy i loni na jaře, kdy odešlo na 150 lidí. Ředitelka krajského úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová nové propouštění potvrdila.
3: Úřad práce obdržel od firmy Onsemi oznámení o záměru hromadného propouštění. Toto oznámení bereme na vědomí, s firmou spolupracujeme a jaký počet zaměstnanců nakonec z firmy odejde, budeme vědět, až bude zpracovaná závěrečná zpráva z tohoto propouštění.
0: Americký výrobce polovodičů Onsemi plánuje ve svém rožnovském závodě rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Stát však zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl. Sport. Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Itálií po druhé třetině 0-1. Po otočce kolem brány se prosadil útočník Saracino. Italové prohráli na šampionátu všechny tři předchozí skupinové zápasy s celkovým skóre 1 vstřelený ku 14 obdrženým gólům.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku místy ještě polojasno, v průběhu dne postupně převažující oblačno a vyskytnout se mohou i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 na příjezdu do Brna z Prahy po pojíždí kolony, aktuálně od kilometru 171.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Ano, to byla Dolanka, no a právě tato kapela zahájila druhou část dnešní Moravy krásné země. Na přivítanou zahrála Zarazickou Vladimíra Salčáka. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned prozradím, jaké dnes budou písničky ze srdce. Opět budou tři. Pro pana Františka Černobíla z Hrubé Vrbky a pro Natálku Jakšovou a její maminku Ivonku z Bzence to bude Holuběnka. Dále bude orchestrální skladba v máji. Tufaranka bude hrát pro pana Jendu z Hovoran. No a do třetice si na své přijde pan Dušan Kryvský ze Skalice. A bude to známá písnička Jiřiny. A je to, pane Dušane, opravdu ta nejdelší verze, kterou tady máme. Zpívat a hrát budou nevidomí harmonikáři. Další minuty této hodiny pak zaplní vaše milá vinčování, poděkování, pozdravy a také vzpomínky a také další písničky. Přeji příjemný poslech. Pokud nevíte, dnes mají svátek u nás Biškové, na Slovensku pak Bernard a Bernarda. Ještě jednou všenej. Telefonní číslo k nám do studia 726 46 520 0 a teď už kdo si tu písničku zaspívá.

0: No a kdo nám tuto písničku zaspíval, byl to můj kolega Karel Hegner, doprovodila ho cymbálová muzika Aleše Smutného a už jsem měla tady jeden telefonát, byl ze Skalice, volal pan Dušan Krivský, říkal, abych věděla, že je skutečně napřímo a tak nepřijde o tu svoji písničku ze srdce. Tak pane Dušane, ještě chviličku mějte strpení, ale určitě se vám budou líbit i ty další písničky, které budou předcházet té vaší. No a teď už přání, které si jistě ráda vyslechne, paní Bohumila Volavková. Milá maminko, přejeme ti hodně moc zdraví k tvým včerejším 80. narozeninám a ti vše na zahradě kvete. No a to přejí dcera Jana a syn Jaroslav s rodinami. Dnes oslavuje krásné narozeniny paní Jana Mikošková z Lechovic. Do dalších let hlavně zdraví a zase zdraví, štěstí a radost jejich vnoučat a dětí přejí Coufalovi z Třebíče a Vracoviáci pak potěší pěknými písničkami.
1: Český rozhlas Brno.

Ne, ne, já neříkám nashledanou, já říkám ba naopak pěkný večer, milí přátelé, pěkný večer při hezkých písničkách. Třeba toto byla zrovna směs písní Jiřího Wolfa, jak už jsem říkala, hráli Vracoviáci. No a za maličkou chvilku už přijde na řadu ta první písnička Ze srdce. Takže připravit by se měl pan Černobíl i holky z Bzence, Natálka s Ivonkou. No ale předtím ještě další přání. Chtěla bych poprosit o srdcovku pro mého manžela, rodáka ze Šumic, Jaroslava Hřiba z Uherského Brodu. Srdcovkou je písnička Ty jsi moja velká láska, kterou má moc rád a já bych mu ji ráda nechala zahrát. Milý manželíčku, ať se ti krásně písnička poslouchá a máš z ní radost. No a to přejí manželka Liduška, dcery Jana a Jarka s rodinami. No tak dnes tato písnička, která se jmenuje Prší, prší, ty jsi moja velká láska, ty jsi moja sedmikráska, nezazní. Nicméně jsem si ji napsala a bude v některé další večerní Moravě krásné zemi jako písnička Ze srdce. Každopádně věřím, že i krásná slova pana Jaroslava Hřiba, slova lásky blízkých, určitě potěšila. A že ho potěší třeba i ta další písnička. A je to ta první písnička Ze srdce, o kterou mě poprosil pan František Černobíl z Hrubé Vrbky a také zazní pro Natálku Jakšovou s její maminkou Ivonkou. Takže já všechny zdravím a teď už Holuběnka.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, já se vrátím k předchozí písničce. Byla to ta první písnička Ze srdce a zazněla pro pana Františka Černobíla z Hrubé Vrbky a pro Natálku Jakšovou a její maminku Ivonku z Bzence a byla to Holuběnka Jiřího z Moška, podání Sokolky z Ješka Kvic. Tak já ještě jednou tyto milé posluchače zdravím a doufám, že jsme jim zpříjemnili dnešní večer. No a bez dalšího otálení přejdeme k té druhé písničce Ze srdce. No tady bych řekla spíš orchestrálce Ze srdce, protože pan Jenda z Hovoran mě poprosil o orchestrální skladbu v máji. Takže prosím, tu Faranku ze Šakvic.

0: Tak to byla orchestrální skladba Ze srdce, skladba v máji v podání Tufaranky ze Šakvic a zazněla pro pana Jendu z Hovoran, který doufám, že poslouchal. Je to náš věrný posluchač, takže bych se divila, kdyby zrovna tuto Moravu krásnou zem vynechal, tak to by byla skutečně smůla. Každopádně zdravím pana Jendu a přeji krásný večer. Za chviličku už zazní ta třetí písnička Ze srdce, no ale písnička i pro pana Pavla Maršála z Koryčan, který dnes slaví krásné životní jubileum 80. narozeniny. Hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a boží požehnání do dalších let s láskou přeje celá rodina Maršálová. Tak a teď už tedy zdravím ještě jednou dnes pana Dušana Krivského ze Skalice. Pane Dušane, v prvé řadě vám tedy moc děkuji. Musím říct, že Trdelník neměl chybu. Fakt moc dobrý. No ale teď už vy jste mě poprosil o známou písničku Jiřiny a říkal jste mě, že chcete tu celou. Tak já jsem tedy našla jednu, kterou myslím, že by, která by, myslím, mohla potěšit vaše srdce. No, je to písnička Jiřiny a zpívají a na harmoniku hrají nevidomí harmonikáři.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byly Jiřiny. Tak pane Dušane Krivský ze Skalice, to byla ta nejdelší verze, kterou tady máme. No jestli budete chtít ještě nějakou delší, tak tedy to si budete muset vy připsat nějaké ty další sloky, ale to vy zvládnete levou zadní, protože přátelé, vy to možná nevíte, ale pan Dušan Krivský je kromě jiného i spisovatel. No a já vám přeji krásný večer, doufám, že jste spokojený, no a že vám přinesou radost i ty další písničky, které jsem pro milé posluchače vybrala. Tak, ale teď už tady mám telefonáty, tak nejprve dávám slovo do Čechyně panu Jirkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, zdravím vás a vážím všechny posluchače. Já bych prosil zahrát slečně Heleně Hrachovinové do Tučat u Výškova.
0: Ano.
1: Takovou pěknou písničku.
0: No tak bude. Budou...
1: A nechám to na vás.
0: No, nic jiného vám, pane Jirko, nezbude, to musím říct hned dopředu. Písničky už mám vybrané a já se teď dívám, že na řadě je směs velmi známých Čardášů. To určitě paní Helenka bude znát.
1: Určitě
0: zná třeba Tota Helpa nebo Išel Macek do Macek, to určitě potěší a určitě si paní Helenka může také zaspívat, stejně tak jako vy. Tak se mějte hezky. Naschledanou.
1: Já vám děkuji.
0: Paní Zdenka je na řadě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát panu doktorovi Jaroslavu Ševčíkovi z Kurovic k krásným osmdesátinám. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásku, spokojenost do dalších let. Přeji Hulíňáci a sestřenice Vojtěžka Paštěková.
0: No, sestřenice Vojtěžka. Dobře, paní Zdenko, vy jste předala přáníčko za všechny ty milé gratulanty a pana Jaroslava jste bezesporu potěšila. Naschledanou.
2: Děkuji.
0: Není zač, naschledanou. No a přání pro pana Františka Prokeše z Velkých Němčic. Milovaný manželi, tatínku a dědečku. Sedmdesátka je krásný věk, který si zaslouží velkou oslavu a ohlédnutí za vším skvělým, co si v životě dokázal. K tvým dnešním 70. narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající štěstí, klid v duši a každodenní pohodu. A tě na každém kroku provází láska nás všech a také hojné boží požehnání. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. Pozvedáme pohárek dobrého vína z Velkých Němčic a připijíme na tvůj životní elán a zdraví. Všechno nejlepší ti přejí manželka Dagmar, děti Dagmar, Kamil a Martin s rodinami a v neposlední řadě tvá vnoučata Magdaléna, Jakub, Filip, Šimon, Dominik, Mikuláš, Matěj a Štěpán. No jak už jsem říkala, je to přímo směs Čardášů a touto směsí nás nyní potěší Moravěnka.

0: Tak to byla směs čardášů v podání Moravěnky a já musím říci, milý pane Dušane Krivský ze Skalice, že jste tou vaší písničkou potěšil nejednoho posluchače. Já bych klidně mohla říct, že to byl zrovna pan František Palác Valče, amatérský harmonikář, který říká, že právě tuto písničku zahráli a zaspívali ti nevidomí harmonikáři. No tak, pane Dušane, měl jste radost vy, každopádně měl radost i pan Dušan Palác Valče a říkal, že vás všechny zdraví, všechny milé posluchače, kteří si nyní naladili Moravu krásnou zema. To je od něho pěkné. Další pěkné vinčování mám tady. Vinčování pro paní Aničku Šuráňovou z Jestřabí k jejím dnešním 74. narozeninám. Tak tedy. S nejkrásnější kytičkou spěcháme dnes za babičkou. Popřáti chceme ze srdíčka, ať si zdravá jak ta rybička, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti všechno daří. Krásné narozeniny přejí manžel, dcery a syn s rodinami, no a za všechna vnoučata posílá Julinka babičce velkou pusu. No a dnes slaví krásné životní jubileum 60 let paní Iveta Kodhánková z Havířova. A přání, Ivetko, nestárneš, ale zraješ. Na dortu sice přibyla další svíčka, ale s tvým elánem a šarmem to vůbec nic neznamená. Odteď už neděláš chyby, ale zkušená životní rozhodnutí. Přejeme, ať tě i nadále provázejí pevné zdraví, spokojenost a úsměv na tváři. To vše ti ze srdce přeje a pozdrav z Moravských Kopanic posílá bratranec Toník s rodinou. A teď už nám zaspívají Zdeněk a Boženka Baťkovi za doprovodu cymbálové muziky Polajka.
1: Český rozhlas Brno.

No krásné lidové však dozněly a já si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví tito naši milí členové. Tak v prvé řadě je to členka, je to paní Marie Šeďová z Brna a potom pan Josef Dufek z Radiměře, takže milí naši přátelé, samozřejmě vám děkujeme za to, že nás posloucháte, opravdu nás to moc těší a moc si toho vážíme. No a do let příštích vám přejeme co jiného než hodně toho zdraví, pohody, klidu, mnoho úsměvů, prostě mějte se moc hezky. A další přání. Neslaví 64. narozeniny milý pan Leoš Michel z Doubrav na Zlínsku. Prostřednictvím vaší krásné relace bychom mu chtěli poslat pěknou písničku a toto přání. Život máš pevně v rukách, v koutku úst jemně cuká, nadhled je tvou silnou zbraní, chybět nesmí ani v přání. Přejeme zdraví pevnější než loni, ať ti život pořád voní, ať nekonečné množství plánů očkrtáváš ze seznamu, ať srdce tvé nad životem plesá a v rukávu máš samá esa. A kdo přeje, celá řada gratulantů, přítelkyně Jitka, dcera Pavlína s manželem Tomášem, syn Luboš, sestra Jarmila a švagr František, Zdeněk s Aničkou z Kvasic, synovci Mirek s manželkou Pavlou a Martin s manželkou Evou, celá rozvětvená rodina, všichni přátelé, sousedé, známí a kamarádi. Vnučky Natálka, Valinka, Karolinka a neteřinky Adélka, Tereska, Eliška a Lenička posílají 1000 pusinek. No a to bylo krásné přání. Ještě tady se píše, že oslavenec nikdy nevynechá poslouchat vaši relaci a je náš velký příznivec. No tak já samozřejmě panu Leošovi také blahopřeji za nás, za všechny a velmi nás to také těší. A teď už úplně poslední a je to od Jardy Wolfa. Jiřinko, prosím, pošlete písničku jako podporu brzkého uzdravení Ivance Slabákové ode mne jako od dlouholetého kamaráda. Moc pozdravujte Ivanku ode mě, Jiřinko, Jarda Wolf. No a písnička ta tedy, myslím, také potěší. Je to polka Naše dědinečka.

Tak to byla naše dědinečka Stanislava Orechovského, hrála Dambořanka. No a je, přátelé, 18 hodin 54 minut, tak to znamená, že Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Slovenské hudební obrázky. Pořad připravila Marie Hvozdecká. No a já se s vámi loučím, ovšem ne nadlouho. Opět vás pozdravím už zítra krátce po 12. hodině. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a před chviličkou jsem říkala, že Morava krásná zem končí, ovšem orchestrální skladba nese název Teď to začne, takže Teď to začne, hraje Gloria, je to

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Rada města Brna neodvolá ředitelku základní školy Pastviny. Správa železnic představila vítězné návrhy mostů vysokorychlostní tratě na Vysočině. Hokejisté Česka zvítězili na mistrovství světa nad Itálií 3-1. A zítra čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ředitelka základní a mateřské školy Pastviny v Brně Komíně Gabriela Kuběnová zůstává ve funkci. Radní Brna neschválili návrh městské části na její odvolání. Kominská radnice ho požadovala kvůli údajným pochybením ředitelky při zadávání veřejných zakázek. Škola měla navíc způsobit zhruba 250 000 škodu vyplacením zálohy nábytkářské firmě, která zboží nedodala a zkrachovala.
2: Rada města se rozhodla na základě právní expertízy, vysvětluje radní pro školství Irena Matonohová z hnutí STAN.
3: Jednání, kterého se paní ředitelka měla dopustit, neodpovídá takové intenzitě, abychom ji mohli odvolat.
2: Starostka Brna Komína Milada Blatná ze Zelených uvedla, že na dalším postupu, včetně možného vymáhání škody, se radnice v nejbližší době domluví. Ředitelka Kuběnová s tím, co jí radnice klade za vinu, nesouhlasí.
4: Zatím není vyčíslena žádná škoda, proto není možné mluvit o nějakém pochybení.
2: Brno Komín chce školu do budoucna sloučit s dalšími mateřskými školami v městské části. Starostka Blatná doufá, že magistrát se k záměru brzy vyjádří. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Podobu tří mostů vysokorychlostní tratě na Vysočině uzná správa železnic. Vítězné návrhy představila dnes na krajském úřadě v Jihlavě. Porota vybírala z 38 vizualizací od českých i zahraničních týmů. Nová přemostění budou stát u Světlé nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí. Postavena by mohla být do roku 2040, vysvětluje Martin Švehlík ze správy železnic.
5: Realizace by byla v polovině 30. let, ale právě klíčové bude, kolik investičních prostředků se podaří pokrýt těch evropských zdrojů. Letos správa železnic vynaloží zhruba 1,5 miliardy na přípravu celé sítě v České republice a z toho asi třetina právě už je čerpáno z evropských zdrojů.
0: Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moc čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve skupině mistrovství světa Itálii 3-1. Italové nad favorizovanými Čechy nejdříve vedli. Ve třetí třetině ale tým trenéra Radima Rulíka skóre otočil. Rozhodující gól dal brněnský útočník Jakub Flek.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku místy ještě polojasno, v průběhu dne postupně převažující oblačno a vyskytnout se mohou i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov od kilometru 176 zůstává kolona. Osobní auta zpomalují o kus dál. Do omezení v Brně je to zhruba na půl hodiny, kamiony postojí déle. A na silnici 50 z Uherského Hradiště před Bučovicemi stojí kamion kvůli defektu. Je tam krátká kolona. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Přehoupla se 19. hodina, skončily večerní zprávy a to je pro nás, milí posluchači a milé posluchačky, ten pravý čas na půl hodinku s folklorem. U pořadu na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. A dnes opět po čase vyrazíme za folklorem k našim milým sousedům na Slovensko. Vznikly tam totiž v poslední době dva hudební počiny, které svojí kvalitou daleko přesahují jeho hranice. První z nich je o vlastní identitě a tvůrčí svobodě v romské písni. Zpěvačka Julia Kozáková a Čneromka na albu Manuša 2 prezentuje právě romské písně v doprovodu romských muzikantů. Druhým albem je společné dílo, za kterým stojí Jan Kružliak mladší a Spektrum Kvartet a Michal Noga a Noga Band a pěvecké uskupení Ulianky. Začneme ale Manušou 2. Jak už název napovídá, jde už o druhé album Julie Kozákové s tímto názvem. V tomto druhém pokračování jejího příběhu Neromky s romskou hudbou se kromě lidových písniček nově objevují i písně autorské. Další změnou je částečně i hudební obsazení. Romská muzika je zastoupená na kytaru Žoltem Varadim, Williamem Didiášem na housle, Gézou Jonásem na cymbál, Vojtěchem Botošem na violu a Jančí Rigom na kontrabas. Pojďme si pustit první hudební ukázku. Píseň Jablonka.
2: I sarme

To byla Jablonka v podání projektu Manuša. V dnešní pěkné notečce jsme se vydali za dvěma hudebními světy na Slovensko. Album Manuša 2, ze kterého byla naše dnešní první píseň, má nejen širokou fanouškovskou základnu, ale je uznáváno také odborníky, a to nejen na Slovensku. Album Manuša 2 je prvním ze slovenské provenience, které se kdy vůbec dostalo na první místo žebříčku World Music Charts Europe. A získalo také cenu Radio Heads Award za nejlepší world music album roku 2025 doma na Slovensku. Pojďme si z něho pustit ještě jednu ukázku. Rumunská intro Zila Poarta Mea.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, kterým vás dnes provází Marie Hvozdecká. Dozněla nám rumunská píseň z alba Manuša 2. Slíbila jsem vám ale v úvodu ještě jedno album. Stejně jako u nás, tak i na Slovensku se dnes i v minulosti řada hudebních skladatelů klasické hudby inspiruje v lidové písni. Právě ta byla jednou z inspirací desky Obrázky zo Slovenska. Autoři v něm ale takto vzniklá díla autorů jako Eugen Suchoň, Alexander Moises, Ilja Zelenka nebo Béla Bartók rozebrali na pračástice a vznikla dokonalá koláž klasické hudby a jejich lidových předobrazů. Za albem stojí zejména houslista Jan Kružlak mladší a Michal Noga se svými ansámbly Spektrum Quartet ve složení Miroslav Vilhan II. Housle, Petr Dvorský viola a violončelo Branislav Bělik. A Noga Band, kde uslyšíme Jakuba Líšku na druhé housle, Jureše Líšku na kontru a Jana Teje na basu. Doplnila je ženská zpěvácká skupina Ulianky. Margita Jagerová, umělecká vedoucí, Klaudia Ťapajnová, Viktoria Čoláková, Julia Caldunová, Karin Smolková, Gabriela Kovačíková, Veronika Dudášová, Karolina Rudzanová, Alexandra Bachledová, Lucia Mrvová a Elena Mária Bodnárová. V jedné z písní také sólově zpěvačka Simona Hulejová. Jako první si pustíme skladbu Omiljenci Choďa. Ta má ten klasický předobraz ve skladbě Čtyři hudci Alexandra Moisese a ten lidový na Horním Liptově v obci Važec a v hře Zubajovců z obce Východna. Skladbu jsem vybrala i proto, že Omilenci je chorovodný tanec, který se váže k období letnic, tedy svatodušních svátků, které letos vychází na 24. května. Pokud byste ho tedy chtěli spatřit a slyšet na vlastní oči a uši, máte tuto neděli možnost vyrazit do obce Važec a tohoto aspiranta na zápis do seznamu nehmotného kulturního dědictví Slovenska vidět a zažít. Tady a teď ale na nahrávce z alba Obrázky zo Slovenska. Příjemný poslech.

To byla skladba o milenci Choďa z alba Obrázky zo Slovenska. Další skladba, kterou si z něho pustíme, nese název Aj pred hostincom. Byla inspirovaná tentokrát prací skladatele Eugena Suchoně. Jeho cyklus Obrázky zo Slovenska dal celému albu také název. Já jsem ale vybrala jednu z písní z hor, kde krom obou hudebních těles a sboru uslyšíme taky křehký zpěv Eleny Marie Bodnárové. Její píseň je inspirovaná zpěvem Anny Luptákové Strelecové z Očovských Důbrav. Uslyšíme taky houslovou imitaci Hry na fujaru podle Jana Berkyho Dušana ze Zvolenské Slatiny. Zbytek skladby podle zpěvu a hry primášů z Hryňovej. A touto nahrávkou se dnes rozloučíme. Na závěr bych vás chtěla, milí posluchači, vybídnout k tomu, abyste si obě alba pořídili fyzicky, protože to opravdu stojí za to. U Obrázků zo Slovenska bych ráda vystihla také grafické zpracování Evy Turčákové podle výtvarného návrhu Dominiky Margetové a také jeho informační hodnotu. Buklet je, tak jak u nás známe z minulosti třeba od Dušana Holého, malou etnomuzikologickou exkurzí do tématu z per předních slovenských etnoložek Jany Ambrózové a Alžběty Lukáčové. A také malou sondou do motivací autorů a rozhodně celý stojí za přečtení. Ale teď už příjemný poslech. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásné letniční dny přeje Marie Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili také návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
2: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
3: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
2: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského stop 09 skoro 40.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici existuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
0: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
5: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
0: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
7: Já přeji všem hezký dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývaly tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmiňoval Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: To je, ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano,
0: přesně.
1: Když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle U hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla U hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa, z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Relax a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to jde, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on ji pozval do Kambodže a já, když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a říkal: ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi: teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal: já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru. Vy malujete, ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: tak maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před malou chvílí o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety a je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe, co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jde dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil, s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádal, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let, takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
4: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme do D10 investovali 174 milionů korun.
3: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
5: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města, dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
3: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
6: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
3: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů a na horách maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5C z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

krásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak.

0: 1944.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Martas Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak, co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mirek Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

Karel Kahovec Country Beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rostě Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšet platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Pozor na D6C u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto ne.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu. Věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

0: Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčeji. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a vzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřův dech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Miroslava Donutilá teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci předu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Hejno. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřlivých ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Hejno, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Finn, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, dva šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrov, kým bude, a už je tu na, ozývajú sa kamery filmárske a cez bránu maratónsku vbieha na olympský štadion v Helsinkách ako prvý štartovné číslo 903 československý reprezentant, štábny kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá. Zátopek, Zátopek, Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc ľudí. Všetci sú v úžasnom údive a Zátopek, vidíme, že je z vieži zdravých ľudí. Už hodili len 120 metrov od cieľa. Zátopek ide ako prvý. Hlásime republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 1200 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No. A v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena nakonec.
3: Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako, když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepr vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu, protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat a říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, že pes proběhne a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata. No a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trenkách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů. Jenom 350 metrů na bobeček, až se ten bůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svojí postel zalehnul, přestal neděle, přijel jeho majitel, tal se po psovi, dvě pes. No leží, no, vypadá, že má jakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. A to, aby, kdo, co se s ním dělal, stalo? No, sůru zátobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souvisí s tím tempu. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
6: a
4: hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: A to, jezeru, a to. A teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. On ho nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď
4: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny to vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevylezl
4: dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně

hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahrádku.

0: zahradní bazén. Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. U jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí, a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát, a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, anebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost, Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto. Už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera, bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano,
0: jo.
1: Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak, jako já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřela ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl tady úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině? To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní. Jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý. Ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se
1: jo,
0: hezky.
1: Jo, jsem ráda, že jsem se dovolal. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franc a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se 4krát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: V čem? Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hele, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Jo.
1: To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to samý, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, to, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák,
1: no.
0: Bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Já, a po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony,
1: no,
0: žádné,
1: jako
0: žádný talent.
1: Akorát pracovitost. Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, jo, to. Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letý, jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Synthesia Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, helejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct, a dcera to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. No, kolik je dceři, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude. Narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: no,
0: jo.
1: Tak 44.
0: 5.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro 5.
1: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná, jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, taky dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No,
0: paní
1: no,
0: Eva,
1: potom,
0: neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte, pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se 4krát vdala.
0: No to 4krát.
1: To si neumíte, to, jako to se nevytahuju, ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli dva manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak si vemte 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že se šedivím.
0: To není na román, no. To je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hrůza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu, do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánči, dělala já. Všechno. On nic, prostě.
0: Dobře, a píšu si vás jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No, a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali IKEMu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no, a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla větší v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele, teď si vemte, přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, plíny, pokakal se, průjem někdy,
0: no, tak paní Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tohle vaše kurikulum víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky. Díky a naslyšenou.
1: 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak
1: no tak s tím jabkem, co nevím, ještě nevím, jestli tam nahážím berínku jablíček, nebo ne, nebo ne, jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne, vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle. Mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakový zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, jasně, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přiveď ho, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelo a začal brečet, že nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roku. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy, kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se měla říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda to trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no ale on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, znamená, mimochodem, že taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: A myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici je šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko to měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, tak jestli byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřep a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou rudou hvězdu, nový čin. Prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je moje, to je láska velikářská.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl
1: ano,
0: tvůj
1: určitě.
0: Syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohém, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička lidu měla zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to táhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují, podle zákona se město anebo obce musí starat o toulové kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, jo, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a ten tomu útulku ti spouzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, Oline. Jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka, jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no, ale taky šikovná, kočí. taky ano, šikovná.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže fandí má, opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zaslužnou činnost, takže...
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že ses dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz/linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí, jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi, a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek, kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane kapitánčík, tady je Liběno s Příbrami.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Mhm. Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: Zed.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, protože to bylo nějak
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Ano, exkurzi. Mm-hmm. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se vypadali na kuchařinu, na ty 3 roky. Mm-hmm. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No, to ne, protože ten Tonda právě, co mě ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicem.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na Orloji teda. Dobře, jo, takže kuchaři, všechno kuchaři, no zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on až se teď vyučí, ten dělá toho zedníka, bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedala na kosmetičku, tak ta jde úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat, ale to jo, zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let, to už bude někdo jiný než já.
1: No, to se na to
0: dobře.
1: A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku do Stochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, protože těch by bylo určitě na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: Já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? No jo, no tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu, já bych mu taky zavolala. Abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový. Já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju moc krát, paní Libino.
1: Ne, žádný takový. Sluneční brýle ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: No jo, nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte tak se hezky a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc. Pěkný no, čas. Jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví. Hmm.
0: Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice, ano, sestřičky. Ano.
1: Všecko, no vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na jako radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém
1: ano,
0: plášti.
1: Ano. Takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak si říká, opravdu teda jako bílej pláště u nás, jak si říká, no, že to je jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrně celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typu tak 50-60 lidí, poděkovat za vaši práci, protože to je neocenitelná.
1: Je to náročný samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v té vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně. Takže samozřejmě jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došel toto sklouzno, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně a samozřejmě jako čeká to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, říkám, jako velice, řekl bych, rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiem a podobně, takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká že samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
0: No úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavy a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu stačí desítka.
1: Ano.
0: Tak. Jaká témata volíte? To musí být samý tak. Appendix, že?
1: Ano, to je jako víceméně vesměs to, teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně minulý vlastně pátek, sezona byla právě synový vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace, co jaký byl jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká tohoto tématu.
0: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte rád, že tomu tak je, že se máte s kým o tom bavit, co děláte v práci. No.
1: Určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to se vlastně nějaký 6 roků, a tak to se ještě uvidí, jakým stylem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
0: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky a dobrou noc
1: taky přeju. Taky se mějte hezky, pěkný dobrou noc.
0: Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište, web má adresu rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme. Ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: Padá.
0: Jo?
1: To víte, padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic.
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Když k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak o to chytla je, bude mít 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první pivo natočil. Někde na bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak. No tak, třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: A jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no. A to bylo právě, víš, Borečku, já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že tady...

0: taky se potratila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavkově vyhlášenou vinárnu, nechcem šel do důchodu a tam jsme dělali, byl to rodinný podnik, Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
1: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
0: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
1: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
0: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
1: Asi tuším, jak?
0: No, to víš, no tak...
1: No, no, no, jako máte to po ruce.
0: Polovička, pohodný materiál.
1: Aha.
0: Ale všecko normě, víš?
1: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké zádrhy, že jo?
0: Jo.
1: No, já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji krásný květen.
0: Ahoj,
1: naslyšenou.
0: Zavolám ti zase, ahoj.
1: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti. Tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v Noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání v té poslední hodině starého a první hodině nového dne. Jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem, ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka i vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Jako, nebo teda, no, nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlepejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítá s tím, že jestli ji jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký jako dobý šin, což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemluvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: Ale on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě ve své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, a, no jo, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No dobře, no ale tak jako přičichla k tomu při nejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu zdržovat.
0: Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčem určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě, taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam. Nevím, jestli je to teda lepší, ano, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme, jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už po druhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali a jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánčík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, ten veterány, že jo? A on dělá ze skutečný teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže to je jedno.
0: No tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, nebudu dozorem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal prostě.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte se všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě a před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana Blatna.
1: No právě mě to
0: probralo. Aha, no, takže se za vás nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích já už jsem byl a řekli mi, no, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě, já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím, jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty to teda vůbec nebaví, mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct, že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano,
1: to mě se teda nepoštěstilo, já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou, anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám. Já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak jako nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru, no,
0: ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Tak, ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho slavíka loňského Nojda Bártu.
0: No tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Nebo si vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v retese. Naschledanou.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic nazačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak. Protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlena, dědeček tesař. Všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda. Mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem. S tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci, Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně
1: ale
0: velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych musel mít děti.
0: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste cestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. Tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Je to prostě... Go ahead, pokračujte.
0: Máme totiž spoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem, povaha, to je samozřejmě...
1: No, mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černá ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habran.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ. A jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A já a syn teda ten je jako jedině si se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál. Pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená hlavně po práci, ty zbožňují pacienty. Pacienti zbožňují, ona je velice empatická.
0: Mm.
1: A ráda pomáhá lidem. A je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44.
0: Mm.
1: No ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou.
0: Mm.
1: Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se.
0: Mm-hmm.
1: O 2 body se nedostala, tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý, dostala se na gymnázium, a na, kde se zaměřují na jazyky a ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka v Jermelmovoci, takže ona, to nevím, po kom teda má. A že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
0: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
1: No řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
0: No právě. Že,
1: ale ona není drzá, to právě.
0: Jo. A vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
1: Ne, já nejsem drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
0: Jo.
1: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit. Ale říkala jí, kdo je první na konzervatoři v prvním ročníku, je ta športslová Sofie. Mm-hmm. Teďka hrála už ale ve 4 filmech. A tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy. A aby se toho nevzala, když po tím tak touží a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, ta, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ho nevzali. No,
0: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
1: No, tak jsme se dozvěděli potom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky.
0: Hmm.
1: No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to neznám vůbec. Takže ono to taky bylo vlít.
0: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu,
1: no,
0: nebo to šlo automaticky?
1: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrával divadlo a byl velice oblíbený v kolektivu. A tak to jsem zdědila já po něm teda.
0: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
1: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: Po téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a Tento vynahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. To on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohle to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě oblíba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, potaď,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 26.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si ho pamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách, jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne, že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával Stařička Pagáča, to byla

0: tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží jedna hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko hold spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, měj se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: Na druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější, to jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fischer na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jerotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že?
4: Co? 20?
3: No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
5: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Tak je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tedy nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo, člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se od něj nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou Milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou, Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral. Vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády. A tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk vévoda Albrecht z Valdštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Jeho to v postavice proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova spupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Trčku a Kinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano, že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslím mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Ilov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte, kdy to bylo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte. Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman?
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se ty komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marko, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel. Byl tam celou dobu sám? Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
6: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna. Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
6: I přesto, že nemá ani tušení o motivu. Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
8: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
8: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
8: Oni se pohádali kvůli účtu?
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
8: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
6: Uměl vůbec střílet?
7: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
6: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer Vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
7: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
6: Je tam vůbec nějaký bufet?
7: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
7: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
6: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
7: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
6: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
7: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
7: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohli by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
7: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
7: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
7: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
6: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu? Zjistilo se něco při pitvě?
7: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
7: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
6: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.